0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všem mi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě, brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Šarloce a Nelince máma pekla perničky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

Táta Jan Adam se v Pardubicích vyučil drogistou a v Liberci pak vystudoval chemickou průmyslovku. Chodil tam do divadla FX Šaldy do opery, od mého útlého dětství mi zpíval operní árie a naučil mě operu milovat.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Tosca a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s píchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka to se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko nartech.

já a sport to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na Pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou nějakou sjezdovku sjedu. Možná v příštím životě. V tom současném už se bojím.

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

Jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do Práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko pomezních bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo. To musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval jsem jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena a ona mě děde Haďane.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

jsou z něho. V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přívídělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateřiny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali. Když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem Provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal Průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Dvary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka Haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září potkávám.

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji Ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátněl a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždycky.

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studenky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mně úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokoju musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

Miluju moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je bez toho zdrudaná?
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
7: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne, hezký den.
6: Ano, vám všem, užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem. Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy. Co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka. Já bych použil horoskopičiny, ano, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tady s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni ano. Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku Mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společnýho. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, a ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to šlo, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlé.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávko učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak,
3: jo. Nebo v dějepise, no teď to některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, že? To je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na tý letný. To asi už bych se nezorientoval, to už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak však Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopičný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, seznámili před 50
1: tak to
0: lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, aby

0: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo. On ještě ani nebyl v té době zase tak slavný, takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky jako v současnosti, a on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor, a Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, historické tabulce odehraných zápasů je asi pátý nebo šestý z těch 40 lidí.
1: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miloslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku sedmi trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Molavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem

0: Vysílání. Těší se na vás Oskar Hess. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
2: A prosila bych Ačko jako amfora. A
1: ano.
2: Toče,
1: dobře.
3: Toče, tak moc děkujeme.
1: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
3: Dobrý
2: a já
3: den.
2: Bych si přála taky. Dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
1: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
4: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A za byste pokračování s panem Šimkem.
1: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
5: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Snětek podmínkou. Do Mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
1: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek, po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
3: Myslíte CDček?
1: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
3: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
1: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu?
3: No,
1: jako co pustí ten večer?
3: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v Říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
1: Aby si odpočinulo.
3: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
1: No a já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Milan.
1: Milan odkud?
6: Od Hořovic.
1: Tak, od Hořovic.
3: Zdravíme.
1: A ptám se.
6: Taky vás zdravím.
1: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo více jak 500, anebo více jak 5000. Co myslíte?
6: Tak rozhodně víc než 5000.
1: Petře?
3: Ano, teď je jich asi 5557.
1: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat
6: Děkuju.
1: Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
6: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
1: Ano.
6: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
1: Radovánky, tu naši
6: Radovánky,
1: čtvrtou.
6: Ano.
1: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
3: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
1: Děkujeme, mějte
6: děkuju
1: se.
6: Děkuju moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
1: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď, protože je to na vás.
2: Já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo, ano, tady. Kouká mladý muž, si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minulé určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to... Že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přicítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli Párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Tomu já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu, teda jižních Čech, no, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
4: estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show musíš mít a, já nevím, máš show sako, musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to, musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Jo, tak.
4: Jo.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti zaranžoval. No,
3: tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, já ti věřím na slovo.
4: Neboj se, já tě nesklamu.
3: No,
4: ale
3: tak,
4: teď
3: tak
4: show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, bo to bylo show světla. No, Vida. Máme
4: šoupnutí světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutí do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: To je nějaký,
3: to bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Show saka.
5: Shousaka. Shousaka máme, Shousaka.
4: To není japonsky, to japonsky je to Sakana Show. Jo, to je nutný, musíš knopé, ono tam.
5: Přinesli, Sakana Show přinesli, ano. Už tam show, už tam vyšej, všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo jsem dělal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem a
2: proč ne?
1: Někdo v něm hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu, tentokrát tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900
2: náš telefon.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl u nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom? Tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a praje vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na Loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Loďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že jsi přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedem někam pro kytky nebo něco, a to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžu, vy jsi mi rozvrátil úplně, prostě to není, no tak nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, když to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, jo, prosím tě, a nemluv, že je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říkala, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to je, nemá to cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všecké. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlocová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoru Jadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nesluměj, já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl pro toho, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka sedmi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuje, děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás zuba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština. Strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: napisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpaslíků, ale nestačilo to tento krátké konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde
6: anglicky? No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně. A ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná věc. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přestavba areálu Miza v Moravské Třebové zastavila tento týden provoz v Jiráskově ulici. V sousedním Hradci Králové je zase pod křižovatkou Mileta na městském silničním okruhu otevřený nový podchod. Zvýšení věkové hranice pro prodej kratomu je správné, říká končící protidrogový koordinátor Pavel Bém. Změnu navrhuje vláda. A nás čeká slunečno, polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Otepluje se. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Moravská Třebová představuje nevyužívaný objekt bývalé továrny v areálu Miza na kulturně společenské centrum. Práce si tento týden vyžádají úplnou uzavírku frekventované Jiráskovy ulice. Důvodem je přesun a umístění nadměrných nádrží do areálu. Vysvětluje mluvčí města Moravská Třebová Lucie Krčmářová.
2: Akce součástí nulté etapy výstavby kulturního centra Miza. A vjezd rezidentům do uzavřeného úseku bude umožněn, a to výhradně po předchozí domluvě se stavby vedoucím. Uzavírka trvá od 1.6. do 8.6. úseku od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Jekátyla.
0: Oprava nádraží v Chrasti na Chrudimsku je posunutá na příští rok. Správa železnic připravuje kompletní rekonstrukci výpravní budovy. Plán zahrnuje i zbourání části objektu a vybudování parkoviště nového. Termín zahájení prací byl ale několikrát odložený. Podle informací na webu správy železnic by měla stavba začít příští rok. Včera se v Hradci Králové pod křižovatkou Mileta na městském silničním okruhu otevřel nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní hlavně cestu k fakultní nemocnici. Současně začne taky fungovat zastávka městské dopravy u fakultní nemocnice v ulici Zborovské.
3: Místem denně procházejí tisíce lidí. Nové podzemní propojení jim zásadně zjednoduší a především zabezpečí pohyb v lokalitě. Podle vedení města jde o jeden z klíčových prvků celé stavby. Spolu s podchodem se zároveň otevírá i nová zastávka MHD ve Zborovské ulici. Přestože se na místě některé dokončovací práce ještě chystají, hlavní dopravní úzel už začne ode dneška plně sloužit veřejnosti. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: Kratom by si mohli lidé v Česku koupit až od 21 let místo současných 18. Navrhnout to chce vláda. V regulaci kratomu chystá i další změny. Danit by se měl 21% na místo současných 12. Ministerstvo financí chce taky zavést spotřební daň. Podle končícího národního koordinátora pro protidrogovou politiku Pavla Béma jsou chystané změny správné.
4: Určitě podporuji, je to opět naše iniciativa odborníků. Zatížení spotřební daní je zcela legitimní, je to v pořádku, může to přinést i řádově menší jednotky miliard příjmu do státního rozpočtu.
0: BEM zároveň pořád odmítá úplný zákaz prodeje kratomu, tedy faktickou prohibici. Policie by se podle BEM měla spíš zaměřit na potírání černého trhu. Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně včera odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Pyrotechnici na místě zjistili, že předmět není nebezpečný, šlo o balíček s baterií zabalenou v alobalu. Policie teď případ vyšetřuje.
1: Počasí.
0: A jak má být dnes? Teplo, polojasno až oblačno, na horách budou ojediněle přehánky, ke konci dne od západu přibývání oblačnosti. Denní maxima dnes 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr povane slabý jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky teď ráno nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak mírně klesne a bio dnes jednička, a to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedno čerstvé omezení hlášené z Orlicko-Ústecka přímo v Ústí nad Orlicí je uzavřená kvůli práci na sítích ulice Potoční.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět hodin, 4 minuty, úterý 2. června, ladíte Český rozhlas Pardubice a také dobré ráno a ze studia přejeme všem dobré ráno, příjemné probouzení, úspěšné vykročení do dalšího pracovního dne, obzvlášť Jarmilům a také Jaromilům, kteří dnes se slaví svátek, tak všechno nejlepší. A co nabídneme? Z muziky Meky Žbirka, Pavel Bobek, také třeba Marek Ztracený nám zaspívá. No a vydáme se za mediky na ulici. Tak si říkají ti, kteří pravidelně ošetřují lidi bez domova nebo v sociální nouzi. Kromě kufru se zdravotnickým vybavením si do terénu berou i respekt a empatii. No a reportáž nabídneme už za malou chvilku. Tak ještě jednou krásné ráno a pohodové úterý.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

0: Houston. Pavel Bobek, Houston, 5:11. S vámi je Český rozhlas Pardubice. Studenti medicíny Olomoucké univerzity každý týden ve svém volnu a zdarma vyrážejí do terénu za bezdomovci a lidmi v nouzi. Spolek Medicina ulici pomáhá s ošetřením chronických ran, bercových vředů, popálenin nebo kožních infekcí. V příspěvku Blanky Mazalové uslyšíte víc.
1: Teďka se podíváme v podstatě do našeho batohu. Co se týče vybavení mediků na ulici, tak disponujeme jenom volně prodejnými prostředky, jelikož nejsme lékaři. Například zde můžete vidět balíček s obvazovým materiálem, tady jsou nějaká analgetika a zejména jsou to potom masti k hojení ran.
2: Přímo na ulici před charitní noclehárnou mi ukazuje obsah zdravotního kufříku medik Jan Grabčak. Vy už si zase kufřík zabalíte, jen co vás dnes

0: A třeba zmín.
1: To je taková bolest, já jsem už až prčela.
2: Jo, bolest. Hodně silná.
3: Jsou ti klienti pokaždé jiní, anebo se tam objevují ti sami?
4: Máme klienty, které ošetřujeme jednorázově, máme pak klienty, které vydáváme v podstatě na každé službě. Už se známe doslova jménem a ty klienti se na nás i těší.
3: Jak to jde dohromady, dobrovolnická práce se studiem, jak to zvládáte?
4: Určitě to není jednoduchý, ale když se chce, tak se doopravdy dá na to najít čas. A je to takový, pro mě osobně je to takový relax od toho studia.
3: Setkal jste se třeba někdy s nějakou agresivitou?
4: Spíš naopak, setkal jsem se s obrovským vděkem ze strany pacientů. Sám jsem měl vůči těmto lidem předsudky předtím, než jsem začal dělat právě tuto činnost a překvapilo mě, jak umí být vděčný za to, když s nima dokáže někdo jednat jako se seberovným člověkem a neodsuzuje je předem, než je vůbec vyslechne.
3: Spolek Medici na ulici funguje při lékařských fakultách taky v Praze, Brně, Plzni a Hradci Králové. S rozšířením se počítá i do Ostravy. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Také v úterý po ránu vám ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Sem tam nabídneme nějaký tip, kam třeba ve volném čase, pokud nějaký je zbyde, můžete vyrazit za kulturou. Ten první nás zavede do skutečského regionálního muzea. Tam vás zvou do malé galerie památníku Vítězslava Nováka, kde uvidíte mistrovské řemeslo malovaných střeleckých terčů i další pozoruhodné historické předměty spojené se střeleckými spolky, kdysi velmi váženými sdruženími své doby. Ta výstava je k vidění až do 6. září. No a dneska tedy krása střeleckých terčů, vernisáž od 17.

0: hodin.
1: Počasí.
0: Úterý bude polojasné až oblačné, na horách budou ojněle přehánky, ke konci dne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, v 1000 metrech naměříme 17 až 20 stupňů Celsia a vítr povane slabý jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
2: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jak to asi dneska bude se sluníčkem? No tak koukám z okna, musím říct, že určitě o mnoho lepší než včera. Každopádně i kdyby dnes nesvítilo, v našem vysílání se vám snažíme rozsvítit každý den a pevně doufáme, že k tomu přispívá i naše každodenní povídání s dětmi. Takže dnes právě o sluníčku, i když tak trochu jinak. Ptala se redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je slunéčko sedmitečné?
2: To je taková beruška.
1: A proč se jí říká slunéčko?
3: Protože je žlutá jako sluníčko.
4: Protože je krásná?
5: Protože má šťávičku a může se něco z toho dělat.
1: A kolik má teček na sobě?
5: Já vím. 50, myslím.
4: 7.
1: A všechny ty berušky mají 7 těch teček?
4: Ne, všechny můžou mít 8 nebo 9 nebo 10.
1: Koušou berušky?
4: Ne,
2: ale žlutý jo, žlutý jo.
6: A ty na vás i pokaděj, protože mě jednou pokaděla ruku.
5: Ale červený ne, jsou jenom hodný a jenom leštěj.
1: Máte rádi berušky?
2: No na značce mám berušku, červenou se střevíčkama.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Polička na Svitavsku promění část bývalého zemědělského areálu v Dolním Předměstí na výrobnu palivového dřeva a kompostárnu. Do úprav zchátralého areálu investuje asi 4 miliony. Další část areálu převzala soukromá firma, která na místě bývalých kravínů staví novou stavební halu. Kompostárna bude zpracovávat zahradní odpad a městskou zeleň. Zámek v Litomyšli dnes otevře nový prohlídkový okruh věnovaný historii tamního zámeckého divadla. To vzniklo v roce 1797 a patří k nejstarším dochovaným divadlům v Česku. Podrobnosti ve zprávách v 7. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře i novou koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Andrej Babiš ale nebyl spokojený s tím, že návrh například nedostatečně navyšuje počty vojáků. Skupina ČES vyplatí svým akcionářím dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. Celkově tak mezi akcionáře ČES rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akcii o 5 korun vyšší. Česko má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčela z ODS vlastní politiku jedné Číny. Řekl to po jednání s předsedou tajvanského parlamentu Chanem Kuo-yuem. Reaguje tak na stížnosti Pekingu, podle kterého má Vystrčel svojí cestou na Tajvan zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a narušovat její územní celistvost. A počasí v Pardubickém kraji. Bude teplo, slunečno, polojasno až oblačno, na horách budou ojedinělé přehánky. Ke konci dne bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty dnes 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky teď ještě nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, tlak mírně klesne, bio dnes na jedničce a to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 2,5 minuty po 17:30 přesně míříme na silnice Pardubického kraje. Řidiči musí od středy počítat s dopravními komplikacemi na výpadovce z Pardubic do Sezemec. Kvůli stavby obchvatu bude v úseku mezi Hůrkami a Počápli neprůjezdný jeden jízdní pruh. Dopravu tam budou řídit kevadlově. Omezení mělo začít už včera, ale nakonec se to posunulo, potrvá 3 týdny a začne to zítra.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly zprávy s Petrou Beránkovou, s vámi stále Český rozhlas Pardubice, 17:30, hladíte úterní dobré ráno, plné písniček, které nestárnou. Marie Rotrová je před námi, také Michal David a za chvíli nás čeká i rychlý pohled do dnešního tisku.
1: Dobré ráno s Miroslavem.

0: byla řeka lásky, také Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Ještě jednou krásné úterní ráno všem. Je 5:40 a s Petrou Beránkovou otvíráme dnešní tisk. Hezké ráno.
1: Krásné úterní ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: A začínám přílohou Práva pro severovýchodní Čechy. Jindy kreslí Simona Týrová na čtvrtky papíru. Minulý týden ale vyměnila štětce za spreje a papír za betonovou zeď, kde stvárnila koulaře, který se připravuje k odhozu svého náčiní. I její dílo je součástí muralu, který přibližuje sporty pro Pardubice tolik typické. Atletika, veslování, basketbal nebo dostihy zdobí teď právě 100-metrovou zeď i štít pardubického sokola na Tyršově nábřeží. Pomocí sprejů ho vytvořila asi 30 žáků základní umělecké školy. Píše Právo ve své příloze a podívat se můžete sami osobně, když vyrazíte k Chrudimce.
1: Já už listuji dnešní Mladou frontou. Dnes pardubické vodárny pořídí další chytré digitální vodoměry. Postupně budou na všech místech a nahradí mechanická zařízení. Provést to chtějí do 3 až 5 let. Modernizace je podle ředitele vodáren Františka Masaře důležitá, protože umožní přesnější a rychlejší sledování spotřeby vody, efektivnější správu sítě a taky snížení ztrát při distribuci vody. V tuto chvíli mají zasazeno asi 8 tisíc vodoměrů, a to, Mirku, z celkového počtu přibližně 37 tisíc, tedy asi 20%.
0: Stát si ve společnosti ČES otevřel cestu k jednoduššímu ovládnutí její výrobní části, kterou tvoří hlavně uhelné a jaderné elektrárny. Na pondělní valné hromadě akcionáři po 11 hodinách většinou 90% schválili jednak vyčlenění značné části majetku do zákaznické části skupiny a následný prodej podílu v ní a také změnu stanov umožňující schvalovat důležitá rozhodnutí korespondenčně. Pro akcionáře tak může být valná hromada konaná v pražském kongresovém centru takřka poslední, při které vznášeli dotazy a komunikovali s vedením firmy z očí do očí. Tuto příležitost využili především k tlaku na to, aby ČES zveřejnil co nejvíc informací o chystaných krocích, a podrobnosti přináší Hospodářské noviny.
1: A jak se říká sport nakonec, hokejový obránce Michal Hrádek končí v Pardubicích. My víme podrobnosti a prozradíme je ve zprávách za 18 minut.

0: byl Eric Clapton ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Další tip, tentokrát na dětský den, který se odehraje u mateřské školy U dvora v Letohradě. Čeká vás tam skákací hrad, čekají soutěže, bublinková diskotéka, malování na obličeji a mnoho dalšího. Myslím si, že s dětmi, hlavně ty děti si to samozřejmě užijí.
1: Počasí.
0: Počasí bude přát, možná už jste o tom slyšeli, dneska má být polojasno až oblačno, na horách budou ojediněle přehánky. Ke konci dne bude od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, v tisíci metrech 17 až 20 stupňů Celsia a vítr povane slabý jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: O čem se mluví?
2: Jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy v Pardubickém kraji? Které školy zůstaly volné a nabízí místa ve druhém kole? Jsou kapacity dostatečné? Jak se mění nabídka oborů? Nejen na to odpoví v pořadu, o čem se mluví radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel. Ve čtvrtek v 17.30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: Mandraže, ona se smála, s vámi je Český rozhlas Pardubice, 10 minut nás dělí od 6. hodiny. No a pokud budete naše vysílání poslouchat také odpoledne po 13., tak uslyšíte pořad Alex a host. A možná si říkáte, koho si tentokrát Alex Minářová do studia pozvala a na co se bude ptát?
1: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let. Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru? Kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes? Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Provoz v okolí sportovní haly na Střelnici ve Svitavách je od začátku týdne omezený. Pardubický kraj využívá pracovní síly z pardubické věznice. Hokejový obránce Michal Hrádek v Dynamu skončil a nás čeká teplo, slunečno, polojasno až oblačno, teploty až 26 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková, vítám vás. Městská společnost Sportes ve Svitavách včera začala s venkovními nátěry sportovní haly na Střelnici. Kolem jdoucí tak musí počítat s omezením provozu kolem budovy, upozorňuje ředitel městské společnosti Bronislav Olšán.
2: Celková investice do těchto nátěrů kompletního opláštění sportovní haly je zhruba 1 400 000 korun. Kolem jdoucí musí počítat s tím, že bude na místě rozmístěno lešení, bude tam vysokozdvižná technika, takže dojde k jistému omezení.
0: Pardubický kraj využívá vězně z pardubické věznice na práci. Dohoda s vězeňskou službou počítá s nasazením při opravách a údržbě domovů sociálních služeb, nemocnic, záchranek nebo škol. Aktuálně pomáhali stěhovat těžká břemena v areálu střední školy elektrotechnické v Pardubicích. Ředitel zařízení Jaroslav Rosíval dodává, že vězně na práci mimo toto zařízení pečlivě vybírají.
3: Než opustí brány věznice, odsouzený je posouzen odbornou komisí, tak jak z pohledu bezpečnosti, tak i z pohledu programu zacházení a jeho samotného průběhu výkonu trestu i vzhledem k jeho trestné činnosti.
0: Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby rodiče, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, nově dostali celkem 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli by se zvýšení nemělo týkat i těch, kteří už rodičovskou pobírají. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou počítá, návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Třeba podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se rodičovský příspěvek měl navíc navyšovat automaticky, jako je to například u důchodu. Na Šumavě pořád uklízejí po nedělní bouřce, pracovníci správy Národního parku odstraňují z turistických cest a cyklotras vyvrácené stromy a zlomené větve. Většina cest je průchozích, lidé by ale pořád měli být opatrní.
1: Sport.
0: Pardubičtí hokejisté mají další změnu v kádru. V týmu skončil obránce Michal Hrádek. Ten přestoupil do Olomouce.
4: Hrádek nastupoval v olomouckém dresu už minulé sezóně, kdy u Hanáku hostoval. Pro play-off se ale vrátil zpátky do Dynama. Teď do Olomouce definitivně přestupuje. V Pardubicích odehrál coby odchovanec 150 zápasů v A-týmu. Další starty si připsal i za rezervu v první lize. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká slunečno, teplo, polojasno až oblačno. Na horách budou ojediněle přehánky. Ke konci dne bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty dnes 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď ještě nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, tlak mírně klesne a biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedna dobrá zpráva v sousedním Hradci Králové, jak už víte z našeho vysílání, v Hradci pod křižovatkou Mileta na městském silničním okruhu otevřeli včera nový podchod. Cyklistům a chodcům tak usnadňuje hlavně cestu k fakultní nemocnici. Současně s tím začala fungovat taky zastávka MHD u fakultní nemocnice ve Zborovské.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A po zprávách už přejeme krásné ráno všem, kteří se probouzíte ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Dobrou chuť, pokud snídáte, a příjemný poslech, pokud se už těšíte na další muziku. Tentokrát ji obstarají Věra Špinarová, Jakub Smolík nebo Stevie Wonder. Několikanásobně méně přestupků než běžné hlídky městské policie odhalí monitorovací vůz v Pardubicích. Provoz auta, které kontroluje parkování ve městě, už přitom stálo téměř 1 000 000 korun. A další podrobnosti se dozvíte už za pár okamžiků. Jinak je úterý 2. června a Jarmilům posíláme gratulaci k dnešnímu svátku.

0: Zatímco strážníci městské policie v Pardubicích rozdají za špatné parkování zhruba 2000 pokut měsíčně, monitorovací vůz jich zvládne jen zlomek. Speciální auto, které má město v pronájmu, je přitom v ostrém provozu od ledna a stálo už téměř 1 000 000 korun. Systém navíc nezvládá všechny plánované funkce. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: Za mě určitě v tuto chvilku to funkční není.
2: Monitorovací auto sice kontroluje zaplacené parkování, některé další přestupky ale podle náměstka pro vnitřní záležitosti městské policie a zastupitele Petra Kvaše z ODS stále odhalovat neumí. Jde třeba o stání v zákazu nebo mimo vyznačená parkovací místa.
1: Tam třeba musíme posílat strážníky pořád na fyzickou kontrolu, což je samozřejmě neefektivní.
2: Vozidlo kritizuje i zastupitel Petr Klimpl z ODS. Říká, že v dubnu auto zaznamenalo zhruba 800 přestupků. Ne všechny navíc skončí pokutou.
3: Proti tomu strážníci městské policie měli zhruba 5násobek zjištěných přestupků, které ale už se dotáhnou potom do správního řízení.
2: Provoz auta město vyjde zhruba na 160 tisíc korun měsíčně.
3: Když si dám tato čísla dohromady, tak si myslím, že to v tuto chvíli, tak jak je to nastaveno, toto vozidlo

0: plně využít. Dodavatel mu totiž ještě neposlal potřebné podklady.
1: Tak vlastně neznáme průběžně informace o obsazenosti těch parkovacích ploch a nemůžeme ani přesně říct, jaká je platební morálka. Od počátku nebylo úplně zřejmé, kdo jaká data bude zpracovávat. To je velké ponaučení pro příště.
0: Pronájem vozidla skončí letos na podzim, doplňuje mluvčí Matyáš Strnad.
2: Na základě zkušeností z prvního roku provozu nyní vyhodnocujeme další směřování projektu. O konkrétním postupu bude rozhodnuto po dokončení vyhodnocení a v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek.
0: Monitorovací auto městské policie jezdí po celých Pardubicích. Pokuta lidem chodí dodatečně, a to do datové schránky nebo poštou. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Technická herna na cestách a neb fyzika hrou, tak to je interaktivní výstava pro celou rodinu, která seznamuje návštěvníky pomocí jednoduchých interaktivních pokusů s problematikou mnoha odvětví fyziky, jako je například optika, magnetismus nebo elektrická energie. No a prostřednictvím dalších aktivit můžou návštěvníci nahlédnout také do fascinujícího světa vědců a vynálezců, kteří svými objevy posouvali svět kupředu. Pro nejmenší návštěvníky je pak připraven dětský koutek a tuhle výstavu můžete navštívit na Letohradském zámku ode dneška až do 16. srpna.
1: Počasí.
0: Jdeme kouknout na oblohu, teď po ránu a dopoledne je a bude jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a pouze na

0: horách se vyskytnou ojedinělé a slabé přehánky. Teplotní maxima dnes někde mezi 22 a 25 stupni, v 1000 metrech naměříme 17 až 20 stupňů Celsia a vítr vane slabý jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
1: Český rozhlas Pardubice, rád.

0: Nechci tě trápit, to byly Black Milk, ale co si budem povídat, čas od času nějaký ten spotřebitelský problém, ať už větší nebo menší, potrápí asi každého z nás. Když si nevíme rady, je tady náš spotřebitelský odborník, kterému můžete psát na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. A ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte, co všechno má obsahovat vyjádření prodejce k reklamaci. Na váš dotaz i dnes odpoví Josef Černý.
1: Pan Aleš reklamoval štípačku na dřevo. Po 2 týdnech mu prodejce řekl, že kdyby záleželo na něm, on by reklamaci uznal, ale od dodavatele mu přišlo rozhodnutí zamítavé. Žádný posudek nebo vyjádření panu Alešovi ale neukázal a ten se domnívá, že prodejce možná ani žádné nemá. Pane posluchači, ono na tom ale vůbec nezáleží, protože o způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodejce sám, takže i kdyby nějaké vyjádření od svého dodavatele měl, není povinen vám ho ukazovat. Pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, musel byste si nechat vyhotovit vlastní posudek.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 7.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Po 5 měsících ostrého provozu monitorovací vůz městské policie v Pardubicích pořád nedokáže kontrolovat některé přestupky při parkování. Týká se to hlavně stání v zákazu anebo mimo vyznačená místa. Auto kontroluje hlavně nezaplacené parkování. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Slatiňany připravují podjezd pod mostem knížete Auersperga. Radnice plánuje rozšíření stezky na Chrudim a součástí úprav má být i prodloužení cyklistické trasy podél řeky. Podklady ke stavbě chce mít město hotové příští rok a zaplatí za ně přes 1 000 000 korun. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatelé o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům unie. Radio Junior dnes představí hororový seriál Hlubina. Autorka Tereza Verecká navazuje na úspěch oceňované audiosérie Lyžák. Tentokrát půjde o příběh ztracení malého Vojty na jezeře Tichá voda. V seriálu zazní hlasy například Martina Mišičky, Václava Neužila nebo Gabriely Míčové. 5-dílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Tereza Voborníková vyhrála po druhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí pak skončil Vítězslav Hornik. A počasí dnes v Pardubickém kraji bude teplo. Ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a jenom na horách se vyskytnou ojedinělé a slabé přehánky. Denní maxima dnes 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, tlak mírně klesne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedno čerstvé omezení hlášené od včerejška v Pardubicích, ulice Bartoňova. Pracují tam na sítích a jsou tam zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zprávy připravila Petra Beránková, s vámi je Český rozhlas Pardubice a dál přejeme pohodové úterní ráno, třeba ve společnosti Heleny Vondráčkové, anebo za chvilku Karla Zicha. No a co se píše v novinách, tak na to se podíváme už za pár okamžiků. Pohodový poslech.
1: Dobré ráno.

0: 6.39, stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, kde zaspíval Karel Zicha s Petrou Beránkovou. Opět otvíráme noviny. Hezké ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě, denní tisk.
1: Mirku, máš rád soutěže?
0: Mám.
1: A co třeba MLS Pardubického kraje? Mrkneme na ní.
0: Mrkneme, neznám MLS Pardubického
1: kraje. Tak se podíváme.
0: Kraje.
1: Právě až do 31. července můžou výrobci regionálních potravin přihlašovat svoje výrobky do 12. ročníku soutěže MLS Pardubického kraje. Součástí projektu bude i veřejná soutěž. Ta se uskuteční 27. září přímo na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Návštěvníci budou moct soutěžní výrobky ochutnat a hlasovat pro ten nejlepší produkt. Loňský ročník potvrdil kvalitu regionálních výrobků. Soutěžilo tehdy 37 výrobců a odborná porota vybírala víc než stovky výrobků. Titul MLS získalo 27 z nich. Oceněné výrobky můžou využívat logo MLS Pardubického kraje, které údajně zvyšuje jejich prestiž a taky usnadňuje propagaci.
0: Turisté a návštěvníci Chrudimi od letošního července zaplatí za ubytování ve městě nový poplatek ve výši 30 korun za každý den. Rozhodlo o tom zastupitelstvo minulý týden. Zastupitel Roman Málek z koalice pro Chrudim návrh kritizoval jako administrativně náročnou povinnost, která zatíží podnikatele i spolky, ale městu mnoho nepřinese. Vedení Chrudimi čeká výnos přes 1 000 000 korun, podle opozice to budou spíše 100 000. Peníze chce město použít na úklid ulic nebo podporu kultury, píše regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: Na začátek jsem četla zpráva pro severovýchodní Čechy a vpravo ještě zůstaneme. Už po 5 měsících, co museli obce a kraje převzít placení školníků nebo kuchařek, je zřejmé, že peníze navíc z daní na to mnohým z nich asi nestačí. Výpočty ministerstva školství byly podhodnocené, upozorňují starostové. Oproti loňskému roku získáme letos navíc z rozpočtového určení daní asi 7,5 milionů korun. To ale zdaleka nepokrývá skutečné náklady, které jsou se zajištěním provozu škol spojené, uvedl starosta Petrovic u Karviné. Jím řízené obce bude chybět přes 5 milionů korun. A ještě doplním, že rozpočtové určení daní stanovuje, jak se mezi stát, kraje a obce rozděluje výnos z vybraných daní.

0: opět ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice vyrážíme do regionálního muzea ve Skutči na výstavu nazvanou Obrazy z Vysočiny. Ta představí tvorbu malíře a grafika Petra Špačka, který patří k významným osobnostem východočeského výtvarného umění. Takže to je taková rychlá pozvánka na vernisáž, která se uskuteční právě dnes v regionálním muzeu ve Skutči, a to od 17 hodin.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a pouze na horách se vyskytnou ojedinělé a slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, v tisíci metrech naměříme 17 až 20 stupňů Celsia a vítr vane slabý, jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Pokáč a další život je pes, další zpříjemnění hudební úterního dobrého rána, které trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. A my teď vyrážíme za sportem. V nejvyšší basketbalové lize mužů startuje boj o mistrovský titul. Ve finále si to mezi sebou rozdá obhájce titulu Nymburk a ten se pokusí sesadit z prvního místa Pardubice. Východočeši se dostali do finále po dlouhých 42 letech a proti favoritovi nechtějí nic dopředu vzdávat. Mluvil o tom i kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík, kterého si k mikrofonu vzal po posledním tréninku redaktor Otaku Twirt.
1: Kamil Švrdlík, basketbalista Pardubic, kapitán týmu. Všechno připraveno na Nymburk?
2: Všechno připraveno. Konečně jsme se dočkali finále, takže jsme rádi, že jsme to i ukončili dřív, že jsme neměli jenom pár dní na přípravu, že jsme měli nějakých 5 dní, takže já myslím, že jsme připraveni a teď musíme potvrdit ty naše výkony proti Nymburku ze základní části, že jsme s nima schopni hrát a uvidíme.
1: Proti vám 20-násobný vítěz Nymburk. Dá se říci, že vy v podstatě opravdu můžete jenom překvapit proti takovému týmu, nebo tu sérii berete z jiného pohledu?
2: Tak samozřejmě Nymburk je favorit, tomhle to asi jinak nebude, ale já si myslím, že jsme si dokázali v téhle sezóně, že jsme s ním schopni hrát. Vlastně prohráli jsme s ním v finále, kdy jsme dlouho vedli v českého poháru, takže já myslím, že všichni jsou natěšení a není to takový, jako že by někdo byl jako jo, Nymburk to bude mít zadarmo nebo vyhraje. Asi nikdo nepopírá, že jsou favorit, ale my si na ně věříme. Takhle bych to řekl, že si věříme, že to můžeme zvládnout. Je to takový pocit, jako že myslím, že dlouho nebyl, já nevím, samozřejmě teďka jsem já ve finále nebyl, ale spousta týmů třeba do toho šla trošku odevzdaněji a doufám, že nebo cítím to takhle i z kluků, že všichni si to jdou s Nymburkem prostě rozdat. Bylo spoustu vyrovnaných zápasů, prohrali jsme některý úplně v úplné koncovce, takže si myslím, že víme, že jsme s nimi schopni hrát letos.
1: Jak důležité bude soustředit se naplno hned na ten první zápas, na ten vstup do té série?
2: Bude to důležitý vstup, jako Nymburk měl dlouhou pauzu, my jsme hráli vlastně ještě 5 dní zpátky. Víme, co to udělalo třeba s Brnem, který proti nám vstoupilo daleko rozehranější, takže já si myslím, že je potřeba tohohle využít, hlavně z našeho pohledu, přenést si nějakou tu energii z těch semifinálových bojů a samozřejmě každý zápas je důležitý, ale ten první, ten vstup bude pro nás i pro nějaké naše sebevědomí asi hodně důležitý.
1: Tak to říká před startem finálové série pardubický kapitán Kamil Švrdlík. Z Pardubic Otaku Twirt, Český rozhlas.
0: První zápas série začíná v Nymburku v 18 hodin.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtípky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Monitorovací auto městské policie v Pardubicích nedokáže kontrolovat přestupky řidičů, kteří parkují v zákazu nebo mimo vyznačená místa. Bezpečí dítěte v opatrovnickém řízení a rozvodu můžou pomoct soudcům posoudit nové nástroje. Tenista Menšík nastoupí poprvé v kariéře ve čtvrtfinále Grand Slamu na Roland Garros vyzve Fonseku. A basketbalisté Pardubice Nymburka rozehrají finále playoff. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné úterní ráno z Pardubic. Po pěti měsících ostrého provozu monitorovací vůz městské policie v Pardubicích pořád nedokáže kontrolovat některé přestupky při parkování. Týká se to hlavně stání v zákazu nebo mimo vyznačená místa. Auto kontroluje hlavně nezaplacené parkování. Přesto podle náměstka pro vnitřní záležitosti městské policie a zastupitele z ODS Petra Kvaše strážníci měsíčně rozdají několikanásobně víc pokut. Například v březnu auto zaznamenalo přes 500 přestupků.
4: Zatímco strážníci při své běžné kouskové činnosti zjistili dalších 3000 provinění. To vozidlo nám mělo výrazně ulehčit tu práci, ale zatím je to tady takový malý přídavek k tomu, co městská policie naplní při kontrole nad dohledem nad pravidly silničního provozu.
2: Vraclav na Orlicko-Ústecku plánuje obnovu bývalých lázní v tamním barokním areálu. Historickou budovu podle vedení obce dlouhodobě poškozuje vlhkost a spodní voda. Prvním krokem proto bude vysoušení zdiva za přibližně 2 miliony korun, přičemž čtvrtinu nákladů pokryje dotace z Pardubického kraje. Obec už má taky hotový architektonický návrh budoucího využití objektu. V lázních by měla vzniknout nová expozice, ubytování pro návštěvníky a možná taky kavárna. Posuzování konfliktních rozvodů a následné opatrovnické řízení mají soudcům usnadnit nové materiály. Připravili je úředníci Ministerstva spravedlnosti. Testuje je teď 7 okresních soudů v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Podle nich by mohl soudce poznat, jestli v rodině dochází k násilí. A taky, jaká přijmout opatření, říká místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
5: Proto, aby bylo dítě v bezpečí, popřípadě druhý rodič v bezpečí. A další úvaha vede k tomu, jakou odbornou pomoc mám kterému z členů rodiny nabídnout nebo uložit a jak mám zatímně nebo trvale upravit poměry dítěte. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík se připravuje na své premiérové čtvrtfinále Grand Slamu v kariéře. Na Roland Garros v Paříži nastoupí večer proti Brazilci Fonsekovi a to v přímém přenosu Českého rozhlasu Radiožurnálu Sport. V mužské nejvyšší basketbalové soutěži začíná finálová série. O titul se utkají Pardubice a Nymburk. První dva duely se budou hrát na palubovce středu Čechů. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švedlík vnímá Nymburk jako favorita, ale věří, že si půjdou východočeši za vítězstvím.
6: Není to takový, jako že by někdo byl jako jo, Nymburk to bude mít zadarmo nebo vyhraje. Asi nikdo nepopírá, že jsou favorit, ale my si na ně věříme. Je to takový pocit, jako že myslím, že dlouho nebyl. Já nevím, samozřejmě teďka jsem já ve finále nebyl, ale spousta týmů třeba do toho šla trošku odevzdaněji a doufám, že nebo cítím to takhle z kluků, že všichni si to jdou s Nymburkem prostě rozdat.
2: Úvodní duel finále basketbalové ligy začne v 18 hodin. V boji o třetí místo vede 1-0 na zápasy Brno, které porazilo Opavu 99-97.
0: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká teplo. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a jenom na horách se vyskytnou ojedinělé a slabé přehánky. Denní maxima 22 až 25 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 17 až 20 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé přes den, ale dobré až velmi dobré, tlak mírně klesne, bio jednička a to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4,5 minuty po 7. Ranní špička už teď v centru Pardubic. Ku podivu, 1/2 silnice na příjezdu od Přelouče už od Starých Čívic přes letiště Pardubice až po dostihové závodiště. Dál si postojíte na příjezdu od Chrudimi do Pardubic, tedy 7.30. No a jako obvykle v tuto chvíli už komplikace čekejte od Ohrazenic ve směru na Semtín.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: To je pocud, ta doprava po ráno v Pardubicích. No tak pevné nervy všem motoristům a samozřejmě šťastnou cestu. Ať dorazíte v pořádku, včas nevím, jestli se vám to povede, ale držíme palce. Elán, Václav Neckář, také Phil Collins, interpreti, kteří nám zpříjemní další část úterního dobrého rána. Možná někomu zpříjemní ráno výhra v Bleskovce. Tento týden máme krásnou knihu, takovou motivační, řekl bych, jmenuje se Pro dobrotu na žebrotu. A ne, naučte se říkat ne a získejte si zasloužený respekt. Včera o to byl veliký zájem. Uvidíme, co dneska. Bleskovka se pomalu, ale jistě blíží. No a samozřejmě ani naši redaktoři nelení. Především menší obce jen obtížně schánějí peníze na opravy mostu. Třeba v Krouně na Chrudimsku jich dožívá hned 8 a rekonstrukce je spočítaná na miliony korun. Další podrobnosti už za pár okamžiků. Úterý 2. června a Jarmilové slaví svátek. Všechno nejlepší.
9: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Říká se, že dobrých zpráv není nikdy dost, tohle byla jedna z nich, tak se jmenuje píseň Václava Neckáře, která dozněla v úterním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Opravit most je hlavně pro malé obce veliký problém. Na náročné stavby za miliony korun nemají peníze. Stát dotuje jen ty, které jsou dopravně významnější. Třeba v Krouně na Chrudimsku se rozpadá hned několik mostů najednou. Na rychlou opravu to ale nevypadá. V reportáži Josefa Kopeckého uslyšíte proč.
1: No, takže je to v podstatě kamenná podezdí.

0: mostů dotuje, ale podpora míří hlavně na dopravně významnější body.
1: Především pokud jsou součástí projektu, které řeší křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, se silnicemi vyšších tříd nebo s železnicí.
0: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl. Na klasické příjezdy k domkům, do lesů nebo na pole se s dotacemi nepočítá.
1: Pro samostatné rekonstrukce menších mostů na místních komunikacích, které nespadají do těchto kategorií, v současnosti samostatný dotační titul ze SFDI k dispozici není. Stejně tak se v nejbližším období neplánuje jeho rozšíření tímto směrem.
0: Podle Svazu města a obcí České republiky jsou potíže s mosty velmi časté. Chce dosáhnout toho, aby stát přispíval i na opravy strategicky důležitých míst.
2: Pokud by tam měla jezdit nějaká těžší technika, například vojenská, tam to zdražení je třeba na dvojnásobek. Máme teď v plánu jednání s ministerstvem obrany, abychom dosáhli toho, že tyhle ty stavby dvojího užití budou spolufinancovány jak ze strany obcí, tak se FDI případně z rozpočtu ministerstva.
0: Upřesňuje ředitel legislativní sekce svazu Dan Jiránek. Ani na to ale Krouna s jednou řekou a třemi potoky spoléhat nemůže.
3: Asi nám nezbyde než to financovat z vlastních zdrojů, takže pokud budeme schopni udělat dva mosty v jednom roce, tak to bude úspěch. Spíš si myslím, že to bude v rychlosti jeden most ročně.
0: Opravy tak nějakou dobu potrvají. V obci je totiž mostů celkem 35. Z Krouny Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme.

Další tip na výstavu Edita Slabá, kterou inspirují motivy mandal, andělů a skrytých znaků, bude vystavovat v Maashausu v Pardubicích. Vztah k výtvarnému umění si budovala už od dětství, kdy trávila čas v ateliéru své maminky. No a její výstava nabízí pohled do světa, kde se prolíná fantazie s přírodními motivy a prvky typickými pro pardubický kraj. Vernisáž výstava ve výstavě Kraj mého srdce Edita Slabá startuje dnes v 17 hodin ve výstavním prostoru Maashausu na Pernštínském náměstí. Počasí. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a pouze na horách se vyskytnou ojedinělé a slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, v tisíci metrech naměříme 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.

0: Eva Farná už za chvilku, no a pak si zasoutěžíme v Bleskovce.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Pro dobrotu na žebrotu, tak se jmenuje kniha, díky které se naučíte říkat ne bez výčitek a konečně dát sami sebe na první místo bez pocitu viny, ale musím doplnit, že tahle knížka není o tom, abyste se stali sobci, je o tom, abyste přestali být obětí. Taková a praktická příručka, jak nalézt rovnováhu mezi laskavostí a zdravými hranicemi a změnit svůj životní styl. Takže o tohle hrajeme v Leskovce i dnes a právě teď.
1: Leskovka.
0: Narazil jsem na internetu na krásný testík, má nadpis minimální znalosti ze základní školy, kdo nedá alespoň 10 z 15, ať se posype popelem. Tak jsem si ho udělal, ten testíček, a půjdu se za chvilku sypat popelem, no ale vybral jsem z něj jednu otázku a schválně, jestli si s ní poradíte. Podotýkám, že dneska budeme soutěžit po e-mailu, takže otevřete své e-mailové adresy a zkuste mi napsat správnou odpověď. Tento panovník vládl i českým zemím v letech 1848 až 1916, bez 10 dnů neuvěřitelných 68 let. Jeho nebo její jméno je, a teď už potřebuji vaši odpověď, mám tady možnosti za A. Marie Terezie, za B. František Josef I., za C. Karel IV. 1848 až 1960, bez 10 dnů neuvěřitelných 68 let. A e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: osmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Polička promění část bývalého zemědělského areálu v Dolním Předměstí na výrobnu palivového dřeva a kompostárnu. Do úprav zchátralého areálu investuje asi 4 miliony korun. Další část areálu převzala soukromá firma. Ta na místě bývalých kravínů staví novou stavební halu. Kompostárna bude zpracovávat zahradní odpad a městskou zeleň. Zámek v Litomyšli dnes otevře nový prohlídkový okruh věnovaný historii tamního zámeckého divadla. To vzniklo v roce 1797 a patří k nejstarším dochovaným divadlům v Česku. Podrobnosti ve zprávách už za půl hodiny. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře i novou koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před dvěma týdny. Andrej Babiš ale nebyl spokojený s tím, že návrh například nedostatečně navyšuje počty vojáků. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům unie. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás teplo. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a jenom na horách se vyskytnou ojedinělé a slabé přehánky. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, nejvyšší denní teploty na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, přes den ale dobré až velmi dobré, tlak mírně klesne, biojednička. A to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 2 minuty po půl osmé přesně, ranní špička v centru Pardubic. Tak jen přání, buďte trpěliví.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly zprávy také Petra Beránková, s vámi Český rozhlas Pardubice. Jak dopadla dnešní bleskovka? Tak ptal jsem se na panovníka či panovnici, kteří vládli českým zemím v letech 1848 až 1916. Hodně jste typovali možnost za A, Marie Terezii, ale správně bylo za B, František Josef I. Takže gratulujeme. No a první poslala správnou odpověď paní Jarmila, tak pro ní extra speciální gratulace, cena je vaše a už jsem vás kontaktoval, tak koukněte do mailíku.
1: Dobré ráno.

0: 7.38, ladíte úterní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice, možná u toho snídáte, my jsme se tady s Petrou shodli, že bychom si dali chlebíček se sádlem s cibulkou
1: škvarečky. To bychom si moc dali.
0: Taková zdravá snídaně, pojďme číst noviny.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Letošní Velká Pardubická vyvolala obrovskou poptávku po vstupenkách a už několik týdnů jsou místa k sezení na tribunách vyprodána. Pořadatelé od 1. června spustili prodej lístků do nové hospitality zóny, která nabídne originální posezení i catering. Inspirace přišla z Anglie, kde návštěvníci kombinují sportovní zážitek se společenským zázemím. To znamená, že k dispozici bude pohodlné sezení u stolu i bistrostolky a terminál pro uzavírání sázek. Návštěvníci ale nemají přímý výhled na dostihovou dráhu. Samotné dostihy budou sledovat na velkoplošných obrazovkách. Součástí vstupenky je pak občerstvení formou bufetu. Píše o tom Právo v příloze pro severovýchodní Čechy.
1: Svitavy spustili kampaň, kterou chtějí motivovat lidi k přihlášení k trvalému pobytu. Nabízejí jim za to jednorázový finanční bonus 10 000 korun. Zatímco na konci roku 2016 žilo ve městě necelých 17 000 obyvatel, tak na začátku letošního roku to Mirku bylo o 835 míň. Reálně ale ve Svitavách podle dat o spotřebě vody bydlí až o 2000 lidí víc. Trvalý pobyt mají ale hlášený jinde. Pro město je to ekonomicky nevýhodné. Podle starosty Davida Šimka Svitavy ročně přichází na daňových příjmech o částku přibližně 45 milionů korun. Podrobnosti najdete v regionální Mladé frontě dnes.
0: Všechny údaje v mobilní aplikaci. Bez papírových dat fungují zdravotníci v řadě zemí. Teď k tomu míří i Česko, zatímco několik nejstarších ambulantních lékařů se dodnes nenaučilo používat počítač s tiskárnou a stále do psacího stroje se zasunutým listem papíru. V blízké budoucnosti bude všechno úplně jinak. Tiskárny potřebovat nebudou, ty postupně zmizí současně s papíry. Bez počítače se ale neobejdou. Veškeré zdravotní údaje o pacientech budou i čeští lékaři muset archivovat a sdílet elektronicky. Píše o tom celostátní verze Mladé fronty dnes.
1: A na závěr se ještě podíváme v krátkosti na silnice. Mirku, věděl jsi o tom, že cestování o prázdninách v Pardubickém kraji zkomplikují uzavírky silnic?
0: No tak to už takový folklor.
1: Víc o něm za 19 minut ve zprávách.

0: Za chvilku, za pár sekund, bude 7:45, stále posloucháte Český rozhlas Pardubice a úterní Dobré ráno, které už za několik minut nabídne Michala Hrůzu, také rychlý pohled na události spojené s dnešním datem. Dnes je úterý 2. června, no a jaký nás čeká den, co se týká počasí, zjistíme právě teď.
1: Počasí.
0: Ve spojení jsme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, s meteorologem Tomášem Popelkou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: No a dobré je, oproti dnešku tedy mnohem lepší, takže dá se předpokládat, že dneska to pěkné počasí vydrží, nebo jak se to bude vyvíjet během úterka?
2: Tak, dneska bude hezky a teplo, teďka ráno dopoledne bude jasno, polejasno, odpoledne už přece jenom ty oblačnosti bude víc, polejasno až oblačno, jak to vypadá, pouze na horách se můžou obejít ojediné, ještě k tomu hodně slabé přehánky, ale ta pravděpodobnost je hodně nízká. Teploty by se odpoledne pohybovaly kolem 25 stupňů, vítr bude foukat od jihovýchodu 4 metrů, takže slabý vítr, no a v noci ještě z počátku oblačno až polejasno a v druhé polovině noci k nám dorazí od západu studená fronta, takže postupně bude zataženo a nad ranem se od západu začne objevovat déšť nebo přehánky, no a ty se během zítřejšího dopoledne rozšíří na většinu území s tím, že nad ránem se může objevit ojedinělé i bouřka, ale to bude, ta pravděpodobnost je hodně nízká. Teploty by v noci klesly na 14 až 11 stupňů, vítr bude foukat od jihovýchodu 2 až 6 metrů, no a zítra už po většinu dne převážně zataženo a bude se na většinu území objevat déšť nebo přehánky zase se zejména na horách, případně vrchovině může objevit ojedinělé i bouřka. K večeru začnou srážky slábnout a ustávat, to bude někdy po té páté, mezi pátou a šestou hodinou nejpozději, no a v závěru dne začne nám i oblačnost ubývat. Teploty zítra budou nižší než dneska, 15 až 18 stupňů, vítr bude foukat ještě ráno od jeho východu, ale během dopoledních hodin už bude foukat od západu, odpoledne od severozápadu 3 až 7 metrů, večer mám potom vítr se zeslábne, no a jak to vypadá, ty nejintenzivnější srážky budou během zítřejšího dopoledne, tam by mohlo spadnout od 5 do 15 mm na horách až kolem 20.
0: Takže dneska hezky, zítra o něco horší a když se koukneme čtvrtek, pátek do konce pracovního týdne, tam to bude vypadat jak?
2: No tam to bude trošku na střídačku ve čtvrtek, zase přes den na nějaké skorasné polesné počasí, odpoledne nám začne přibývat oblačnost od západu opět a někdy před půlnocí by se zase začal od západu objevovat déšť, teploty v pátek po ráno 11 až 7, odpoledne zase kolem 25, vítr slabý jižního západu do 4 metrů a v pátek zase zataženo a na většinu území déšť nebo přehánky, odpoledne už budou postupně se ustávat, k večeru začne objevovat i oblačnost, teploty v pátek ráno 16 až 12 a odpoledne jenom do 19.
0: Toliko počasí meteorolog Tomáš Popelka. Děkujeme a hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Díky, napodobně.
3: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: roka.
1: Yes, we can.
0: Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
2: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš, no. Abys to měl jako ošetřený tady.
0: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithak a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
3: prosím jedno pivo,
0: a německou nádražní restaurací.
3: Ein Bier bitte.
0: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Věta 50 je dneska specialistce na biomasu.
4: Tak vy jste místopředsedkyně strany zelený, hele, zůstali jsme viset na biomase.
5: My jsme úplně zavředli do biomasy.
0: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
5: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
0: Já přeju hezký den.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Osm hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Cestování o prázdninách v Pardubickém kraji zkomplikují místy uzavírky silnic. Jeden z podchodů na přebudované křižovatce Mileta v sousedním Hradci Králové zaplavila dešťová voda. Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst na 400 tisíc. A nás na východě Čech čeká slunečno. Teplo, jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů. Zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné úterní ráno z Pardubic. Řidiče čekají na silnicích v Pardubickém kraji letní uzavírky. S kyvadlovým provozem musí od června počítat na silnici číslo 17 v Hrochově Týnci kvůli opravám přemostění a dál pak v úseku mezi Chrudimí a Heřmanovým Městcem kvůli obnově asfaltu. Kyvadlově řízená doprava omezí o prázdninách provoz i na dalších hlavních tazích. Třeba v Březové nad Svitavou, Litomyšli, Nedošíně nebo na silnici z Rybitví do Pardubic.
6: Uzavírky a omezení dopravy potrápí v létě řidiče i na vedlejších silnicích. Kvůli stavebním pracem budou v létě zavřené úseky u Bohumilče, Klášterce nad Orlicí, Zámrsku a Dobříkova, Jiříkova a Skuhrova. Neprůjezdné budou kvůli opravám i mosty v Moravské Třebové a v Nasavrkách. Doprava povede po náhradních trasách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Zámek v Litomyšli dnes otevře nový prohlídkový okruh věnovaný historii tamního zámeckého divadla. To vzniklo v roce 1797 a patří k nejstarším dochovaným divadlům v Česku. Návštěvníci si budou moct prohlédnout historické kostýmy i repliky zařízení, která kdysi vytvářela jevištní efekty, například vítr, déšť a hrom. Největším lákadlem pak budou originální kusy od malíře Josefa Placera, který pracoval i pro dvorní divadlo ve Vídni a nebo Stavovské divadlo v Praze. Podchod pod Hradeckou ulicí na přebudované křižovatce Mileta v sousedním Hradci Králové zatopila dešťová voda. Stalo se tak jenom několik hodin po otevření nového sousedního podchodu pod Sokolskou ulicí a zprovoznění dalších částí stavby za víc než 500 000 000 korun. Podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové nešlo o závadu konstrukce ani odvodnění podchodu. Příčinou bylo provizorní napojení odčerpávající technologie.
7: Čerpadla jsou v současnosti dočasně napojena na systém veřejného osvětlení. Pokud osvětlení není v provozu, nedochází ani k čerpání vody. Po zjištění situace byla okamžitě přijata nápravná opatření. Trvalé napojení čerpací technologie bude provedeno po osazení elektroměru a dokončení připojení nového rozvaděče, které zajišťuje ŘSD ve spolupráci s distributorem elektrické energie.
0: Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
8: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
0: Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka s ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení.
9: Sport.
0: Tenistu Jakuba Menšíka čeká večer čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garo. V něm se 20-letý český reprezentant utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem, Brazilcem Fonsekou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviče a taky Gaspera Ruda. Na souboj s Menšíkem, kterého už jednou porazil ve skupině mládežnického turnaje mistrů, se moc těší. A baví ho i fakt, že na letošním antukovém Grand Slamu se daří mladým hráčům.
10: The next generation is doing pretty well, not only Chodar and Menšík.
11: Docela se nám daří, že? Nejsem to jen já, Chodar a Menšík. Je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik. Navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
0: Čtvrtfinále Jakuba Menšíka na Roland Garros nabídneme večer na Českém rozhlase Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
5: Počasí.
0: Nás čeká teplo, jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a jenom na horách ojedinělé a slabé přehánky. Teploty dnes 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak mírně klesne, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Mosty, lávky, promenády i cyklostezky, tak si lidé představují lepší využití břehů Chrudimky a Labe v Pardubicích. Město jejich návrhy sbírá při přípravě nové koncepce rozvoje nábřeží, která zvažuje i vznik hotelu u řeky. Podrobnosti přineseme v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice už za chvíli. No a vysílání nabídne i písničky, které nestárnou. Těšte se na Damiens, na Marii Rotrovou, chybět nebude ani Madonna. Je úterý 2. června, Jarmilové a Jaromilové dnes se slaví svátek, tak všechno nejlepší a krásný poslech všem.
5: Dobré

0: dokument změnit.
1: Já jako architekt vidím potenciál řek obrovský tady v Pardubicích jako jeden z největších a hlavně zapomenutých.
2: Komentuje situaci v okolí Labe a Chrudimky v Pardubicích Pavla Zomeršů z odboru hlavního architekta. Město právě proto začalo připravovat koncepci břehů řek, která má řešit rozvoj území podél obou toků. O změnách v těchto místech se přitom mluví už řadu let, například v souvislosti s nábřežím Václava Havla, které i přes svůj reprezentativní název slouží stále jako parkoviště, upozorňuje Petr Kvaš z ODS.
3: Třeba před vznikem parkovacího domu ty parkovací plochy právě pro zimní stadion a letní stadion tady byly nezbytné. Dneska už je vidět, že ta obsazenost tady je sotva 20%, takže už to dneska nemusí třeba plnit tu roli parkoviště, ale je to krásné místo pro nějaký bulvár podél vody.
2: Na studii, která nabídne možnosti využití širokého okolí nábřeží Václava Havla a zámku, už město před časem vyčlenilo 3,5 milionu korun. Připravovaná koncepce břehu řek má ale daleko širší záběr a jedná se o prostor s velkým potenciálem rozvoje, doplňuje René Živný ze Společně pro Pardubice.
4: Všichni dlouhodobě víme, že nemáme moc využitý ty břehy ve městě, takže určitě nějaká alternativa, kdy vlastně bude využití pro volný čas, ale mohli bychom do toho dát i nějaký business plán, co se týká, dejme tomu třeba hotelu nad řekou, že může být spoustu nápadů.
2: O představách a přáních lidí ohledně budoucí podoby okolí Labe a Chrudimky sbíralo město informace prostřednictvím online formuláře a následně dvou veřejných projednání. Výstupy z nich nyní slouží jako podklad pro architekty, vodohospodáře a urbanisty, kteří z nich během léta sestaví výslednou studii. Jak doplňuje za zpracovatele architekt Tomáš Jiránek, velkým tématem je například přemostění.
5: Mosty, lávky tady zrovna v centru u Labský jsou nějaký de facto známý problémy s přístupností levýho břehu, přístupnost rybáři, splavnění.
2: Koncepci břehů Labe a Chrudimky plánuje město veřejnosti představit letos v září. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Ní rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: A na počasí se podíváme i teď. Teď po ránu a ještě dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a jenom na horách se vyskytnou ojedněle a ještě ke všemu slabé přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, v 1000 metrech 17 až 20 stupňů Celsia a vítr vane slabý, jihovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu. A já nevím, jestli to mám říct, ale Jitka Slezáková dneska přišla do studia oblečená téměř jako nevěsta a jenom závojí jí chybí. Hezké ráno.
2: Krásné ráno, to abych se líbila Františkovi
0: Hlubockému. Sluší ti to, ale kočenda.
2: Děkuju. No ještě ta kytka chybí a tak já na to navážu. Po 11. hodině tady bude František a ten vždycky donese nějakou květinu sezóní. A protože je červen, tak mám i na tebe takovou otázku. V červnu kvetou růže, denivky, pivoňky hodně, možná ještě nějaké další.
0: Já jsem přesto luční kvítí, takže kopretiny.
2: Kopretina je tvůj, ano. Takový favorit, červnový.
0: No. Zvonky jsem viděl, že začínají
2: kvést. Zvonky taky začínají.
0: A kdybych měl zabřednout do nějakých složitějších názvů, tak prstnatce májové jsem potkal, to jsou orchideje, co jsem ještě viděl. Poměnky, rozrazil rze kvítek kvete, no, mochna. A tak dále,
2: my si uděláme spolu nějakou radioporadnu na téma luční kvítí. Jsi v tom kovaný a možná ten prstnatec májový, i když se jmenuje májový, tak teď právě kvetou a jsou tedy nádherné,
0: krásné,
2: to máš pravdu.
0: No.
2: Takže radioporadna po 11. hodině, no a abychom trochu taky něco z reality show možná přidali. Monitorovací vůz v Pardubicích, to je téma, které malinko zabolí po 9. hodině.
0: No, myslím si, že motoristy nezabolí. Bolí to někoho jiného a to si všechno povíme v dopolední.
2: Užijte si dnešní den.
0: Hezké vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Po 5 měsících ostrého provozu monitorovací vůz městské policie v Pardubicích pořád nedokáže kontrolovat některé přestupky při parkování. Týká se to hlavně stání v zákazu nebo mimo vyznačená místa. Auto kontroluje hlavně nezaplacené parkování. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Ve Slatiňanech na Chrudimsku připravují podjezd pod mostem knížete Auersperga. Radnice plánuje rozšíření stezky na Chrudim a součástí úprav má být i prodloužení cyklistické trasy podél řeky. Podklady ke stavbě chce mít město hotové příští rok a zaplatí za ně přes 1 000 000 korun. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatelé o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům unie. Rádio Junior dnes představí hororový seriál Hlubina. Autorka Tereza Verecká navazuje na úspěch oceňované audiosérie Lyžák. Tentokrát půjde o příběh ztracení malého Vojty na jezeře Tichá voda. V seriálu zazní hlasy například Martina Mišičky, Václava Neužila nebo Gabriely Míčové. 5-dílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior anebo v aplikaci Můj rozhlas. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídla na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás teplo. Teď ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno. Jenom na horách se vyskytnou ojedinělé a slabé přehánky. Denní maxima dnes 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové, podmínky přes den dobré až velmi dobré, tlak mírně klesne a bio 1, to znamená mírnou zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: 2 minuty po 9:30 míříme na silnice Pardubického kraje. Čerstvá omezení přímo v centru Pardubic, například uzavřená v Pardubicích ulice U Krematoria kvůli práci na sítích a stejně tak ulice Mikulovická.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: prach, ať se na ducan zvýší penajmout dát. Jo, kdo chce zřepnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.
1: Tolik Vaby Daněk. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je 8.38, úterý 2. června a se mnou ve studiu je umělecký ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Marek Schulz. Budeme zvát na 68. ročník festivalu, který startuje už 12. června a potrvá do 5. července. No a dobré ráno, díky, že jste přišel.
2: Dobré ráno, díky za pozvání.
1: A já tady musím říct, že mám trošku trému, protože teď jsem se těsně před vstupem dozvěděl, že jste dělal v rádiu moderátora.
2: Jo, je to pravda. No, ano, dělal.
1: No tak snad to nepokazím.
2: Já to snad nepokazím, vám to nepokazím, když tak pustíme písničku.
1: Dobře, a kdybych to neuměl, nezvládl, tak to vemte za mě. Tak letošní téma festivalu Smetanova Litomyšl je Natura. Jak vznikalo a proč jste se rozhodli právě pro něj?
2: My jsme se už před dlouhou dobou rozhodli, že chceme pokračovat v tom, aby každý festivalový ročník měl svoje téma. Když jsme nastupovali jako nové vedení, tak loni poprvé to byla vášeň. No a my jsme říkali, že chceme mít nějaké nadčasové téma, téma, které se nás týká. No a protože jsme mimo velká města, jsme v Pardubickém kraji, jsme vlastně na hranicích s Vysočinou, nejsme ve velkém městě, tak jsme chtěli vypíchnout tu přírodu. To byl jeden z důvodů. Potom jakási pestrost, kterou dává příroda, potom jako inspirační zdroj pro skladatele, ale za mě i jakýsi řád, který nám ta příroda určuje. Takže všechny tyto položky hrály roli v tom, že jsme se rozhodli pro téma Natura.
1: Kdybyste měl vybrat jeden koncert nebo představení, které téma Natura vystihuje nejlépe, které by to bylo?
2: Za mě je to zahajovací koncert a na něm svěcení jara Igora Stravinského.
1: Když jsme u toho, bude to dvakrát letos?
2: Ano.
1: Je to tak? Z jakého důvodu?
2: Protože jsme viděli ten veliký zájem publika. Shodneme se na tom, že vždycky ten zahajovací koncert je i velkou společenskou událostí a pro nás jako pro organizátory je zásadní tam pozvat spoustu lidí takzvaně na protokol a víme, že ten zájem o to koupit si vstupenky je veliký, proto jsme se rozhodli vlastně poprvé letos udělat dva zahajovací koncerty.
1: To už se pomalinku dostáváme k programu. Co je mimochodem při jeho sestavování nejtěžší? Jsou to finance, termíny hvězd nebo najít to nosné téma? Koukáme trošku pod pokličku toho pořádání.
2: Já bych řekl, že nejtěžší jsou termíny a peníze.
1: Jasně. Tak jo. Letos v tom programu jsou nějaká díla nebo interpreti, které se vám třeba podařilo sehnat po opravdu dlouhém vyjednávání a jste za to rádi?
2: Já bych vypíchnul jméno velšského basbaritonisty Bryna Tervela, což je obrovská operní hvězda světová, je to dokonce sir, získal tento titul ještě od anglické královny. Tak ten přijede na festival vlastně poprvé a na to já se opravdu strašně moc těším, to bude 2. července, ale bude to třeba i v rámci zahájení slavný korejský klavírista Song Jin Cho s americkým dirigentem Davidem Robertsonem, pak přijede jeden z dirigentů New Yorkské metropolitní opery, který představí s Janáčkou Filharmonií Ostrava Porgy a Bess. Takže asi bychom celý ten vstup využili na to, abych vám řekl všechna ta jména, ale když jste se ptal na ty největší hvězdy, tak jsou to asi právě tyhle.
1: Londýnský symfonický orchestr v Litomyšli.
2: To je velká věc.
1: To bude také velká věc. Jak složité bylo ho sehnat?
2: Tam jsme vlastně už asi 3-4 roky mluvili o tom, že právě toto slavné těleso by mělo přijet. My jsme chtěli, aby přijelo se svým šéfdirigentem Antoniem Papánem, což se nám podařilo. A je to vážně velká věc, aby v městě, které má 10 000 obyvatel, hrál jeden asi z 5 nejlepších orchestrů na světě. Tak to je pecka.
1: Tady jsou ještě vstupenky k mání?
2: Nejsou.
1: Už jsou pryč, nejsou. Já jsem si to myslel. No nic. Festival nese jméno litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany. Co z jeho jeho díla zazní na letošním ročníku.
2: Těch věcí bude víc, moc rád zmíním dvě jeho opery. Čertovu stěnu přiveze soubor opery Brněnského národního divadla v čele s Kateřinou Kněžíkovou, je to inscenace Jiřího Hermana. A pak je tu projekt Hubička, tedy opera Hubička Bedřicha Smetany v rámci projektu, který startuje letos a my mu říkáme operní líheň. My jsme se rozhodli vlastně uspořádat naši vlastní produkci a dát šanci mladým zpěvákům, kteří pracují s profesionály, jakými jsou dirigent Jakub Klekr a režisérka Magda Švecová.
1: Takže to je letošní novinka.
2: Ano.
1: Když zmíníme loňskou novinku, tak to bylo spojení festivalu s tancem. Chytlo se to a bude to i letos?
2: Chytlo. A mám z toho velikou radost, protože jsme si potvrdili tu myšlenku, že za tancem přijde úplně nové publikum. Lidé, kteří by nepřišli na operu nebo na symfonický koncert. A tak i letos máme dvě velká taneční představení. Jedním je Racek, představení, které společně vytvořili Decadencers v choreografii Ondřeje Vinkláta s Českou filharmonií. A pak přijede mladý soubor z Mnichova, bavorský juniorský balet a přiveze čtyři choreografie, včetně choreografie Jiřího Kiliána.
1: Takže se daří oslovovat nové publikum, daří se oslovovat i mladé publikum, táhne festival mladé lidi?
2: Já bych řekl, že ano, mladí lidé si velmi vybírají, na co půjdou. Mě vždycky mile překvapí, že mladé publikum, a teď mluvím třeba o středoškolácích nebo o vysokoškolácích, tak ti si raději vyberou nějakou složitější hudbu 20. století, než by šli třeba za Beethovenem nebo Mozartem, který je třeba nudí. Jo? A člověk sleduje potom, jak s věkem naopak lidé přicházejí za tím Beethovenem, aby se sklidnili. Takže ano, a samozřejmě mladí lidé a ještě ti mladší než ti, které se jmenoval, tak ti přicházejí především do festivalových zahrad.
1: A o nich budeme mluvit za malou chvíli.

0: Umělecký ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Marek Šulc je hostem v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. My si tady povídáme i během toho, co hraje muzika, tak mě zajímalo, jak hodně dopředu se přemýšlí o programu jednotlivých ročníků Smetanky. A to mě překvapilo teda.
1: Přemýšlí se s velkým předstihem, ten operní svět je nekompromisní. V opeře se dokonce plánuje třeba 5 let dopředu a přiznám se, že i pro mě jako pro dramaturga je to trochu bláznivé, když si člověk uvědomí, že obsazuje zpěváky na rok třeba 29, 30 a vy vlastně nevíte, v jaké bude kondici. Ti jejich agenti by byli nejraději, kdyby se to už zasmluvnilo, ale je to zvláštní svět. Ano, ale je to tak, že v opeře se plánuje 3-4 roky dopředu, v tom symfonickém světě třeba 2 roky určitě a musím prozradit, že vlastně třeba program roku 27 je teď z 90% hotový.
0: Často mluvíte o tom, že klasická hudba nemá být uzavřeným světem pro vyvolené. Jak se to daří převádět do praxe?
1: Daří se to převádět, protože kdo je tím vyvoleným? Kdo je tím arbitrem, kdo to rozhodne, kdo je ten vyvolený? Samozřejmě, že pro ten poslech klasické hudby je fajn, když má člověk nějaké zázemí. Ať už vychází z rodiny, ať už vychází ze školy, ze samotného vzdělávání a my, kteří pořádáme koncerty klasické hudby nebo opery, tak vidíme, že je důležité ty lidi připravit na to. A jakmile jdete nepřipravený na 4-hodinovou operu, no tak to může být zážitek fatální, že už nikdy nepůjdete. Takže já vždycky říkám, je důležité se na to připravit a rozhodně to, že někdo má vysokoškolský titul, neznamená, že bude poslouchat Smetanu.
0: My jsme mluvili o tom, že festival táhne i mladé lidi a vlastně vy si připravujete nové publikum na těch festivalových zahradách, co nabídnou v letošním roce.
1: Opět to bude mix, bude to pelmel žánrů, ať už to bude klasika v podání mladých žáků základních uměleckých škol nebo studentů konzervatoří, ale bude tam jazz, ale budou tam žánry, ať už je to pop nebo rap, nám se daří a vlastně je to docela hezká náhoda, že my vždycky oslovíme nějakou kapelu, která 3 měsíce před vystoupením na festivalu získá anděla. Letos to jsou Gufrau. Takže ti budou třeba, ale v závěru to budou i Lufťáci, takový v uvozovkách sranda projekt Honzy Vávry a špičkových muzikantů, ale bude i Tap Tap orchestr. Bude toho celá řada.
0: Je potřeba zalovit na internetových stránkách, podívat se, vybrat si to, co vám je blízké. Jinak, když se vrátíme ještě na druhé zámecké nádvoří, kam se vrátil festival pod novou střechu. Jaké možnosti vám tohle otevřelo?
1: Obrovské. To technické vybavení, jevištně technické, kde máme celou řadu absolutně nových světel, máme tam tahy, takže i pro divadla, pro inscenátory je to vlastně najednou nový prostor. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že ta nová střecha, to nové zastřešení, ten Smetanový sál Josefa Pleskota poskytuje také lepší zázemí pro účinku, ale i tichost té střechy, když jede v úvozovkách, tak vlastně vás absolutně nic neruší. Těch výhod je opravdu celá řada.
0: Máte možnost se posadit do hlediště jako obyčejný posluchač a nechat se unášet hudbou?
1: Dělám to vždycky. Jdu si tam sednout, ale přiznávám, že sedím vždycky na první arkádě, na takovém jako krajním místě, že když by se cokoliv stalo,
0: byste mohl odběhnout.
1: No, abych mohl odběhnout. Ale snažím se o to, samozřejmě člověk řeší tisíce věcí, jestli všechno svítí, jestli jsou všichni na svých místech, ale někdy se stane, že na 5-10 minut tu hlavu vypnu a prostě se zaposlouchám.
0: My jsme tady jmenovali jednotlivé položky letošního programu. Říkám si, je něco, na co se extra těšíte vy, co si nenecháte ujít? Toho, co jsme ještě neříkali?
1: To je těžká otázka. Za mě je to určitě také projekt Geisler's Hof Comedian, ten úplně nová věc, která se chystá pro festival, a to je Divadlo světla, tak to je za mě určitě věc, na kterou se těším, a potom Stravinského Oidipus Rex v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu s Petrem Popelkou.
0: Smetanova Litomyšl nejsou jenom koncerty na zámeckém nádvoří nebo v zahradách, ale také výtvarná a poetická Litomyšl, co nabídne? letos?
1: Opět velmi pestrý program. Litomyšl, ač malé město, tak je známá svou velmi pozitivní náklonností k výtvarnému umění. Nejenom městská galerie Litomyšl, ale i soukromí galeristé představí celou řadu výstav. V plenéru to budou sochy Jaroslava Róny, ale čekají nás také výstavy třeba v Červené věži a nebo v městské obrazárně. V galerii Kubík to bude třeba výstava Jana Švankmajera. Zkrátka, bude toho hodně, budeme mít i rakouského umělce Flekače v našem výstavním prostoru na návrší. No a poetická Litomyšl bude zase o něco větší, protože je to vlastně nejmladší člen té naší festivalové rodiny, ale budou to čtení anebo třeba noc s Bedřichem v noci ve Smetanově rodném bytě.
2: A já teda musím smeknout, protože Marek Šulc tady nemá žádný papír, žádný program a všechna ta jména a data tahá z hlavy. Teda. To je naprosto obdivuhodné.
1: Zatím to vyšlo. Nedostal jste mě zatím.
2: Tak, festival Smetanova Litomyšl, probrali jsme to letem světem, koukněte na webové stránky, ty jsou?
1: Smetanovalitomyšl.cz.
2: A jinak to startuje 12. června, potrvá do 5. července. My přejeme, ať vyjde počasí, ať se to všechno povede bez problému a díky, že jste přišel.
1: Budu moc rád, když přijedete. Dobré ráno.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Monitorovací auto městské policie v Pardubicích nedokáže kontrolovat přestupky řidičů, kteří parkují v zákazu nebo mimo vyznačená místa. Jak líp zajistit bezpečnost dětí u opatrovnických soudů, navrhuje úprava rozvodové novely. Hokejový obránce Michal Hrádek skončil v Dynamu a nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů Celsia. Zprávy a Petra Beránková, krásné slunné úterní dopoledne z Pardubic. Po 5 měsících ostrého provozu monitorovací vůz městské policie v Pardubicích pořád nedokáže kontrolovat některé přestupky při parkování. Týká se to hlavně stání v zákazu nebo mimo vyznačená místa. Auto kontroluje hlavně nezaplacené parkování, přesto podle náměstka pro vnitřní záležitosti městské policie a zastupitele z ODS Petra Kvaše strážníci měsíčně rozdají několikanásobně víc pokut. Například v březnu auto zaznamenalo přes 500 přestupků.
2: Zatímco strážníci při své běžné pochůzkové činnosti zjistili dalších 3000 provinění, to vozidlo nám mělo výrazně ulehčit tu práci, ale zatím je to tady takový malý přídavek k tomu, co městská policie naplní při kontrole nad dohledem nad pravidly silničního provozu.
0: V sousedním Hradci Králové se v 1 hodinu odpoledne sejdou radní města. Část projednávaných bodů se i tentokrát týká správy majetku města. Další popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Radní města budou na svém zasedání projednávat okolo 100 bodů. Chystají se řešit například řadu dotací, a to nejen v rámci kultury a sportu, ale také třeba na obnovu památek. Řešit budou i zápisy do prvních tříd základních škol i do škol mateřských. Chybět nebude ani budoucnost plánované kašny na Velkém náměstí.
0: A 2 aktuální zprávy ČTK. Policie navrhla obžalovat 2 lidi v souvislosti s požárem restaurace v Mostě, který měl 7 obětí. Příčinou požáru byl pád plynového topidla. A policie taky stíhá 4 lidi a firmu za obchodování s čerstvě zletilými dívkami, a to na erotické platformě OnlyFans. Vyzývá proto další poškozené, aby se přihlásili. Opatrovnické soudy by mohly od příštího roku povinně zjišťovat, jestli dítě v rodině nezažívalo násilí. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Soudci by si měli přizvat k posouzení i sociální pracovníky, lékaře a zástupce školy. Ti by měli situaci pomoct vyhodnotit. Podobný návrh jako ministr Tejc podali taky senátoři. I oni navrhují, aby nová pravidla platila od 1. ledna 2027.
1: Sport.
0: Pardubičtí hokejisté mají další změnu v kádru. V týmu skončil obránce Michal Hrádek. Ten přestoupil do Olomouce.
4: Hrádek nastupoval v olomouckém dresu už v minulé sezóně, kdy u Hanáku hostoval. Pro play-off se ale vrátil zpátky do Dynama. Teď do Olomouce definitivně přestupuje. V Pardubicích odehrál coby odchovanec 150 zápasů v A-týmu. Další starty si připsal i za rezervu v první lize. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká teplo. Bude jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a jenom na horách se vyskytnou ojedinělé a slabé přehánky. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, ale přes den už většinou dobré až velmi dobré. Tlak může mírně klesnout a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvá nehoda v tuto chvíli hlášená z Orlicko-Ústecka. Je to silnice 1/17 za Stradouní ve směru na Hrochův Týnec. Je to dopravní nehoda 2 osobních aut v jízdním pruhu. Policie už je na místě a řídí provoz kyvadlově. Od D35 nám řidiči aktuálně hlásí zdržení až 15 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 9. hodině, čas na dobré dopoledne, a to my tady máme na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Nabídneme spoustu témat o monitorovacím vozu. Tady v Pardubicích už něco málo víte ze zpráv, tak to rozebereme podrobněji. Taky si řekneme, jak zachránit mláďata před zemědělskou technikou a proč je to potřeba daleko dříve než v uplynulých desetiletích. No a taky nebude chybět vtip o manželce Felixe Holzmana, uslyšíme. A to bude už za pár minut, tak pohodový poslech vám všem, kdo jste si nás naladili. Děkujeme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Máme tady jednu zprávu ze souboru Východu Českého divadla Pardubice. Dnes z důvodu onemocnění se tam nebude hrát Frederik, je to tedy repríza hry Frederik, ruší se, dnes 2. června nebude. Představení ale bude uvedeno v náhradním termínu, který je teď v jednání. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Za změnu se Východu České divadlo omlouvá a děkuje za pochopení. František Budín, to byl nejlepší herecký partner komika Felixe Holcmana, tak nějak k sobě pasovali. No a my si teď v našem dopoledním vysílání můžeme poslechnout jejich scénku o manželce.
1: Je, dobrý den, pane Lajbo.
2: Je, dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu vedete?
1: Ale jen tak náhodou. No, a vy?
2: Tak já taky tak náhodou nějak. No,
1: kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
2: No jo. A hned oba dva, že jo.
1: Vy se tady zotavujete, jo?
2: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
1: Ale dobře vypadáte.
2: Tak?
1: No.
2: A já si ty Tatry.
1: No, vy jste byl v Tatrách?
2: Ne, já ne, ale manželka, víte?
1: A vy už jste ženatý?
2: No tak trochu, no.
1: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
2: Koho?
1: Jo.
2: No právě mou manželku.
1: No to já vím, já myslel jako, jestli ji neznám, víte, takhle.
2: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedině snad, no.
1: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
2: No taková vysoká, no. Ovšem mu nikde ta vejška, tak spíš tak trochu do šířky.
1: Tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
2: Jak? No skoro normálně. Počkejte, lidi vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
1: No tak to jo, to ano.
2: No vidíte, já znal jsem tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou jo, štíhlou, mladou.
1: Taková hezká mladá blondýnka.
2: Mladá štíhlá.
1: No jo, tak tu jsem znal.
2: Znal jste.
1: No, jo, samozřejmě.
2: No vidíte, no tak ta to není, že jo. Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
1: No, tak počkejte, tak tu znám taky.
2: Jo,
1: taková silnější, že jo?
2: No, no.
1: A ona, myslím, měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
2: no. Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli to máte.
1: Tak to já už vím teda, jo. Taková starší.
2: No, starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
1: Mladě?
2: Jo, no.
1: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
2: Tak počkej, co bysme se... Víš, já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
1: No tak přece no. To je ona, ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, když tady vypadá nejmí na 40.
2: No vidíte, 53.
1: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
2: No to má, no. Akorát, že jí trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
1: A kdy jste si jim vlastně bral, pane Lajbo?
2: No už dávno, ještě za Svobodná.
1: Jako samozřejmě.
2: No, já myslím, že to víte právě.
1: No, počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
2: Já?
1: Jo.
2: A s kým?
1: No přece s vaší paní.
2: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo co?
1: Ne.
2: Depo.
1: Takže se vlastně nerozvádí.
2: Ale depo, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
1: No jo.
2: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach, bože, kéž by to byla pravda.
1: Že jo, já jsem si to taky myslel, já přece vaši paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
2: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte.

0: Zatímco strážníci městské policie v Pardubicích rozdají za špatné parkování zhruba 2000 pokut měsíčně, monitorovací vůz jich zvládne jen zlomek. Speciální auto, které má město v pronajmu, je přitom v ostrém provozu od ledna a stálo už skoro 1 000 000 korun. Systém navíc nezvládá všechny plánované funkce. Reportérka Anna Svobodová zjistila podrobnosti.
1: Za mě určitě v tuto chvilku to funkční není.
2: Monitorovací auto sice kontroluje zaplacené parkování, některé další přestupky, ale podle náměstka pro vnitřní záležitosti městské policie a zastupitele Petra Kvaše z ODS stále odhalovat neumí. Jde třeba o stání v zákazu nebo mimo vyznačená parkovací místa.
1: Tam třeba musíme posílat strážníky pořád na fyzickou kontrolu, což je samozřejmě neefektivní.
2: Vozidlo kritizuje i zastupitel Petr Klimpl z ODS. Říká, že v dubnu auto zaznamenalo zhruba 800 přestupků. Ne všechny navíc skončí pokutou.
3: Proti tomu strážníci městské policie měli zhruba 5násobek zjištěných přestupků, které ale už se dotáhnou potom do správního řízení.
2: Provoz auta město vyjde zhruba na 160 tisíc korun měsíčně.
3: Když si dám tato čísla dohromady, tak si myslím, že to v tuto chvíli, tak jak je to nastaveno, toto vozidlo s těmi možnými funkcemi, tak je neekonomické. Vozidlo by tady mělo jezdit, ale za jiných podmínek.
2: Podle vedení města ale monitorovací vůz neslouží jen k odhalování přestupků, říká mluvčí Matyáš Strnad.
4: Ale také ke sběru dat o využití parkovacích míst a dopravním chování, která město využívá při plánování a rozvoji parkovacího systému. Jeho přínos proto hodnotíme komplexně, nejen podle počtu zaznamenaných přestupků.
2: Kvaš ale upozorňuje, že město stále nedokáže nasbíraná data plně využít. Dodavatel mu totiž ještě neposlal potřebné podklady.
1: Tak vlastně neznáme průběžně informace o obsazenosti těch parkovacích ploch a nemůžeme ani přesně říct, jaká je platební morálka. Od počátku nebylo úplně zřejmé, kdo jaká data bude zpracovávat.

0: To je velké ponaučení pro příště.
1: Pronájem vozidla skončí letos na podzim, doplňuje mluvčí Matyáš Strnad.
2: Na základě zkušeností z prvního roku provozu nyní vyhodnocujeme další směřování projektu. O konkrétním postupu bude rozhodnuto po dokončení vyhodnocení a v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek.
1: Monitorovací auto městské policie jezdí po celých Pardubicích. Pokuta lidem chodí dodatečně, a to do datové schránky nebo poštou. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Říkala...

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: vás zdravíme z vln Českého rozhlasu Pardubice, už je 9 hodin 28 minut. Po 11. hodině tady budeme mít vzácného hosta Františka Hlubockého, zahradníka. Vy ho určitě velmi dobře znáte, zrovna předevčírem volala paní posluchačka, ptala se, kdy bude František, tak dneska po 11. Ať už máte jakýkoliv dotaz, můžete ho poslat buď to mailem, anebo nám po té 11. zavolat během přímého přenosu. Číslo do studia určitě znáte, 726 46 48 48. Budeme mluvit o jahodách, o růžích a také už o různých plísních na rajčatech, které přináší deštivější počasí. Teď tady máme ale jazykovědkyni Dagmar Magincovou a ta bude mluvit o pampuchu. Poslechněte si, co to je.
1: Rozdíl mezi koblihou a vdolkem v Čechách je stejný jako mezi pampuchem a šiškou na Slovensku. Pro někoho žádný, pro někoho principiální. Zdá se, že nejvíc ze všeho záleží na povaze pekaře či pekařky, jak moc je rigidní a trvá na jediném správném receptu, nejlíp tom rodinném. Jinak jsou to prostě ty úžasné smažené moučníky z kynutého těsta. Něco opravdu jiného je pak lašský pampuch, to je totiž bramborák. Jenže všechny pampuchy mají jedno společné, smaží se na pánvi a podle toho se jmenují. Jde totiž o přejímku středohorno-německého složeného slova Pfannkuchen, které znamenalo koláč z pánve.
0: Tak jsme vám možná udělali trochu chutě, no a budeme je dělat dál po 10. Chystáme totiž králíka v černé omáčce.

0: už nám tady zdobí monitor růže. Paní Míla nám poslala nádhernou fotografii a připsala k tomu, že je to památka po mamince, opravdu nádherná, popínavá. No a my si teď řekneme, jak správně sušit květy divizny a proti kterým neduhům se dají použít. To už nás poučí Jarka Vykoupilová a její babské rady.
1: Babské rady.
2: Divizna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné strháně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obranyschopnost organismu. Diviznové květy se rozvíjejí přes noc, za svítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jediného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plecht tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divizna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. O čem se mluví?
1: Jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy v Pardubickém kraji? Které školy zůstaly volné a nabízí místa ve druhém kole? Jsou kapacity dostatečné? Jak se mění nabídka oborů? Nejen na to odpoví v pořadu, o čem se mluví radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: Už je 9:45, stále jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Zhruba za hodinu, ani ne za hodinu, budeme soutěžit. V soutěži Věřte, nevěřte o velmi pěknou knížku, plnou dobrodružství pro celou rodinu. Protože byl včera Den dětí, tak jsme se rozhodli tuto knížku vám věnovat po celý tento týden a věřím, že se vám bude líbit. No a teď už pojďme do lesa. Červen je už od poloviny minulého století prohlášen měsícem myslivosti a ochrany životního prostředí. Důvodem je skutečnost, že se rodí největší počet mláďat. A právě myslivci by jim měli pomoci, aby přežila a vyrostla. Potvrzuje to jeden z nich, Zdeněk Bulvas, se kterým si po celý tento týden v dopoledním seriálu povídá Šárka Rusnáková. Tentokrát začali tématem ochrany mláďat před zemědělskou technikou. Jaké jsou možnosti například v době sklizně?
1: Tak v dnešní době nabízí několik společností přelety s dronama, s termokamerama, kde vidí před tou sečí, kde jaké mládě, protože dřív se to procházelo ze psy a hledali se ty mláďata ze psy, aby se mohli odnést, ale ty psy, ty mláďata hrozně špatně cítí a málo se jich našlo. S těmi drony je to mnohem efektivnější, samozřejmě i nákladnější na pořízení toho dronu, ale ta ochrana tímhle tím způsobem je možná před tou sečí. No.
2: Proč to mládě před tím strojem neuteče tedy?
1: Tak jelikož je malé a ta matka ho tam odloží a to mládě zůstává tam, kde ho odloží ta matka a ty stroje v dnešní době jezdí tak velkou rychlostí, že to malé mládě nemá absolutně šanci ani utéct. V minulosti, kdy ta technika jezdila mnohem pomaleji nebo se ještě polesekala ručně, tak tam samozřejmě ten podíl těch uhynulých mláďat byl mnohem menší, ale dneska, jak je tlak na tu výnosnost a ty stroje jsou mnohem větší a rychlejší, tak ty mláďata nemají šanci přežít, když jsou opravdu malá, aby utekla, nestihnou následovat ani tu matku. Prostě jsou na tom místě, kde ta matka odloží a tam bohužel zahynou.
2: Jsou příliš velké spory mezi myslivci a zemědělci? To se tak přímo nabízí tedy.
1: Jako v každé asi lidské činnosti jsou spory mezi lidmi, zemědělci nebo majitelé pozemků, zemědělci, myslivci, tak každý má nějaký názor, jak by se to mělo dělat, tak samozřejmě jsou tam občas spory, ale vždycky je důležité koukat na to, aby to bylo ku prospěchu všech, jak zemědělců, aby se jim neničili jejich výnosy a zároveň myslivců, aby byla ochráněna ta zvěř a aby ta zvěř prosperovala.
2: No a co tedy škody, které zemědělcům způsobí zvěř, jak se to řeší?
1: Tak je to o té spolupráci s těmi zemědělci, aby bylo zase to tak, jak má být, aby měli vůbec myslivci možnost případně zabránit těm škodám. Takže zabránit se tomu nějakým způsobem dá, jenom je to o té spolupráci, aby vůbec ty myslivci měli možnost, když má ten zemědělec i zkoušky z myslivosti, tak i může určitě dostat povolenku k lovu a sám si chránit ty pozemky, když tam myslivost je pořád jako zájmová činnost, nejsme profesionální lovci, takže to děláme ve volném čase, takže když člověk má chránit nějaké pole do 3 do rána a potom v 6 hodin ráno má stávat do práce na 8-9 hodin, tak přece jenom je to velice náročné a nemůže se to dělat každý den, takže i to se musí brát v potaz, že ty myslivci to dělají ve svém volném čase. Takže tady je důležitá ta spolupráce s těmi zemědělci.
0: No a potom se přidávají i různé spolky. Nedávno jsme tady měli například lidi ze spolku Stop Srnoseči, kteří jsou také dobrovolníci a nadšenci, kteří zachraňují srnčata před ostřím sekaček a právě tady zdůrazňovali to, jak je velmi důležitá domluva se zemědělci a s myslivci, tak je to taková trojice. Více najdete i na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Cestování o prázdninách v Pardubickém kraji zkomplikují místy uzavírky silnic. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci. Navrhli obžalovat dva lidi. Basketbalisté Pardubice a Nymburka rozhrají finále nejvyšší soutěže. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, maxima až 25 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné dopoledne z Pardubic. Řidiče čekají na silnicích v Pardubickém kraji letní uzavírky. S kybadlovým provozem musí od června počítat na silnici číslo 17 v Hrochovětínci kvůli opravám přemostění a dál pak v úseku mezi Chrudimí a Heřmanovým městcem kvůli obnově asfaltu. Kybadlově řízená doprava omezí o prázdninách provoz i na dalších hlavních tazích, třeba v Březové nad Cvitavou, Litomyšli, Nedošíně anebo na silnici z Rybitví do Pardubic.
5: Uzavírky a omezení dopravy potrápí v létě řidiče i na vedlejších silnicích. Kvůli stavebním pracem budou v létě zavřené úseky u Bohumilče, Klášterce nad Orlicí, Zámrsku a Dobříkova, Jiříkova a Skuhrova. Neprůjezdné budou kvůli opravám i mosty v Moravské Třebové a v Nasavrkách. Doprava povede po náhradních trasách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Vraclav na Orlicko-Ústecku plánuje obnovu bývalých lázní v tamním barokním areálu. Historickou budovu podle vedení obce dlouhodobě poškozuje vlhkost a spodní voda. Prvním krokem proto bude vysoušení zdiva za přibližně 2 miliony korun, přičemž čtvrtinu nákladů pokryje dotace z Pardubického kraje. Obec už má taky hotový architektonický návrh budoucího využití objektu. V lázních by měla vzniknout nová expozice, ubytování pro návštěvníky a možná taky kavárna. Podchod pod Hradeckou ulicí na přebudované křižovatce Mileta v sousedním Hradci Králové zatopila dešťová voda. Stalo se tak jenom několik hodin po otevření nového sousedního podchodu pod Sokolskou ulicí a zprovoznění dalších částí stavby za víc než 500 milionů. Podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové nešlo o závadu konstrukce ani odvodnění podchodu. Příčinou bylo provizorní napojení odčerpávací technologie.
6: Čerpadla jsou v současnosti dočasně napojena na systém veřejného osvětlení. Pokud osvětlení není v provozu, nedochází ani k čerpání vody. Po zjištění situace byla okamžitě přijata nápravná opatření. Trvalé napojení čerpací technologie bude provedeno po osazení elektroměru a dokončení připojení nového rozvaděče, které zajišťuje ŘSD ve spolupráci s distributorem elektrické energie.
4: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Zemřelo tehdy 7 lidí. Hořet začalo potom, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terasu. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, a to z obecného ohrožení z nedbalosti, potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Kamil Marek.
0: Sport.
4: V mužské nejvyšší basketbalové soutěži začíná finálová série. O titul se utkají Pardubice a Nymburk. První dva duely se budou hrát na palubovce Středočechů. Kapitán pardubických basketbalistů Kamer Švedlík vnímá Nymburk jako favorita, ale věří, že tým půjde do zápasu s jasným cílem ukázat svoji sílu a půjde si za vítězstvím.
7: Není to takový, jako že by někdo byl jako jo, Nymburk to bude mít zadarmo nebo vyhraje. Asi nikdo nepopírá, že jsou favorit, ale my si na ně věříme. Je to takový pocit, jako že myslím, že dlouho nebyl. Já nevím, samozřejmě teďka jsem já ve finále nebyl, ale spousta týmů třeba do toho šla trošku odevzdaněji a doufám, že nebo cítím to takhle i z kluků, že všichni si to jdou s Nymburkem prostě rozdat.
0: Počasí.
4: Pardubickém kraji bude teplo, dopoledne ještě jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno, jenom na horách se můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty dnes 22 až 25 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty na horách 17 až 20 stupňů. Vítr dnes slabý, rozptylové podmínky, teď ještě možná mírně nepříznivé, přes den už ale dobré až velmi dobré, tak může mírně klesnout a biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Rušno na silnicích Pardubického kraje 4,5 minuty po desáté. Jedna silnice je kvůli nehodě úplně zavřená. Je to Chrudimsko, silnice 337. Je to před Třemošnicí. Tam dokonce hořelo osobní auto. Jsou tam hasiči a odklízejí. Je tam také policie. A další nehoda, tentokrát auto skončilo úplně mimo silnici. Zase jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Je to Svitavsko, silnice 364 před obcí Bystré. Tak opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Si trošku oddechneme od nepříznivých zpráv na silnicích, ale skutečně té opatrnosti nezbývá, zvláště když se blíží opět takový ten horký den a člověku není úplně nejlépe v tom horkém autě. My tady pro vás máme taky ale horkou novinku, a to ztracenou knihu dobrodružství, čtení z notesu neznámého dobrodruha. Je to kniha z nakladatelství Kazda pro celou rodinu, můžete ji mít, pokud s námi budete soutěžit, a taky vás naučíme připravovat králíka s černou omáčkou. Připravil ho se svým vylepšením a také flambováním kuchař Ivan Vodochodský. A co bychom vám tak mohli ještě nabídnout? No, budeme opravovat taky jeden most v Krouně a zaspívá nám kapela Buty. Františka určitě všichni znáte, tak si můžete s kapelou zaspívat třeba i vy. Pěkný den.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Když už tady mluvíme o tom horkém počasí, hlavně u dětí bychom měli dbát na to, aby se nevystavovali přímému slunci. Nedávno tady byl den melanomu, mluvili jsme tady o UV tričkách, možná si na to vzpomínáte. Jsou to takové speciální oděvy, navržené tak, aby chránili pokožku před nebezpečným slunečním zářením. Na rozdíl od běžných triček nabízejí garantovanou úroveň blokování UV paprsků, nesmívají se potem ani vodou. Vyrábějí se primárně z umělých vláken, jako je polyester, polyamid a elastan. UV tričko může být užitečnou součástí ochrany před sluncem a největší smysl má právě u dětí, které tráví hodně času u vody, na hřišti nebo při sportu. Zakrývá větší část těla než běžné plavky a na rozdíl od opalovacího krému se schráněných míst nesmívá. Tedy aspoň by se to nemělo smívat. Neznamená to ale, že každé dítě ochrání stejně spolehlivě. Důležité je vybrat výrobek s ověřenou mírou ochrany, správnou velikostí a úplnými údaji na etiketě. V červnovém D-testu testovali právě dětská UV trička, výsledky si tam můžete přečíst. A test těch UV triček ukázal, že hlavní slabinou nemusí být chemie ani odolnost materiálu, ale samotná ochranná funkce. U části výrobku byla skutečně naměřená ochrana před UV zářením nižší, než slibovala etiketa. Proto se při nákupu nevyplatí řídit jen cenou, značkou nebo atraktivním potiskem. Sledujte hodnotu UPF. U UV triček je to ta nejdůležitější hodnota, nejdůležitější údaj. Znamená to Ultraviolet Protection Factor a vyjadřuje, jak velkou část ultrafialového záření látka propustí k pokožce. UPF 50 znamená, že textilií projde přibližně 1/50 dopadajícího záření. UPF 30 propustí asi 1/30. Čím vyšší číslo, tím lepší bariéru látka vytváří. Tolik tedy novinka UV tričko.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše

0: Kapelu Alphaville jsme vám také nabídli na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Opravit most je hlavně pro malé obce velký problém. Na náročné stavby za miliony korun nemají peníze. Stát dotuje jen ty, které jsou dopravně významnější. Třeba v Krouně na Chrudimsku se rozpadá hned několik mostů najednou. Na rychlou opravu to ale nevypadá. V reportáži Josefa Kopeckého uslyšíme víc.
1: No, takže je to v podstatě kamenná podezdívka. Aha. Návrh nějaký historický železom, beton, no vidíte sám, jak ten beton vypadá.
2: Je to popraskané úplně od zhora dolů.
1: No, statik řekl, že tenhle ten jako je na hraně.
3: Nezávislý starosta Krouny Leoš Chlupáč ukazuje most, který dlouho stát nevydrží. V podobně špatném stavu je jich hned několik.
1: My jsme v té první etapě vytipovali 8, které je potřeba už řešit.
3: Jenže oprava by stála 20 milionů korun a tolik obec najednou zaplatit nezvládne.
1: Se nám nepodařilo objevit žádný dotační program, který by vyhovoval této potřebě.
3: Stát sice opravy mostů dotuje, ale podpora míří hlavně na dopravně významnější body.
4: Především pokud jsou součástí projektu, které řeší křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, se silnicemi vyšších tříd nebo s železnicí.
3: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl. Na klasické příjezdy k domkům, do lesů nebo na pole se s dotacemi nepočítá.
4: Pro samostatné rekonstrukce menších mostů na místních komunikacích, které nespadají do těchto kategorií, v současnosti samostatný dotační titul ze SFDI k dispozici není. Stejně tak se v nejbližším období neplánuje jeho rozšíření tímto směrem.
3: Podle Svazu města a obcí České republiky jsou potíže s mosty velmi časté. Chce dosáhnout toho, aby stát přispíval i na opravy strategicky důležitých míst.
5: Pokud by tam měla jezdit nějaká těžší technika, například vojenská, tam to zdražení je třeba na dvojnásobek. Máme teď v plánu jednání s ministerstvem obrany, abychom dosáhli toho, že tyhle ty stavby dvojího užití budou spolufinancovány jak ze strany obcí, tak se FDI, případně z rozpočtu ministerstva obrany.
3: Upřesňuje ředitel legislativní sekce svazu Dan Jiránek. Ani na to ale Krouna s jednou řekou a třemi potoky spoléhat nemůže.
1: Asi nám nezbyde než to financovat z vlastních zdrojů, takže pokud budeme schopni udělat dva mosty v jednom roce, tak to bude úspěch. Spíš si myslím, že to bude v rychlosti jeden most ročně.
3: Opravy tak nějakou dobu potrvají. V obci je totiž mostů celkem 35. Z Krouny Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Nádherný duet. No a teď už zase něco praktického by to chtělo. Podíváme se do kuchyně, protože v neděli Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku. Připomněl třetí nejlepší recept podle Poroty z roku 2021. A šlo o zajíce s černou omáčkou od paní Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát ho vylepšil o základ z kořenové zeleniny, víno, slivovici a další koření kuchař Ivan Vodochodský. To vše během našeho speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku. Záměrně ty recepty našich posluchačů nedělají zase posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, to vy už moc dobře víte, že to jsou Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Ivan Vodochodský, který vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu, je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strouhání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. Králíka osolíme. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. 2x, 3x otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet.
1: Barvy žet, jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Prostě v poměru, abych to dal 1:1. A nejprve si opečeme takové čisté hna.
2: Položíme a necháme. Až se tak jako samo uvolní maso?
1: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo? A to je v podobě alkoholu. Tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
2: Oho, trošku moc. Plameny výšky 1,5 metru.
1: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list.
1: Dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený. No, tak pochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No, tady tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
0: No, pokud vás zajímá, jak to vypadalo v kuchyni při flambování, kam až lehaly plameny, tak se můžete podívat na stránky www.pochoutkovirok.cz. Já jsem to udělala taky. A vypadá to, že pánům trošičku ten úsměv na rtech zmrzl, když tady vidím ten plamen. Ale rozhodně recept stojí za to. Vyzkoušejte, můžete i porovnat. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili. Půjde o dortovou omáčku, jakousi koprovku se svátkem, kterou nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: No a za malou chvíli už nabízíme soutěž, věřte, nevěřte. Je 10:30 a 5 minut.

0: kdo to zná líp nežli kolej Alberto.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Tak jestli jste připraveni, tak můžeme jít soutěžit.
1: Věřte, nevěřte.
0: Už jsem tady několikrát říkala, že hrajeme o knihu Ztracená, kniha dobrodružství. Je to opravdu dobrodružná kniha pro celou rodinu, pro vás, kdo chcete děti brát do přírody a učit je, co všechno je tam čeká a jak hlavně v té přírodě se orientovat, jak si to tam užít a jak tam i přežít. O tom je tahle kniha z nakladatelství Kazda. No a řeč bude o čápech. Možná, že jste to včera zaregistrovali. Čapí mládě zamotané do vlasce z komína v Ústí nad Orlicí včera vyzvedli s pomocí hasičské plošiny záchranáři. Pták, který se nemohl hýbat, byl převezen do záchranné stanice Pasíčka. Na komíně v ústecké místní části Hlváty hnízdí čápy dlouhodobě a čapí rodinu taky můžeme sledovat prostřednictvím online přenosu firmy poskytující internet. No a právě její zaměstnanec si díky tomu, že si kamerou hnízdo může přiblížit, všiml, že něco není v pořádku. A tak zavolal do Pasíček a na místo se vydal Milan Opa. Mládě mělo omotaný vlasec kolem krku i pravé nohy, bylo doslova přišpendlené k hnízdu, takže se nemohlo narovnat ani pohybovat, ale teď už je teda v intenzivní péči v Pasíčkách. No a když tady mluvíme o čápech, tak tady mám jednu takovou kuriozitu týkající se věku. Ve volné přírodě se čápy dožívají průměrně 8 až 10 let. Mnoho ptáků nepřežije právě ty první roky života, to je velmi tvrdé. Ale pokud se to povede, dožije se dospělosti, tak pak se ty šance na delší život rapidně zvyšují. A já dnes říkám v soutěži Věřte, nevěřte, že čáp se může ve volné přírodě dožít až 49 let. Mám pravdu nebo nemám? 726, 46, 48, 48. Tak dopak by rád knížku. Dobrý den, vítejte. Už jste ve vysílání, ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den. A mně se to úplně nezdá. Já si myslím, že to bude míň, dejme tomu 40.
0: Mm-hmm. Vám se to zdá opravdu, že už to je moc. Je to taková rarita. Není jich moc, těch třeba čápů teda tvrdím, kteří dosáhnou takového věku, ale říkám, že ano, že to možné je. Vy si myslíte, že ne?
2: Třeba se nějaký dožije, jako se dožívají psi a kočky vysokého věku, ale nevěřím.
0: Nevěříte. A Pavlína?
2: Pavlína, ano.
0: Dobře, ano. Pavlíno, děkujeme za váš tip. Pohodový den ano. V každém případě. Pozorujete taky nějaké čapí hnízdo?
2: Pozoruju, tady vedle ve vesnici máme hnízdo, a tak tam jsou dva čápy, nevím zatím, kolik mají mladých, ale vždycky, když jedu okolo, tak jako se koukám a jsem ráda ty čápy, když vždycky přiletí, že už je tam člověk vidí.
0: Jo, je to taková
2: radost. A nebo když letí, jednou jsem jela po Lukách, asi minulý týden, a ten čáp těsně přede mnou takhle letěl, protože tam sekali trávu, tak tam asi šel chytat žáby nebo myši.
0: Jo,
2: bylo to takový
0: taková
2: zvláštní.
0: To byl přelet před vaším autem, jste se lekla asi trošku.
2: Ne, před kolem. Ne?
0: Jo, před kolem dokonce. Uh-huh. Pánečku. Tak děkujeme, že jste se podělila o vaše zážitky a pěkný den, Pavlíno.
2: Taky,
0: naschledanou. Další z posluchačů, dobrý den.
3: Krásný den, Lenka.
0: To je energie, krásná, paní Lenko, moc zdravíme.
3: No, to ani nevíte, jaká energie, radši nebudu říkat, kolik dnes slavím. Nicméně, já vám nevěřím, a to prostě, že myslím, že byste mohli do 49 let, ale jestli jsem vaše tvrzení teda dobře slyšela, pochopila, tak říkáte ve volné přírodě.
0: Ano.
3: A já si myslím, že ne.
0: Že ne,
3: že
0: dobře.
3: Tak v zajetí. Že dobře. Ve volné přírodě to bude mít, jak v tom zajetí, že ve volné přírodě dobře o 10 let mít, ale v tom zajetí čistě, teoreticky možná.
0: Takhle, paní Lenko, vy mluvíte jako opravdový znalec, tak uvidíme, jestli to bude správně. V každém případě děkujeme a přejeme jenom to dobré k vašim narozeninám teda dneska, jestli jsem správně pochopila. Ať se vám daří.
3: Je tomu tak.
0: Ano,
3: je
0: tak naschledanou a všechno nejlepší. Pěkný den.
3: Děkuju.
0: Tak a ještě máme někoho třetího, tedy vás je hodně tady, ale tak třeba vy jste teď měl štěstí, že jste se propracoval na naše linky. Dobrý den.
4: Dobrý den, to je Sváťa Pňovice. Takže zdá se mi to moc, no nevěřím.
0: Taky nevěřím.
4: To byl nějaký větší, ono je to podle velikosti. Možná ten sup a takový nějací, tomu bych spíš věřil, a u čápa asi ne.
0: Jo, že sup by mohl těch 49 a čáp ne. Dobře, mně to takhle stačí. Uvidíme, co další posluchači, Sváťo. Pěkný den, mějte se krásně, nashledanou. Máme tady další písničku, můžete ještě hlasovat. Věříte, nevěříte, já si stojím za tím, že čáp se může ve volné přírodě dožít až 49 let. Je to tedy rarita už, ale je to možné, tvrdím. Studio.pardubice@rozhlas.cz

od mě nebojím. A počuť hlasné stereo a výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se značených tras v Pardubickém kraji, kde máme údajně nejaktivnější členy turistických klubů. Z Litomyšle až do Broumova vede pohřebení Orlických hor Jiráskova cesta. Prošpikované značkami jsou ale třeba i Toulovcovy maštale. A naslyšenou na dalších turistických zastaveních se těší Milena Potučková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

Děkujeme vám všem, kdo jste se zapojili do dnešní soutěže Věřte, nevěřte. Píšete, kde všude sledujete Čapí hnízda. Třeba paní Jarka napsala, v žihlínku je kamera a zajímavé je, když přiletí rodiče a krmí, je to takové uklidňující. Máme jich tam 5. Děkujeme moc, Jarko, i za tohle připomenutí žihlínek a kamera. V Bohuslavicích taky, to taky píšete, že sledujete. No a my jsme tady mluvili o Ústí nad Orlicí, o tom komíně v Hilvátech. Ústecká místní část Hilváty, kde byl jeden čapák malý, bohužel zamotaný do vlasce, snad to s ním dobře dopadne. No já jsem tvrdila, že ve volné přírodě může být i rekordní stařec čáp až 49 let. A dovolím si tvrdit, že matematici teď zavřou oči i uši, že větší polovina z vás se mnou souhlasila. Nicméně já vám to přečtu, jak to tedy je. Většina čápů ve volné přírodě umírá v důsledku nástrah. Když už se dožijí, tak zmíněných zhruba 8 až 10 let, to je takový průměr. Nejstarší zaznamenaný kroužkovaný čáp v Česku se v přírodě dožil skoro 27 let, což už je teda úžasné. A v zahraničí byl zaznamenán jedinec starý dokonce přes 34 let. Ale těch 49 let, to jsem si nevymyslela, to máme rekord v zajetí. Nebo nevím, jestli je to rekord, píšou tady, že čápy, kteří jsou v zoologických zahradách, chráněni před predátory a mají zajištěnou stravu, se běžně dožívají 30 až 49 let. Je to z několika zdrojů, takže by to mělo být ověřeno. Kdo nevěřil dnes, tak tedy dobře udělal. A mám tady pěknou řádku vašich jmen, minimálně 5 Jarek tam máme, to je taky takový rekord. A vyhrává posluchačka Anna K., která nám posílala e-mail, my moc gratulujeme. Ať se kniha líbí, no a teď už tady pro vás máme další písničky na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, no a taky Zahradník se už chystá ke slovu po 11.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj vyčlení několik milionů korun na kurzy bezpečné jízdy pro středoškoláky. Rekonstrukce heliportu omezuje parkování v Královéhradecké fakultní nemocnici. Poslanecká sněmovna se dnes bude zabývat zvýšením rodičovského příspěvku. A nás na východě Čech čeká slunečno. Bude jasno až polojasno, odpoledne místy oblačno, teploty vystoupí až k 25 stupňům Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Veránková. Klidné dopoledne. Pardubický kraj plánuje dát autoklubu Karosa ve Vysoké Mýtě 3 miliony na kurzy bezpečné jízdy pro studenty a učitele středních a vyšších odborných škol. Dotaci na svém posledním jednání schválili krajští radní. Konečné slovo ale budou mít krajští zastupitelé v červnu. Dotace má pokrýt náklady na projekt v délce 3 let.
2: Za poslední 3 měsíce se do projektu přihlásilo celkem 150 studentů ze 7 škol v Pardubickém kraji. Dalších 13 škol si vyžádalo podklady. Účastníci si pod vedením zkušených instruktorů zkouší krizové brzdění, zvládání smyku, vyhýbací manévry nebo jízdu na kluzkých plochách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Ve Vápenném Podole na Chrudimsku začala omezení kvůli úpravě autobusových zastávek. Přestavba bude stát víc než 2 miliony korun a změny mají zvýšit bezpečnost cestujících i chodců. Stanoviště autobusů jsou dočasně přemístěná a některé linky kvůli stavbě nebudou zajišťovat spojení s Heřmanovým městcem. Omezení potrvají do konce července. Fakultní nemocnice v sousedním Hradci Králové zahájila rekonstrukci heliportu na střeše budovy Emergency. Modernizace technologií bude stát 25 milionů a potrvá do 24. října. Nemocnice tak chce získat evropskou certifikaci pro nepřetržitý noční a zimní provoz. Záchranářské vrtulníky budou proto dočasně přistávat na sousedním stanovišti krajské záchranné služby.
3: Rekonstrukce si v areálu nemocnice vyžádá některá omezení týkající se hlavně parkování před budovou Emergency. Střešní heliport slouží nemocnici od roku 2008. Před 2 lety sice prošel kvůli změnám v leteckých předpisech úpravami za 3,5 milionu. Šlo ale pouze o instalaci protipádového systému. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou počítá, návrh je ale podle něj maximum možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novelu, která má rodičovský příspěvek zvýšit, dnes poslanci projednají v prvním čtení. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Sport. Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se v deblu na travnatém turnaji v Queen's Clubu. Víc náš reportér Adam Weintaler. Serena's last dance.
4: Williamsová ukončila kariéru před necelými 4 roky, kdy se naposledy představila na US Open. Teď může šampionka 23 Grand Slamů překonat rekord Martiny Navrátilové. Ta je mezi bývalými světovými jedničkami dosud nejstarší hráčkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry, a to v necelých 44 letech. Američanka Williamsová zatím neodtajnila, s kým si v Queen's Clubu zahraje. Podle britského serveru The Guardian to bude po boku 9. hráčky žebříčku WTA, tedy Kanaďanky Viktorie Mbokové. Ta na Roland Garros v minulém týdnu v singlu mimochodem vyřadila Češky Niklu Bartuňkovou a Kateřinu Siňakovou.
0: A už dnes večer čeká českého tenistu Jakuba Menčíka čtvrtfinále Roland Garros. V Paříži vyzve Brazilce Fonseku. Počasí. A nás na východě Čech čeká teplo. Dopoledne jasno až polojasno, odpoledne polojasno až oblačno a jenom na horách se vyskytnou ojediněle slabé přehánky. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak může mírně klesnout a bio 1. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4,5 minuty po 11. Další čerstvá nehoda, tentokrát opět v Pardubicích. 630. U nemocnice, tak opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Každá květina je pro vás symbolem měsíce června. Je to růže, denivka nebo snad pivoňka. Jakého favorita má zahradník František Hlubocký, tak to už se dozvíme za pár minut. Těšíme se i na vaše zahrádkářské dotazy na adrese studio.pardubice@rozhlas.cz. Už se nám tady množí a bohužel budeme muset mluvit i o plísních. Tak pěkný den všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
5: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Radioporadna.
1: Pardubický zahradník František Hlubocký ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Vítej, Františku, krásný den.
2: Dobrý den a pilné ruce, aby vás neboleli. No, je práce hodně.
1: To je někdy docela těžké, tedy tak. Ale když jenom trošku bolí, tak to nevadí.
2: No to se vidět, pak lepší spí, nesmí to bolet, moc aby to budilo.
1: My jsme se tady bavili o tom, když jsme měli takovou tu předávku s Mirkem Hrubanem ráno ve 8:45 a ty posloucháš rádio, tak jsme se bavili o tom, která květina je teď taková topka, nejoblíbenější tvoje. Jsem si nedovolila teda říct, i když už za těch mnoho let, co sem chodíš, bych možná mohla tipnout. Ale nechám tebe.
2: No, moje nejmilejší kytičky už bohužel nekvetou, ale to je pravda.
1: Teď v tom červnu, myslím.
2: Teďka červen je měsíc růží a měsíc pivoněk. Hmm. Mám rád oboje. I pivoňky mám asi 2-3 keře na zahradě. Tady jedna je třeba... Ty s tou zahradou tam jsou pořád. Což jest, dům bude za chvíli 100 let.
1: Takže už myslíš, že tam opravdu budou?
2: No,
1: že
2: budou,
1: bude
2: ne, tak dům má tak co 90, abych řekl. Aha. No, takže když ho přistavil zahradník, aha, tak jsou tam někde z té doby, z 30. 40. Hmm. roku.
1: A
2: no,
1: pořád stejně krásně kvetou.
2: No, jsou. Tak moje nejoblíbenější pivoňka je ta, co jsem ti přines. Bohužel se trochu už jako
1: to
2: nevadí, pomačkala.
1: To nevadí.
2: Ona totiž není tak úplně plná. Ona má tuhle tu vínovou barvu a když se otevře, tak jsou tam žluté pestíky v tom prostředku květu. Mm-hmm. A to je nádhera. Já tuhle mám nejradši, to je jedno.
1: To je škoda to trhat do vázy.
2: Není.
1: Jo? A vydrží to ve váze?
2: Hele, ku podivu zase tehle druh, ho máme doma, no teď už ho budeme vyhazovat po týdnu.
1: Mm-hmm, tak to je dobré.
2: A chce to teda pivoňky se nebát, jakmile už to poupátko tak jako povoluje, barví, praská, v tu chvíli uříznout krásně, dokvétají ve váze. Mm-hmm.
1: Když už jsme tedy u těch pivoněk, u těch staletých, to jsou opravdu babičkovské rostliny, vydrží na tom jednom místě, ale musí se jim tam líbit, že?
2: Musí se jim líbit.
1: Jsou náročné?
2: Ona pivoňka, no, ona má raději takový klid svůj, spíš může mít malinko těžší zem, ne moc mokro, ne moc sucho, ale zase, když pak odkvete, tak z jara samozřejmě nějakou vláhu potřebuje, ale nepřehánět, ráda uhníje. Takže je taková, ta zem, když občas zaprší, bohatě stačí, jak je vlhká. No a toť asi vše, přihnojit klasika, tak dobrý kompost. Ty moje dostávají občas okolo nich zahrabu, jak se prodávají ty granulované slepičáky nebo ten hnůj.
1: Tak to může.
2: To tam zahrabu a ono si to tam tak žije. Mm-hmm. Ono se to tam tak louhuje a pivoňka si tam bydlí a moc toho ode mě nechce.
1: A takový ten polostín?
2: No tak, nesnad úplný úpal, lehký stín, hluboký stín už ne, ale takový ten třeba, když náhodou, ale i když snese, když třeba na ní jde slunce, to pravé polední a do večera a dopoledne má klid a chlad, tak to snese, ale ideál, kdyby mohl stát přesně v prostředku jihu jeden strom nebo něco, co by ji přes to poledne zastínilo, ale většinou to vydrží.
1: Tak už víme, jak pěstovat pivoňky. Stejně dlouho vydrží na místě. Srdíčka se tomu říká lidově,
2: srdíčka,
1: nevím jak.
2: Ano, decentrano, srdcovka nádherná.
1: Srdcovka, to je taky
2: botanicky,
1: úžasný.

0: večer chvilku, jo, takový, jo. Prostě no, toulavý stín, aby na ní v poledne stín přišel. Aha. A běžnou vlhkost zase nepřehnojovat, vůbec nepřehnojovat, tyhle rostliny jenom bávě ten kompost trochu nějakých těchto granulek a ani těch, ta chemická hnojiva typu třeba cerery.
1: Nepotřebujou
0: nebo tak, takové. Ne, nepotřebujou, navíc v tom je přebytek vápna a to taky nemají rády.
1: Tak za chvíli přece jenom ještě u těchto babičkovských chvíli zůstaneme a pak se vrhneme na zeleninu a taky na vaše dotazy. Pokud máte, pište na mail nebo volejte.

0: Se zahradníkem Františkem Hlubockým se nemůžeme odtrhnout od těch květin červnových. A udělali jsme si tady takové i pořadí. Na prvním místě říkal si, no dobře, tak je červen, ty růže.
1: Ano.
0: První místo, ale pivoňky taky.
1: Pivoňky současně, ty jsou kratší dobu, no to je božitělová kytka, to zase chodili a ty, jak jsou to, družičky, teď jsem se nemohl
0: vzpomenout.
1: Házeli listy pivoňek před kněze, když šlo procesí.
0: No ale vrací se to a říkal si, že co se týká ceny v květinářství.
1: No ceny v květinářství, protože ono to má svou logiku, protože když si někdo představí, že tu pivoňku má na místě 30 let, třeba on ji může sklízet 30 let, ale zabírá tu dobu místo, čím je tam díl, tím tam je skoro těch květů víc, ale vykvete jenom, řeklo by se, od půlky toho, podle místa, od rudy, řekněme půlka května, půlka června, tam to končí. Takže ta bývá na nákupu, když se kupují z Holandska dovezené, mnohdy o čtvrtinu i víc dražší než růže třeba.
0: No, věřím, že jo. Že
1: no,
0: to taky...
1: ale jsou krásné, to zase nic proti tomu.
0: No, pak jsme tady mluvili o srdcovce, to je naše srdcovka.
1: Srdcovka, ano, to je další, to je něžná kytička, na kterou, tak on není k řezu, ale když ji máš někde v koutě zahrady, kde je takový ten chládek, klid, hezky si

0: tam chvilku dáš židlí, dáš si na stoleček kafičko a hezky se u ní sedí.
1: No, už abych tam byla. No a pak tady máme lilie a denivky, to jsou taky,
0: ano,
1: vlastně taky začínají
0: lilie
1: kvést.
0: Lilie vůbec bývaly dost běžné, ale byly spíš takové ty různé bílé. Těch odrů tolik po zahradách nebylo, ale teď už jich je hodně, protože i šlechtitelé jsou Češi velice zdatní ve šlechtění, tak pare všech možných je. Patří zase k téhle době, ale jak je víc odrůd, už se to i roztahuje až třeba někdy do července a tak dále, takže ta lilie se dá možná i dokonce podle odrůdy se dá vytvořit sbírka, že během dvou měsíců pořád nějaká pokud.
1: Je stejně jako ty denivky.
0: A ty denivky taky, je tam víc druhů, denivka, tak s tou není vůbec žádná skoro starost, je navíc ještě jedlá, že jo, denivka.
1: Takže, ano, ano, no, takže, ta poupátka jsou vynikající, ale, no mě je jich líto.
0: Ale, no tak ochutnal jsem to, ale já si umím vypěstovat salát a jiné věci, které jsou. Na tyhle se dívám, na denivky, ty mě, jak bych to řekl, sytí ducha a salát mě nasytí tělo třeba.
1: Jasně, a vydrží, Františku, tyhle lilie a denivky taky dlouho? Na tom záhoně, podobně
0: určitě,
1: jako pivoníky?
0: Denívky vůbec, ale zase je dobré, třeba já tam mám jednu tu královskou lilii už 5 let nejmí na místě, ale ono je to z toho takových 7-8 rostlin, tak už ji od loňska, ale nesplnil jsem to, tak letos má zase slíbeno, že v září vyndám a rozsadím, aby měli víc místa. Chce to zhruba za těch 3 až 5 let je jenom nevhodný čas rozsadit, aby měli víc prostoru.
1: A víš, na jaké trvalky jsme zapomněli? Kosatce.
0: Jo, to kosatce, no to je krásná věc, akorát ta je hezká mít na zahrádce, ona je trochu nepraktická, já třeba mám a jeden...
1: Jako do květinářství na prodej je nepraktická?
0: Nepraktická.
1: Nevydrží? Nebo...
0: Ne, nevydrží, křehká, ale zase, když si na zahradě uřízneš ten jeden stvol, ten má třeba jeden květ a na něm třeba 5-6 poupat a on krásně vyváze na stole do květa. Ale musíš dávat pozor, zhruba každý druhý den ten květ je odkvetlý, vylopnou vyhodit. On rád někdy i z něj kape, jak se tak změkne, kape barva na bílý úbrus. Nevím, některá hospodyně se jí to nelíbí. Zahradník má pro to pochopení, ale ne, hospodyně někdy ne.
1: A jinak ty kosatce jsou taky takové nenáročné, až plevel bych řekla, jak se to rozmnožuje docela.
0: A je jich zase spousta druhů třeba, to jsou ty od nízkých až po vysoké, ale pak jsou všelijaké ty vytrvalé, sibirské, to jsou u nás i vzácně v přírodě, ty žluté kosace u rybníku, říká se jim orchideje severu.
1: U těch tůní, u těch rybníků,
0: ano,
1: ty žluté,
0: to jsou ty žluté kosace, ty bahení, ty jsou úžasné taky. A na ty nejlepší se zase dojít podívat do té přírody.
1: Jaká je vaše nejoblíbenější červnová květina? Budeme rádi, když se podělíte i třeba o fotografie. Čekáme tady na to. Můžete nám napsat studio.pardubice@rozhlas.cz.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: dokola.
1: Přibývají nám tady dotazy a hlavně jste se nechali strhnout těmi květinami. My z toho máme radost. Jenom ještě doplníme, a taky telefon nám tady bliká, doplníme hvozdíky. To nejsou trvalky, viď? To jsou dvouletky.
2: No, jsou takhle. Hvozdík je strašně široký rod. Já bych se jim rád možná třeba příště věnoval. Teď jsme my dva mysleli Dianthus barbatus, hvozdík bradatý. Říkávalo se tomu babičky čínský karafiát. Jako ty ploché, které i když čínský karafiát je ve skutečnosti jiný, ale to je jedno, já bych se jim věnoval příště v celém jednom vstupu, protože jsou to i trvalky, dvouletky, hvozdík je moje karafiát, karafiát je zase moje slabost.
1: A je pravda, že pivoňky vystřídají ty čínské karafiáty a dávalo se hodně prostě, i paní učitelce, nebo já si vzpomínám, maminka měla nádhernou zahradu, vždycky mě natrhala, jsem říkala, já chci mít ty kupované, jak jsem byla blá. Láhová tenkrát.
2: A ty jsou dost drahé, když se zase kupují řezané.
1: Máme tady teď vzkaz, já je takhle přečtu jeden za druhým. Paní Míla se ptá na hortenzí, dostala jí k narozeninám, ptá se kam sní, jako ten Neruda.
2: Klasika hortenzie má ráda stín, je to královna stínu, má ráda vlhko, tak jestli je to ta rozkvetlá v květináči, jak si myslím, taky mít někde třeba na pergole, na stolečku, užít si ji zkrátka a až odkvete, tak vysadit na nějaké chladné, vlhké, stinné místo a na zimu pak přikryt, ale to si probereme na podzim zase. Mm-hmm,
1: takže jenom tak na to chladné
2: místo. Má ráda
1: místo.
2: Stín a vlhko.
1: Dobře.
2: Ne mokro.
1: Zpátky k pivoňkám, paní posluchačka Jana se ptá, jak je to s rozmnožováním a přesazováním pivoňek.
2: Tak s rozmnožováním nejlépe v domácích podmínkách dělením trsů starších a ideální doba je, oni teďka pokvetou krásně, odkvetou, ještě se dá pěstovat listí, řekněme tak do poloviny září asi, a pak oni začínají sami tak jako zasychat a zatohovat. Ano. A to je přesně termín, řekněme půlka září, kdy se dá ten celý keř opatrně, ale opatrně vyzdvihnout, ono jsou takové dužnaté kořeny a ten trs se dá rozdělit a zasadit ty tam, kam je chceme zase, oddělky.
1: Oddělky, takže na to má paní posluchačka čas ještě do té poloviny září.
2: Až do poloviny září.
1: Tak a pozor, jdeme na růže, paní Marie ze Žamberka. Mám od podzimu zasazenou pod sklenicí větvičku krásné růže, zdá se, že nezašla, má malou zelenou větvičku. Co s ní teď, aby se mi podařilo ji uchovat a rozrostla se? Keř, ze kterého ji mám, je velká fialovo-růžová, nádherně voní, takže bych si i ráda namnožila.
2: Takhle, jestli paní má ještě tu matku samozřejmě, tak bych ještě napíchal zase další. Ideální je právě červenci, nějak v tuhle dobu, když růže odkvete, ten květ, ta jedna stopka, když je odkvetlá, chviličku nechat lehce vyzrát a pak si z té odkvetlé stopky vzít takové ty dvouočkové, tříočkové řízky, zapíchnout někde na stíné místo pod tu sklenici. Ta, co tam je od loňska a už roste, tak už by měla být dávno odkrytá, měla by se větrat, aby se nespařila. Jo, takže bych doporučil sklenici odklopit, sundat a maximálně teď je horko pálivé slunce, přiklopit jako třeba nějakým košíčkem, něco, co bude vzdušné, ale bude to stínit.
1: Ano,
2: ale to neprodyšné sklo tam nenechávat, nebo oni mnohdy pomohou třeba nějaký kelímek od bílý třeba, který je propíchat pořádně, že jo, po nějakém jogurtu nebo po něčom a jen tak lehce přiklopit, aby stínil, aby tam mohl vzduch a ta růžička ať už si pomalu zvyká na to, že bude mít podmínky tvrdé v létě.
1: A ještě ji tam nechat na tom místě.
2: Na tom místě nechat, samozřejmě nejméně ještě rok, než ji bude chtět přesadit.
1: Ale dva roky už, takhle to je doba, že?
2: No, aby si zakořenila pořádně, když bude chtět přestěhovat, dobře, ale ideálně už je dávat i skoro na to místo, abych je nemusel stěhovat.
1: Což je lepší, ale když jich má člověk víc.
2: Tak se pak přesadí, ale nejméně, aby byla pořádně zakořeněna. měla ty, přes ty dvě zimy, teda řeklo by se po druhé zimě z jara stěhovat.
1: Petra nám píše, moje oblíbená červnová květina je luční kopretina a vlčí máky. To je pastva pro oči, když jich je někde u silnice víc.
2: No samozřejmě hřmárek a všechny další zvonky a tak dále. A všechny Alena, moje oblíbené.
1: Je krásné. A Alena z rozhraní ještě píše, mojí nejmilovanější kytičkou jsou poměnky, mám je ráda od dětství, když je měla babička na zahradě a teď je pěstuji, sama posílám foto a my se na něj
2: podíváme.
1: Určitě
2: moje také, taky patří, no já nevím, vidíš to, ty mě vždycky chceš, abych řekl, co je nejmilejší a o čem mluvíš vždycky, ne, moje nejmilejší jsou všechny drobné květy.

0: teď tady dumáme ještě nad květinami, které nedokážu pojmenovat, ale necháme si je už na příště, protože tady máme další dotazy, které se týkají zeleniny. Mnoho z nás už má nasázeno papriky, rajčata, okurky, cukety, melouny, někdo i fíky a všechno, všechno chceme, aby nám to krásně rostlo. Ty jsi říkal o okurce takovou jako nehezkou věc, Františku, co si
1: no,
0: to řekl?
1: No, okurka je zvymyšlená princezna.
0: Ne, rozmazlená.
1: Rozmazlená ještě k tomu hodně. Ne, u okurky pozor na to, ona opravdu pochází z tropů, kde potřebuje takové to vyrovnané vlhko a vyrovnané teploty. Jakmile okurka v noci má třeba takových třeba 10 stupňů je minimum. Jakmile teplota klesne v noci pod 10, už většinou ji nastydnou kořeny. A čím je to taková ta, jak bych řekl, hadovky a tak dále, tyhle ta šlechtěnější okurka, tím je to s ní horší. Pořád jsou zlaté, kdo chce pěstovat okurky venku, takové ty naše salátovky a zase beru ještě to šlechtění, které probíhá v Čechách, že jo, to je Semo a tak dále, těch firm je víc. Ať jsou to nakládášky, ať jsou to salátovky, ty jsou trochu přece šlechtěné do našich podmínek.
0: Jo, lepší než ty dlouhé.
1: Ty dlouhé jsou úžasné, ale musíme počítat, že se buď povedou, nebo nepovedou. Ale zase, já řeknu upřímně, stejně si musím vždycky nasadit pár nakládaček, letos jich mám i víc. Mně chutná malá nakládačka, když se po zahradě, takhle se očistí o triko jenom a šup si do pusy.
0: To máš pravdu, je to
1: a nebo
0: výborné.
1: I ta přerostlá, když se oloupe teraz, že jo, i oni i ty salátovky, co jsou venkovní, se musí loupat, ale zase mají lepší vůni. Ta chuť je lepší, to se nedá nic dělat. Hadovka je dobrá, dá se jí se slupkou, ale není to všechno.
0: Máme tady dotaz na papriky taky. Paní posluchačka Kateřina si po delší době letos vysela papriku, kterou koupila v obchodě. Na etiketě bylo napsáno paprika čokoládová a opravdu tak chutnala, píše. Na listech se mi objevilo cosi, co nedokážu popsat. Mšice to nejsou, to jsme viděli fotku na té rubové části a na plodech, které dorostou zhruba do 10 cm, se udělala nějaká hniloba. Co s tím? Je to na postřik?
1: Takhle, na postřik to vidím. Myslím si, že je to něco fyziologického. Potřeba bych jenom vědět, ale myslím si, že ji má paní ve folníčku nebo ve skleníčku vypěstovanou, že není. Nebo pěstuje ji, tam
0: plody.
1: Vypadá to na to. Ale tohle se stává zase právě, ona paprika je poměrně odolná, zase to, co okurka je potvora, tak paprika to je takový jelník, ale ona, i když je v noci chladno, ona nezajde, ona tu vodu, ty kořeny pořád tlačí do listů a tam se právě pak ve spodu nadělají takové ty bílé výrůstky. To většinou stačí pak, teďka se upravuje i ten tepelný režim, větrá se, že jo, takže si myslím, že to odezní a taková ta skvrna, jak tam vidím na tom, na té paprice, jakoby hnilobu, to bývá zase nedostatkem, zase nějakou nevyrovnaností. Většinou zase ty výrůstky jsou nevyrovnanost teplot a přebytek vody v tu chvíli a taková ta skvrna bývá pak celé léto i na rajčatech, když je vysoká teplota a je zase taková, zapomíná se zalévat. Takže tam jsou výkyvy, kdy teda je málo vody a kdy je hodně vody. Já vždycky do poručuju, pokud to jen jde nebrindat, co řeknu rovnou,
0: říkáš to pokaždé a teď
1: vody,
0: zase bych si dala pohlavek nejradši.
1: Za to slovo, že jo?
0: Ne, za to, že to dělám. Ne,
1: jo, takhle. Je lepší určit si, že jo, třeba já nevím, jednou za dva dny nejmín se jdu podívat, raději, když je chladněji za 3 dny a tam pak opravdu zaleju pořádně, aby se voda vsákla do spodu. V létě, když je teplo, sucho. V zimě nebo když je chladno, tak třeba i za týden jenom. Tam se zase drží jenom vlhko. Tak,
0: a u kterých, promiň, ještě teda papriky, rajčata, okurky, u kterých?
1: No,
0: tak, okurka, udělá to u všech takhle? Nebo...
1: Ne, u těchhle těch dvou lilkovitých. A oni pak třeba, když je přebytek tepla, chce to větrat a zase mají třeba chvíli sucho, chvíli jenom vlhko, tak nedokážou odčerpat dostatek živin z té, jak bych řekl, nevyrovnané vláhově půdy a oni vlastně na těch se tvoří tyhle ty světlé skvrny. Mm-hmm. Tohle může být taky ještě horší, nebo horší, někdy bývá tyhle ty skvrny jenom žluté. Bývá to někdo i znak určité virózy, ale ta celku tahle ta je neškodná.
0: Tohle to, tedy je opravdu dokonale zodpovězený dotaz, Františku. Snad se paní Kateřině podaří tu zálivku udělat tak, jak si radil.
1: Srovnat závlahu, srovnat výživu
0: a větrač. No a my bohužel musíme končit, takže naše postřiky, chemické versus ekologické, musí nechat na příště, ale to si myslím, že to bude přesně ta doba za 14 dní, kdy
1: určitě
0: už budou ty plísně hrozit. Tak ať
1: už
0: nám to všechno krásně.
1: Tak ať si do té doby každý rozmyslel, jestli půjde na to chemii nebo ekologii. Má to svoje, oboje dvoje má výhody a nevýhody a já to vemu příště důkladně.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Jak to bude dnes se sluníčkem? No, je to jasné, dnes je opravdu jasno a co se týká zítřka, tak to zase bude zataženo a potom bude zase jasno. Je to takové jako na houpačce v tomto týdnu a je to možná dobře, aspoň se nám to všechno krásně zalilo včera. Dnes to zase prosvítí slunce a zítra se taky postará příroda o to, že budeme mít zalito. V každém případě teď tady pro vás máme každodenní povídání s dětmi a je to právě o sluníčku, i když trošku jinak, ptá se Tereza Brázdová.
1: Co je slunéčko sedmitečné?
2: To je taková beruška.
1: A proč se jí říká slunéčko?
3: Protože je žlutá jako sluníčko.
4: Protože je krásná?
5: Protože má šťávičku a může se něco z toho dělat.
1: A kolik má teček na sobě?
5: Já vím. 50, myslím.
6: 7.
1: A všechny ty berušky mají 7 těch teček?
6: Ne, všechny můžou mít 8 nebo 9 nebo 10.
1: Koušou berušky?
6: Ne.
7: Ale žlutý jo, žlutý jo.
8: A ty na vás i pokaděj, protože mě jednou pokaděla ruku.
5: Ale červený ne, jsou jenom hodný a jenom lehčej.
1: Máte rádi berušky?
9: No na značce mám berušku červenou se střevíčkama.

0: rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přičte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Už tady sedíme s Honzou Vamberským, pěkný den.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Dívám se, že naším hostem u Alex by měla být Gabriela Partyšová, ano, tak ano. Jestli vás tohle zajímá, tak určitě poslouchejte po 13. hodině.
2: Celebrity lady, říkám.
1: No, je to taková, ano. Pojďme dál.
2: No, ještě potom, odpoledne se vydáme do Litomyšle, protože Litomyšl na zámku otevře nový prohlídkový okruh, tak nás bude zajímat, co konkrétně je tam nového, co se tam bude dít. A nebude to jediné, budeme mít i písničky od srdce, na ty se moc těším. Včera jste tomu moc nedali, tak vás hubuji, milí přátelé.
1: Tak dneska to bude třeba lepší.
2: Tak ano, chtělo by to.
1: Napište, zavolejte, číslo znáte, když tak pro jistotu opakuji 726 46 48 48 a tady to je taky taková srdcovka.
2: Ano, tu mám rád, od chvíle, kdy vyšla, ty jsi má levandulová.
1: A už je to tady.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na Oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
6: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
7: Pardubice zvažují možnosti využití břehů Chrudimky a Labe. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci, navrhli obžalovat dva lidi. Basketbalisté Nymburka a Pardubic rozehrají finále play-off a odpoledne bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé přehánky, teploty do 25 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice připravují koncepci rozvoje břehů Chrudimky a Labe. Strategický dokument má ukázat, jak využít dosud převážně opomíjená území kolem řek a město ho chce veřejnosti představit letos v září. Jaké proměny by mohly pardubická nábřeží v budoucnu čekat, přibližuje náměstek primátora René Živný se Společně pro Pardubice.
8: Všichni dlouhodobě víme, že nemáme moc využitý ty břehy ve městě, takže určitě nějaká alternativa, kdy vlastně bude využití pro volný čas, ale mohli bychom do toho dát i nějaký business plán, co se týká, dejme tomu třeba hotelu nad řekou, že může být spoustu nápadů.
7: Slatiňany připravují podjezd pod mostem knížete Auersperga. Radnice plánuje rozšíření stezky na Chrudim a součástí úprav má být i prodloužení cyklistické trasy podél řeky. Podklady ke stavbě chce mít město hotové příští rok a zaplatí za ně přes 1 000 000 korun. Opravovaný podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové se v půlce června na týden uzavře pro pěší. Místo budou muset lidé obcházet po přechodu ve Střelecké ulici. Rekonstrukce za 34 milionů korun má proměnit jeden z nejvytíženějších podchodů ve městě v prosvětlenou pasáž s obchody a prostorem pro pořádání kulturních akcí. Stavba zatím pokračuje podle plánu, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
9: Dokončeny jsou bourací práce a demontáže v celém objektu, včetně ramp a veřejných toalet. Odstraněna byla i zastřešení schodišť. Nově jsou vyzděny příčky a provedena hydroizolace podlah. Nyní probíhá montáž rozvodu vzduchotechniky, topení, zdravotechniky a elektroinstalace.
7: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Zemřelo tehdy 7 lidí. Hořet začalo potom, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, a to z obecného ohrožení z nedbalosti, potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Kamil Marek. Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci zemětřesení o síle 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Kromě ní podle italských médií otřesy pocítili obyvatele i na Sicílii a Apulii. Italská civilní ochrana v noci svolala krizovou jednotku. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášené.
10: Sport.
7: Basketbalisté Nymburka a Pardubic nastoupí k prvnímu zápasu finálové série play-off. Úvodní utkání se bude hrát na palubovce Středočechů od 18 hodin. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švedlík věří, že jeho tým bude mít větší výhodu v rozehranosti a zápasovém tempu.
11: Bude to důležitý vstup, jako Nymburk měl dlouhou pauzu, my jsme hráli vlastně ještě 5 dní zpátky. Víme, co to udělalo třeba s Brnem, který proti nám vstoupilo daleko rozehranější, takže já si myslím, že je potřeba tohle využít, hlavně z našeho pohledu, přenést nějakou tu energii z těch semifinálových bojů a samozřejmě každý zápas je důležitý, ale ten první, ten vstup bude pro nás i pro nějaké naše sebevědomí asi hodně důležitý.
10: Počasí.
7: Odpoledne bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, pouze na horách se mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, povane slabý jihovýchodní vítr. Tlak mírně klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici 1/35 na úrovni Janoviček.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré úterní poledne, skoro 5 minut po 12. hodině roztáčíme kotouče a vybíráme z dnešní fonotéky Dalibora Jandu, Abu, Petra Nadě, taky Petr Muk bude zpívat, můžete si vybrat třeba i Nedvědy, Petra Reska, kapelu BSP, Hanu Zagorovou, Pavla Vítka, Janu Kratochvílovou a nebo i kapelu Čechomorčí Creedence Clearwater Revival.
0: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Tak pojďme na to. Telefonní linka 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro vaše SMSky. A dnes opět 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka.
0: Tak, Jarko, já tuším, co jste si vybrala.
2: Tušíte velice, jo? Dobře. Výborně. A já vám moc krát děkuju.
0: Rádo se stalo, tady máte Petra Buka.
2: Naslyšenou.
0: Protože víte, jak to je. Prostě co se má stát, to se stane.

Přesně jak zpívá Dalibor Janda, co se má stát, to se prostě stane. A před námi je teď to, že se stane splnění dalšího z vašich písničkových vzkazů, který posíláte. Je to stručný e-mail na čísle 90 011 04, ale tady na SMS-kové adrese studio.pardubice@rozhlas.cz, ale ono to bohatě stačí a je dobře, že si vyberete z naší dnešní polední nabídky. Tak, co si vybrala Boženka? Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Poblikával nám tady telefon, tak teď je ta správná příležitost, aby se znovu rozblikal. Linka 726 46 48 48. Jinak sáhneme po dalším z vašich pozdravů. Tentokrát už je to SMSka na čísle 90 011 04. Tak, jelikož telefon nebliká, asi nikdo nechce živě do vysílání, ale to je potřeba. To je potřeba si to zasloužit, tu písničku tady z našeho playlistu. Tím, že si spolu krátce pohovoříme a vy sami řeknete, komu písničku případně chcete věnovat. Tak teď nám tady píšete. Dobré poledne, zahrajte prosím. Tak co? Tak teď to bliklo. A zase nic. Tak šup, počkám. Chvilku vyčkáme, schválně, jestli se dočkáme. No, výborně, dočkali jsme se. Tak, kdo pak bliká? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Raďa z Jelíčka. Prosím vás, zahrajte děvčatů Jelíčku na sanatorce, co jsou na elektroléčbě.
1: Dobře, dobře. A vybral jste něco z polední nabídky?
2: No to je to Ilonka a Linka a je to jedno, třeba Abu tam dejete.
1: Třeba Abu tam dejete, dobře. To...

0: Tá léta, Hanička písnička a písnička dneska už to vím. Tak 12 hodin 19 minut, zase může klidně začít blikat telefon, protože jste se opět snažili, tak teď máte znovu příležitost, vždycky je dobré začít blikat až ve chvíli, kdy se nám tady rozsvítí červená a kdy moderátor začne hovořit. To jsem v tuto chvíli já. A někdo se mnou mluví, kdo to je? Dobrý den.
1: Jirka, dobrý den, toho času z Plzně, ale jinak ze světa. Přál bych si, kdyby bylo možné, Laďku Kozderkovou. Nemám nějakou konkrétní písničku, ale...
0: Tak nemáme ji ale v playlistu v téhle hodině, nemůžeme sloužit, bohužel.
1: Omlouvám se, já nemám přehled, děkuju.
0: Jasně, já vám tam dám nějakou...
1: Nebo Špinárku?
0: Máme tady Janu Kratochvílovou, zdám.
1: Tak může být,
0: dobře,
1: může být,
0: tak,
1: dělá
0: jo,
1: volba.
0: Tak
1: děkuji,
0: máte mít na Plzeňsko. Mějte se pěkně.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: No vidíte, jak je to jednoduché.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak. A teď i další z vašich pozdravů. Zdena ze Svitavska píše, že by si ráda poslechla Petra Reska všem posluchačům pro krásný den, pro radost a pro pohodu a pro

Telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro vaše SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu. A teď je tu Petr Nať, písnička Na mojom poschodí, písnička, kterou pošleme všem pracujícím, aby jim zbytek raní, případně odpolední směny rychle utekl. Díky moc, zdraví Kristýna.

0: písnička, která dokresluje krásu doby, kdy nebyly mobilní telefony ani žádné ty internety a prostě, když jsme si spolu chtěli povídat, tak jsme se někde sešli, třeba i v mezaninu anebo na schodech. My jsme to dělávali docela často. A Petr Naď o tom teď zpíval na mojom poschodí v písničkách Od srdce teď někdo volá, kdo pak to je, hola hola.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rybitví.
0: Zdravíme do Rybitví.
1: Já bych chtěl nechat zahrát policajtům a záchranářům, protože na tyši nikdy nikdo nevzpomene.
0: Dobře.
1: Jaká to bude písnička, je mně to jedno.
0: Dobře, děkuji. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Ano, taky.
0: No my zdravíme také všechny záchranáře, lékaře, policisty, hasiče, prostě vás všechny, kteří dbáte a dohlížíte na naše zdraví a na pořádek a na to, aby nám bylo dobře.

hlavně nebuďte smutní. Don't worry, Kim Appleby. A teď také další z vašich písničkových pozdravů. No tady nevyhovíme, protože nehrajeme na přání. Není víkend, jenom o víkendu a ve svátek. Vždycky mezi 12. a 13. si můžete něco přát, případně i mezi 17. a 18. hodinou. Takže pro budoucí manželku Jiřinku Wegnerovou do Útěchova. Teď nezahrajeme Veronu náhodou, Honzíku, ale zahrajeme tuhle romantiku. Tak v sobotu, když si napíšete, tak ta Verona určitě klapne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A ještě máme chvíli pro vaše dnešní polední písničkové pozdravy a z nabídky tady máme ještě Petra Muka, Pavla Vítka nebo třeba Abuče kapelu Čechomor. Tak vybírejte a klidně teď zavolejte 726 46 48 48, telefonní linka, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, SMS-kové číslo 90 01 04, tvar zprávy Pardubice, mezera krátký text vašeho pozdravu, tak klikám tady do naší SMS-kové brány, co pak pěkného byste rádi, a vidím tady napsaný jeden z vašich pozdravů, ve kterém je napsáno: zahrajte prosím písničku mojí sestře Veronice, moc jí zdravím a těším se, až se uvidíme, Jitka z Ostravy.

0: kdo by měl být zase na telefonu, tak kdo pak nám volá? Dobrý den.
1: Tady Jana z Jamného.
0: Jano, zdravíme do Jamného, my jsme v pozoru, jsme připraveni.
1: Já bych chtěla zahrát jakoukoliv písničku pro manžela, protože dneska rozbíjí beton z roku 1939.
0: Ježiš, architektonická památka bude zničena.
1: Ale to je tak poctivě udělaný, že prostě...
0: Že to nejde, vidíte, je to poctivá práce. No jo, no tak ať mu to jde dobře od ruky i bez těžkých strojů.
1: No právě, že těžký stroje si tam nedostanou, no, takže to musí jít čefučo. Takže jestli to děda dělal při opevnění, tak mu děkujem.
0: Tak to bude radost. Tak ať to dobře jde, tak mějte se v Jamném, naslyšenou.
1: Naslyšenou, všem pěkný den.

Pátek otvírá ve 13 hodin už Alex a host. Dnes bude hostem moderátorka, herečka a zpěvačka Gabriela Partyšová. Tak se zase máte na co těšit na další zajímavé povídání. No a po 14. hodině už dobré odpoledne z Pardubic s písničkami, které nestárnou, od Věry Martinové, od Nazaret, také od Václava Neckáře, Jiřího Korna a nebo případně Ivety Bartošové či Evy Farné. Těší se na to a dobrý den a dobré odpoledne od mikrofonu přeje Jan Vamberský. Ale ještě jsou tu proměny od kapely Čechomor a slibovaná ABBA a písnička, která se jmenuje Hasta Maňána. To budou skladby, kterými vyplníme čas zbývající do zpráv, a tedy těch 7 minut do 13.

0: Skalý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chrudim zaplatí skoro 40 milionů korun za novou školku. Ministerstvo zahraničí chce před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce do systému Drost. Nabídek letních brigád je zatím mírně méně než loni. Firmy nabízejí výdělky od 160 korun za hodinu. A odpoledne bude polojasné až oblačné, teploty do 25 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje od Gutwirth. Chrudimská radnice vybrala firmu na stavbu nové mateřské školy. Bude stát v parku u Medlešického zámku. Budova má mít kapacitu skoro 60 míst. Město za stavbu zaplatí 36 milionů korun. Podle radního Chrudimi za Piráty Aleše Nunváře bude školka dokončená příští rok.
4: To máme zasmluvněno, že stavba by měla být postavena do konce července příštího roku, pak je srpen na nastěhování školky a tedy od září roku 2027 by měla školka fungovat zcela nově.
3: Ve Vápenném Podole na Chrudimsku začala omezení kvůli úpravě autobusových zastávek. Přestavba bude stát víc než 2 miliony korun a změny mají zvýšit bezpečnost cestujících i chodců. Stanoviště autobusů jsou dočasně přemístěná a některé linky kvůli stavbě nebudou zajišťovat spojení s Heřmanovým městcem. Omezení potrvají do konce července. Pardubický kraj koupí další exponáty pro nové železniční muzeum v Dolní Lipce, informuje o tom hejtmanství. Radní schválili smlouvu na pořízení železniční točny, výtahu na uhlí a vodního jeřábu. Zaplatí za to necelé 2 miliony korun.
5: Stavba železničního muzea začala v dubnu a hotové by mělo být do konce příštího roku. Pardubický kraj nakupuje exponáty postupně. V minulosti už pořídil parní lokomotivu Štokr a elektrickou lokomotivu přezdívanou Bardotka. Nové exponáty, včetně točny s průměrem 22 metrů, jsou teď v Kněževsi u Rakovníka a kraj plánuje jejich přesun. Z Dolní Lipky Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému Drost. Řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chtějí před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Rezort začal na úpravách podle Macinky pracovat po repatriační krizi. Poukázal na organizování návratů těch tisíců Čechů z Blízkého východu kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Podnikatelé a firmy zatím na internetu nabízejí zhruba o 5% míň letních brigád než loni. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů, jako třeba Jobs.cz. Zájem o letní brigády je zejména v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba stanovená zákonem necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti hospodářské komory nabízejí brigády minimálně za 160 až 180 korun za hodinu.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, jen na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak stoupne, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou z vedlejší silnice mezi Sloupnicí a Končinami. Osobní auto tam vjelo do výmolu na silnici. Počítejte tam s možnými komplikacemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve Snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
7: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům, nebo spíš posluchačům.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak, ale
1: ano.
0: Tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka, no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, já jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. Mm-hmm. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem o 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská

0: v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou a jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy a vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné, takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči, ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně, no a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
1: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
0: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
1: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila, nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu, ano, a tak. Ano. Tím to všechno vzalo za své.
0: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si, tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva, a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
1: A srdíčko
0: volá. A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon nebo před kameru. Takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty jsi zmiňovala to období, kdy jsi moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večery a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už
0: je prostě ne. Doba je minula, doba je
1: ne,
0: jinde.
1: Už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuji ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně k skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku. Ano. Ty jsi potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let, tam 5 let, tam to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Voda.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partišovou, výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: Oknem, jo,
0: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco takového?
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde, málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí a... Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad, skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát, takže vlastně když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někdy něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné, dá se
1: říct. Jo, pohybuje se v takové malinké prostě rodince, no a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně a základní školu s Sunny Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš a takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Hmm, Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, a dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou. Já jsem taky milovnicí golfu.
0: Po kom takže... to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku, a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tom letom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo mých partnerů, a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách. Prozrad.
1: Je budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc.
1: Já moc
0: přišla, už si léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Krouna na Chrudimsku musí nechat opravit několik poškozených mostů. Výbor Evropského parlamentu potvrdil klíčovou obchodní dohodu se Spojenými státy. Basketbalisté Nymburka a Pardubic rozehrají finále play-off a zítřek bude zatažený s deštěm, teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Krouně na Chrudimsku chystají opravu několika poškozených mostů. Obec vytipovala 8 staveb, které jsou v nejhorším stavu. Náklady na rekonstrukci odhaduje na 20 milionů korun. Podle nezávislého starosty Leoše Chlupáče je ale problém v tom, že na podobné stavby se obtížně hledají dotace.
2: Se nám nepodařilo objevit žádný dotační program, který by vyhovoval této potřebě. Asi nám nezbyde než to financovat z vlastních zdrojů, takže pokud budeme schopni udělat 2 mosty v jednom roce, tak to bude úspěch. Spíš si myslím, že to bude v rychlosti 1 most ročně.
0: Po 5 měsících ostrého provozu monitorovací vůz městské policie v Pardubicích stále nedokáže kontrolovat některé přestupky při parkování. Týká se to hlavně stání v zákazu nebo mimo vyznačená místa. Auto kontroluje hlavně nezaplacené parkování, přesto podle náměstka pro vnitřní záležitosti městské policie a zastupitele z ODS Petra Kvaše, strážníci měsíčně rozdají několikanásobně víc pokut. Například v březnu auto zaznamenalo přes 500 přestupků.
3: Zatímco strážníci při své běžné pochůzkové činnosti zjistili dalších 3000 provinění, to vozidlo nám mělo výrazně ulehčit tu práci, ale zatím je to tady jen takový malý přídavek k tomu, co městská policie naplní při kontrole nad dohledem nad pravidly silničního provozu.
0: České ministerstvo zahraniční věcí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Resort na svém webu zveřejnil základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. Česká diplomacie radí například registraci do systému DROST nebo kontrolu platnosti cestovních dokladů. Upozorňuje taky na podmínky vstupu do pořadatelských zemí. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Europoslanci z výboru pro mezinárodní obchod potvrdili dohodu o legislativních opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ve Spojených státech. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňska. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Dohodu musí ještě finálně potvrdit celé plénum Evropského parlamentu a formálně i Rada EU. Europarlament by tak mohl učinit na červnovém zasedání ve Štrasburku. Sport. V nejvyšší basketbalové soutěži mužů startuje boj o mistrovský titul. Ve finále se utkají Pardubice a Nymburk. První zápas se hraje od 18 hodin na palubovce Středočechů. Pardubičtí dokázali Nymburk v této sezóně jednou porazit a ve zbývajících zápasech prohráli jen o pár bodů. Kapitán Východočechů Kamil Švedlík věří, že oba týmy mají podobnou kvalitu a na hřišti to bude vidět.
4: Byli jsme se jim schopni vyrovnat v nějaké té rychlé hře, že jsme kolikrát byli schopni překvapit nějakým naším rychlým přechodem, že to nebylo daleko na tom, že by nás válcovali a myslím si, že i v nějaké energii a nasazení a samozřejmě i v basketbalovém umu jsme schopni se jim vyrovnat. Počasí.
0: Zítra bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, ojediněle se objeví i bouřky, později odpoledne začnou srážky slábnout. Nejvyšší denní teploty zítra 15 až 18 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor, na silnici 1/35 zhruba na úrovni Gruny byla hlášená kovová trubka uprostřed silnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne přejeme z Pardubic. Státní zámek v Litomyšli dnes otevřel nový pohádkový prohlídkový okruh. Věnuje se historii divadla, které je druhé nejstarší v Čechách, tedy myšleno to litomyšlské. Víc uslyšíte za chvíli a uslyšíte i písničky, které nestárnou, a to od Věry Martinové, od Petrianu, od kapely Nazaret anebo od Václava Neckáře.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A teď jeden tip na rodinný výlet, který nabízejí Svitavy, a to kolem rybníku Rosnička, kde je vyznačená sváťová zážitková cesta, která děti i rodiče provede pohádkovým příběhem o záchraně zakleté labutí princezny. Na asi 2-kilometrovém okruhu návštěvníky čeká 8 herních stanovišť, úkoly s dřevěnou kuličkou a také třeba i sbírání obrázků do hrací karty. Stezku prošel i náš regionální stopař, tedy Milena Potučková. Mileno, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Prosím tě, jak to celé funguje?
2: Tak, celá trasa, jak už si říkal, měří přibližně 2 kilometry a je přizpůsobena především rodinám s dětmi. Podél cesty je rozmístěno 8 herních stanovišť a mají názvy jako Rybkolov, Hopsemínko, Rovnovážka nebo třeba Žabí cirkus jsem našla. No a děti zde plní různé úkoly za pomocí dřevěné kuličky, která slouží jako hrací, že to naprovází je celou trasou. Důležitá je opravdu jediná příprava, a to mít právě tu kuličku. Neházet do těch stanovišť ani šišky, ani kamínky, to je všude napsáno, aby se to nepoškodilo, a tudíž velmi zásadní informace, kde tu kuličku zakoupit, jsou 4 možnosti. Buď to v informačním centru ve Svitavách na náměstí Míru, nebo v tamním městském muzeu a galerii, a nebo přímo u rybníku Rosnička. Buď to v občerstvení Plechárna na jedné straně, a nebo v občerstvení Chata Rosnička na druhém břehu toho rybníku. Ovšem pozor, protože v těchto stáncích a občerstveních jsou až odpoledne. Takže pokud se tam třeba někdo chystá s dětmi dopoledne, tak je opravdu dobré být připraven.
1: No, celé to zní celkem jednoduše a zajímavě. Můžeš, prosím tě, některý z těch úkolů popsat konkrétně?
2: Určitě u rybkolovu například, tam se hodí kulička do takového svislého hracího pole, kudy přes různé překážky propadává, a úkolem hráče je chytit jí dole do takového připraveného žlábku. Nebo mě potom třeba zaujala hadidráha, tam se kulička má přemístit po takovém zakrouceném a nestabilním prknu, které znázorňuje hada, co nejdál to, kdo dokáže. Jinak součástí výbavy je také mapa a hrací karta, do které si malí návštěvníci zaznamenávají splněné úkoly pomocí takových reliefních otisků z jednotlivých stanovišť. No a pokud se jim podaří získat všechny, tak si můžou v informačním centru ve Svitavách vyzvednout malou odměnu, a to sváťův magnet. A výhodou téhle stezky je, že nemá pevně určený začátek ani konec, takže každý si tak může zvolit jednak vlastní směr i tempo procházky kolem rybníka, začne tam, kde se mu to zrovna hodí a líbí.
1: Ze sváťovy zážitkové cesty kolem rybníku Rosnička se nám ozval náš regionální stopař Milena Potučková a za hodinu se uslyšíme znovu. Těšíme se. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kejmy a Petra Janů v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice, historické kulisy, dobové divadelní kostýmy a třeba i stroje, které umí napodobit bouřku anebo vichr, tak to všechno můžete vidět v novém prohlídkovém okruhu státního zámku v Litomyšli. Věnuje se totiž historii tamního divadla, které vzniklo v roce 1797 a je tak druhé nejstarší v Čechách. Nová expozice je přístupná už ode dneška a redaktorka Barbora Soukupová byla jednou z prvních, kdo ji viděl.
1: Vážení návštěvníci, nacházíme se na prohlídce našeho zbrusu nového okruhu za příběhem zámeckého divadla.
2: Po úvodní znělce na začátku nového okruhu návštěvníky vítá průvodce David Forsam.
1: No a nyní vás, milí návštěvníci, poprosím, abychom se posunuli do další části. Čeká nás modrý pokoj.
2: Co je na téhle výstavě takové asi nejvýraznější, jsou soubory historických kulis uspořádané do zmenšenin divadelních scén. Jak jsou ty kulisy významné, nám poví kastelán Petr Weiss.
3: Jsou to kulisy od významného malíře Josefa Placera, který tvořil jak pro Vídeňské divadlo, tak pro Stavovské divadlo v Praze. V jeho kulisách se hrála opera Mozartova Don Giovanni. Ve Stavovském divadle se hrálo, tam se ty kulisy nezachovaly. Tak ten jeho rukopis, to, jak ty kulisy byly pojednány, mohou návštěvníci vidět pouze na Litomyšelském zámku.
2: Každá ta scéna má sestavené kulisy, uprostřed jsou figuríny, je k tomu taky zvukový doprovod, ukázky té hry.
4: Halt! Haben wir dich, du hartherziger Tiger! Dein Mädchen gibt uns, oder du musst sterben!

0: Das ist ja, mein lieber Georg, mein Freund.
1: Máme možnost prezentovat různá prostředí. Zámecké pokoje, modrý pokoj, kabinet, ale i z lidového prostředí, třeba žalář nebo zbrojířova dílna. Jsou to i další, kuriózně třeba moře.
2: A ke scéně, jako je třeba moře, patří i zvukové efekty. O nich je samostatná část výstavy. Jsou tady 4 stroje, které simulují různé zvuky. Vichr, déšť, hromobití.
1: Tak nejenom rozeznívání plechu, ale k tomu jsou to válce naplněné sypkým materiálem a otáčením kliky, dochází k přesýpání, můžete ovlivňovat rychlostí točení tu intenzitu a je z toho déšť, nebo je tu jiný válec, na který je natažená fólie a tím otáčením zase, jak to šustí, tak docílíme vichru.
2: A nejsou to jenom kulisy nebo stroje na zvukové efekty, ale i spousta doplňkových předmětů na výstavě.
1: Ukazujeme tady třeba zachované dobové vstupenky, těch se zachovalo obrovské množství. Máme tady dobové lampičky, kterými se osvětlovala ta přední rampa před scénou. A jsou tady také repliky dobových divadelních kostýmů.
2: Nový okruh můžou lidé navštívit denně mimo pondělí, a to ve 2 prohlídkových časech. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se značených tras v Pardubickém kraji, kde máme údajně nejaktivnější členy turistických klubů. Z Litomyšle až do Broumova vede pohřebení Orlických hor Jiráskova cesta. Prošpikované značkami jsou ale třeba i Toulovcovy maštale. A naslyšenou na dalších turistických zastaveních se těší Milena Potučková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: písničkami Davida Rejla, Václava Neckáře a nebo kapely Slza pojďme za sportem, protože v nejvyšší basketbalové lize mužů začne boj o mistrovský titul a utkají se o něj Nymburk a Pardubice, papírově asi dva nejsilnější týmy letošního ročníku. Nymburští už mají ve své sbírce 20 pohárů, zatímco Pardubice o něj hráli naposledy před 42 lety. No víc už vám řekne náš sporták Otaku Tvirt.
1: Nymburk vyhrál základní část. V playoff je zatím suverénní a nezaváhal. Nestratili ještě ani jedno utkání. Pardubice prošli bez zaváhání přes Písek ve čtvrtfinále, v semifinále pak otočili sérii s Brnem. V dosavadním průběhu sezóny se Nymburk a Pardubice potkali pětkrát. Jednou Východočeši zvítězili, ostatní zápasy byly hodně vyrovnané. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar si myslí, že i to může hrát v sérii svou roli.
2: Nemyslím si, že by nás Nymburk nějakým způsobem podcenil. Samozřejmě půjde do toho té série v roli velkého favorita, ale myslím, že ty utkání s náma během té sezóny jasně ukázaly, že pokud s náma nehraje na 100%, tak to nemá nikdy jasný, že já si myslím, že na nás budou velmi dobře připraveni. Já myslím si, že to je i styl trenéra Orena Amila, bylo to vidět v tom playoff, že se jim nestalo, že by prohráli v Ostravě nebo prohráli bez Opavu. Všechny ty zápasy odehráli na 100%. To si myslím, že je taky ukázka toho, jakým tým vedený.
1: Podobně to vnímá i kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík. Podle něj nejsou Východočeši bez šance na úspěch.
3: Tak samozřejmě Nymburk je favorit, v tomhle to asi jinak nebude, ale já si myslím, že jsme si dokázali v téhle sezóně, že jsme s ním schopni hrát. Vlastně prohráli jsme s ním v finále, kdy jsme dlouho vedli v českého poháru, takže já myslím, že všichni jsou natěšení a není to takový, jako že by někdo byl jako jo, Nymburk to bude mít zadarmo nebo vyhraje. Nikdo nepopírá, že jsou favorit, ale my si na ně věříme.
1: Pardubičtí se soustředí hlavně na vstup do série a na první zápas a jdou do něj s jasným cílem.
2: Já bych chtěl toho prvního utkání vstoupit s tím, že jdeme vyhrát. Děláme pro to všechno. Myslím si, že prostě v tom jednom zápase se může stát cokoliv. Samozřejmě série může být dlouhá, ale náš teďko krátkodobý cíl je co nejvíce se připravit na ten zápas číslo 1 a ten zvládnout a vyhrát. Ne to zkusit vyhrát, ale prostě jít do vyhrát.
1: Říká Jan Šotnar. A Švrdlík dodává, že výhodu by pardubičtí mohli mít v tom, že neměli tak dlouhou zápasovou přestávku. Zatímco Nymburk musel na další soutěžní zápas čekat 10 dnů.
3: Bude to důležitý vstup, jako Nymburk měl dlouhou pauzu, my jsme hráli vlastně ještě 5 dní zpátky. Víme, co to udělalo třeba s Brnem, který proti nám vstoupilo daleko rozehranější, takže já si myslím, že je potřeba tohohle využít, hlavně z našeho pohledu, přenést si nějakou tu energii z těch semifinálových bojů a samozřejmě každý zápas je důležitý, ale ten první, ten vstup bude pro nás i pro nějaké naše sebevědomí asi hodně důležitý.
1: Řekl před prvním finálovým zápasem playoff basketbalové ligy kapitán Pardubic Kamil Švrdlík. Úvodní utkání začíná na nymburské palubovce v 18 hodin. Otaku Tvirt, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice. Dávno vím.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: letošních oceněních Audiokniha roku zabodovala hned dvojice napínavých sérií Rádia Junior. Na úspěch titulů Kost a Lyžák totiž navazuje hororová Hlubina, kterou napsala a režírovala Tereza Verecká. Hrdinové tentokrát zavítají podvodní hlubinu a od Josefa Kaňky se teď o tomto úspěchu dozvíme víc.
1: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu?
2: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
3: Jezero Tichá voda je oblíbeným místem, kde rodiny s dětmi tráví své prázdniny. Letní idyla se ale změní v horor. Pod vodou se ozývají dunivé zvuky. Místní tuší nebezpečí. Pak se ztratí malý Vojta.
4: Vojta je kluk, který má hrozně rád bagry, elektrické stroje a prostě takhle stroje. Baví mě to, jak je zvídavý a tak, a myslím, že máme hodně podobnou duši v sobě.
3: Popisuje natáčení 11letý herec Viktor Krčmář, člen Dismanova souboru. Kromě něj se posluchačům představí Martin Mišička, Václav Neužil nebo Gabriela Míčová. Autoři pod vodou skutečně natáčeli. Využili třeba takzvaný hydrofon, podvodní mikrofon, který dotváří atmosféru nebezpečí skrytého pod hladinou. Pětidílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Filip Svoboda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden ver.

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lávek stál, tak

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT 2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Cestování o prázdninách v Pardubickém kraji zkomplikují místy uzavírky silnic. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak lehce vzroste. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsušší od roku 1961. A zítřek bude zatažený s deštěm, teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Řidiče čekají na silnicích v Pardubickém kraji letní uzavírky. S kyvadlovým provozem musí od června počítat na silnici číslo 17 v Hrochově-Týnci kvůli opravám přemostění a dále pak v úseku mezi Chrudimí a Heřmanovým městcem kvůli obnově asfaltu. Kyvadlově řízená doprava omezí o prázdninách provoz i na dalších hlavních tazích. Třeba v Březové nad Svitavou, Litomyšli, Nedušíně nebo silnici z Rybitví do Pardubic.
5: Uzavírky a omezení dopravy potrápí v létě řidiče i na vedlejších silnicích. Kvůli stavebním pracem budou v létě zavřené úseky u Bohumilče, Klášterce nad Orlicí, Zámrsku a Dobříkova, Jiříkova a Skuhrova. Neprůjezdné budou kvůli opravám i mosty v Moravské Třebové a v Nasavrkách. Doprava povede po náhradních trasách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Polička promění část bývalého zemědělského areálu v Dolním Předměstí na výrobnu palivového dřeva a kompostárnu. Do úprav zchátralého areálu investuje zhruba 4 miliony. Další část areálu převzala soukromá firma, která na místě bývalých kravínů staví novou stavební halu. Kompostárna bude zpracovávat zahradní odpad a městskou zeleň. Muzeum Moravské Třebové dnes poprvé představí veřejnosti novou expozici. Bude to v rámci muzejní noci. Součástí budou nejen komentované prohlídky, ale i další připravený program, říká muzejnice Lucie Žáková.
6: Na programu jsou dvě komentované prohlídky nové expozice, dále bude vernisáž dvou výstav, a to výstavy o Muzeu v Moravské Třebové, které letos slaví 120 let. Součástí toho bude i představení nové knihy a pak bude výstava Františka Žáčka a Martina Kovaříka. Muzejní noc potrvá do 22 hodin.
4: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů míň než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste na 39 korun a 44 haléřů. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky osmé nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a taky chudá na sníh.
3: Počasí.
4: Zítra bude v Pardubickém kraji převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty čekáme dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor na došetřování dopravní nehody v Trstěnické ulici v Litomyšli, kde byla nehoda dvou osobních aut.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Okolí Svitav nabízí nepřeberné množství turistických možností a náš stopař Milena Potůčková dnes prochází naučné stezky kolem rybníku Rosnička. Tak se za ní vypravíme už za chvíli a přidáme i písničky, které nestárnou. V této hodině od Heleny Vondráčkové, taky Neila Diamonda uslyšíte, případně i Ivetu Bartošovou a nebo Vladimíra Mišíka.
3: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Já se tady dívám, jak jsme na tom, co se dat meteorologických týče. Tak třeba nejteplejší 2. červen je zatím datován k roku 1901. Tehdy bylo 31,6 stupně Celsia a nejchladněji bylo v roce 1928. Tehdy bylo jenom lehce přes 4,5 stupně. Dnes se ty teploty pohybují na velmi příjemných hodnotách okolo. Teď se dívám na teploměr a nebo víte co, to nám řeknou odborníci.
1: Počasí.
0: A to odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, jmenovitě pan Tomáš Popelka. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak, pane Popelko, jak jsme na tom dnes tedy s těmi teplotami?
2: No, co se týká teplota, momentálně v těch nejnižších polohách se pohybují mezi 23 až 25 stupni na horách, tam se pohybují v těch nejvyšších polohách kolem 20, no na Českomoravské vrchovně, a když se na to rychle podívám, tak na Svratouchu tam nějak kolem 21, takže myslím, že celkem příjemné počasí.
0: A jak to bude vypadat s počasím zítra? Bude taky tak příjemně jako dnes?
2: No, zítra už se to oproti dnešku pokazí. Víceméně v noci ještě začneme nějakým polárním oblačným, ale v druhé polovině už bude zataženo. A jak to vypadá, někdy kolem 4. hodiny ráno už by se na západě kraje objevily první kapky a do té 6. a 7. hodiny už by pršelo na většině území. Teplotu vydám po ránu, to je na 14 až 11, no a přes den bude převážně zataženo a na větším území ještě s deštěm nebo přeháňkami a může se objevit i ojedinělá bouřka. Později odpoledne začnou srážky slábnout, k večeru ustávat a až večer by se zase oblačnost začala protrhávat. Teploty zítra budou oproti dnešku nižší, 15 až 18 stupňů. No a vítr bude foukat od západu, odpoledne severozápadu do 7 metrů, večer potom zeslábne.
0: A jak to bude vypadat ve čtvrtek a v pátek? Podobně jako ve středu, nebo můžeme čekat nějaké vylepšení?
2: Čtvrtek bude podobný dnešku, pátek opět zase zítřku. Takže ve čtvrtek víceméně nad ránem se budou místy tvořit mlhy, kdy se bude asi rychle rozpouštět a přes den bude jako hezko jasno, polejasno. Odpoledne zase začne oblačnost přibývat až na zataženo a později večer někdy před půlnocí by se zase objevil první déšť. Teploty by ve čtvrtek spadly na 12 až 8 stupňů, odpoledne zase by se pohybovaly odpoledne kolem 25. Na pátek zase už bude zataženo zase na většině území deštného přehánky, ale už oproti zítřku by srážky ustávaly už odpoledne a někdy později později odpoledne a večer už by v podstatě už bylo zase oblačno polejasno. Teploty by se pohybovaly v pátek ráno 14, 10, odpoledne z 15 až 19 a v sobotu zase prakticky tedy sráže počasí, jako je to jasno až polejasno, odpoledne spíš takové oblačné počasí, teploty ráno 11 až 7 a odpoledne kolem 23 stupňů.
0: Říká Tomáš Popelka, tak děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně a zítra naslyšenou.
2: Taky hezký den.

0: stopař. Živě přímo z terénu.
1: Přesně tak, opět míříme za naším regionálním stopařem, který prozkoumává okolí Svitav. To se totiž pyšní dlouhou včelařskou tradicí. Známý je například lesní komplex Brand, kam se v minulosti svážely včelí matky, a to k oplodnění. No a místo bylo mezi včelaři velmi dobře známo. Dnes tam návštěvníci najdou pamětník a památník včelích matek, ale i třeba naučnou stezku k pramenům řeky Svitavy, venkovní fitness prvky a další možnosti aktivního odpočinku v přírodě. No a na tohle netradiční místo vyrazila i Milena Potůčková. Tak Mileno, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já nejdřív možná trochu nastíním historii tohoto památníku. Na loukách tu kdysi stál dřevěný včelín a kolem něj malé úlky, těm se říkalo oplodňáčky, a uměle se v nich chovaly včelí matky, které se na Svitavsko dovážely, protože o kvalitě zdejších včelařů se vědělo v té odborné obci po celé republice. To mluvíme ještě o začátku nebo první polovině 20. století. V roce 1932 tu byla postavená kamenná připomínka i se všemi jmény zdejších včelařů, ale konec chovné včelí stanice potom souvisel s poválečným odsunem většinového německého obyvatelstva ze Svitav. Stanici sice ještě využívali včelaři v éře socialismu, ale to už celé místo chátralo a ta lokalita postupně zarostla. Nicméně toto místo se podařilo obnovit, je to už více než 20 let, a to díky spolupráci města Svitav, Lesů České republiky a mikroregionu Svitavsko. A na louce se tady vybudovalo podle projektu svitavského architekta Romana Svojenovského unikátní zastřešení.
1: A jak je to tady s tím památníkem? Je určený výhradně milovníkům historie a včelařství, anebo si tu na své přijdou i ostatní lidé, kteří hledají spíš třeba aktivní výlet do přírody?

0: Já myslím, že právě aktivní trávení času je dnes jedním z hlavních lákadel této lokality, protože v okolních lesích vznikla venkovní posilovna, fitness stezka s několika cvičebními stanovišti a také síť tras pro cyklisty. A navíc, zhruba už to je 14 let, jestli počítám dobře, v roce 2012, tady vznikla naučná stezka k pramenům řeky Svitavy. Ta má dohromady rovných 5 kilometrů a přístupových tras je tak k samotnému památníku včelích matek vícero, takže vydat se sem můžete z Kukle, Opatovce, anebo nejpohodlnější a nejkratší trasou od rybníku Rosnička ve Svitavách, stejně jako já. Z parkoviště u rybníka je to k památníku zhruba 2 kilometry. No a pokud se nechcete ale vracet stejnou cestou, tak si můžete udělat okruh po červené od rybníku k pramenům Svitavy kolem Kukelské lavičky a k památníku zpět. To už je ovšem trochu na další procházku.
1: Říká redaktorka Milena Potůčková, náš dnešní regionální stopař, která prozkoumává a stopuje okolí Svitav. Děkujeme, zdravíme a naslyšenou.
0: Hezký den.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. To je jméno slovanského původu, znamená milující prudkost. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
3: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš, no. Abys to měl jako ošetřený tady.
2: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. I po německých kolejích se rozjeli vlaky vysokou rychlostí před 35 lety v roce 1991. Z Hamburku do Frankfurtu nad Mohanem se vydal první Intercity Express. Pícha německých železnic v současnosti až 320 jezdí i po sousedních zemích, vyjma Česka. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
4: prosím jedno pivo,
2: a německou nádražní restaurací.
4: Ein Bier bitte.
2: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Stoneům chybí, ale i bez něj zanedlouho vydají nejnovější album Foreign Tongues. 55 je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany zelených, hele, zůstali jsme viset na biomasu.
6: My jsme úplně zabředli do biomasy.
2: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
2: Já přeju hezký den.

0: Jednohubky Vladimíra Mišíka zněly vysíláním Českého rozhlasu Pardubice za 3 minuty 3 čtvrtě na 4. Jednou z malých hereček pardubické divadelní scény, která sklízí čím dál větší úspěchy, je Karolína Šafránková. Jiné to není ani v jejím zatím poslední roli v hotelu Modrá hvězda. S Miladou Velehradskou si popovídala o tom, co pro ní herectví znamená a co jí baví, a řeč přišla třeba i na vedení dětského divadelního souboru.
1: Když jsem sem přišla poprvé, tak rozletěly se dveře do šatny dámské a bylo těsně před představením a viděla jsem tam ten zmatek strašný. A to si doteďka pamatuju, že ten adrenalin na mě hrozně dýchl a přála jsem si být taky součástí tohohle zmatku.
2: Vám se také splnil jeden sen, a sice hodně hrát.
1: To teda, za to jsem neskutečně vděčná, to jsem si ani nepředstavila, kolik rolí bych tady takhle mohla dostat, jakých příležitostí úžasných a velkých, to je nádhera.
2: Mám tady velký smysl pro komiku, krásnou roli v hotelu Modrá hvězda.
1: To je další splněný sen, se přiznám, o kterým jsem vlastně nevěděla, že ho mám. Nějakou určitou životní chvíli mi prostě přijde do života nějaká role, která mi vždycky jako něco má předat, jako nebo něco říct, nebo něco jako poradit, nebo tak, takže já nic opravdu se snažím neočekávat a pak jsem vždycky příjemně překvapená.
2: Vy jste se vrhla na pedagogickou dráhu, vlastně vedete divadelní soubor.
1: Vedu a je to úžasný. Mám nástavbu pedagogickou. Musím říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Doporučil mě kamarád a tak jsme si sedli s těma dětma, že prostě není cesty zpět.
2: A jaké byly začátky?
1: No, bylo to krušné. Musím říct, že i teď po těch 2 letech, co to vedu, tak vždycky mě překvapí ty děti něčím. Ale je to krásný pak vidět třeba výsledky. Já jsem doporučila Viktora, mýho žáka, právě na konkurs do Frederika a on ho vyhrál. Se mnou teď hraje a je to něco tak neskutečně krásného se jako dívat na to, že tam je vlastně ten můj žák. Já tam mám totiž děti od 8 do 15 let. Zaujmout teenagery a i ty malé děti, tak to je takový složitý.
2: A máte takovou představu, co dál?
1: Určitě se mi líbí pracovat s těma teenagerama, ale mě hrozně baví, že prostě řeší současné problémy a chtějí to vyjádřit skrze to divadlo. Já jsem rodinný typ hodně, jsem dost fixovaná na svých rodičích. V 15 letech jsem musela opustit vlastně ten domov a jít do Prahy z maličký vesnice prostě do toho velkoměsta. Tak to jsem si říkala občas, proč to dělám, že jako jestli se to vyplatí a vyplatí. Vždycky jako mi přišla nějaká zpráva nebo něco, co mi ukázalo, že to za to stojí. A dává mi to každý den, mě to prostě nabíjí. Nedokážu si představit žít bez toho. Se vám přiznám, já jsem byla přijatá před konzervatoří na lesnickou školu. Já miluju prostě les a přírodu. A teď se mi poštěstilo, že jsem se přestěhovala trošku na okraj Pardubic k lesu a k loukám. A prostě vždycky, když mám nějaký tížení, tak se jdu projít. Tam si zaspívám, se mi uleví. Jako no.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
2: Jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy v Pardubickém kraji? Které školy zůstaly volné a nabízí místa ve druhém kole? Jsou kapacity dostatečné? Jak se mění nabídka oborů? Nejen na to odpoví v pořadu, o čem se mluví radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: jaký to je, zpívala Eva Farná v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak Den v kraji s Petrem Seidlem a Humoriáda s Pavlem Kučerou a Jiřím Ptáčníkem. To je nabídka programu následujících 2 hodin našeho vysílání. Ale z dobrého odpoledne ještě zbývá spotřebitelský servis. A dnes se ptáte, co všechno má obsahovat vyjádření prodejce k reklamaci. A na váš dotaz opět odpoví Josef Černý.
1: On Aleš reklamoval štípačku na dřevo. Po 2 týdnech mu prodejce řekl, že kdyby záleželo na něm, on by reklamaci uznal, ale od dodavatele mu přišlo rozhodnutí zamítavé. Žádný posudek nebo vyjádření panu Alešovi ale neukázal a ten se domnívá, že prodejce možná ani žádné nemá. Pane posluchači, ono na tom ale vůbec nezáleží, protože o způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodejce sám, takže i kdyby nějaké vyjádření od svého dodavatele měl, není povinen vám ho ukazovat. Pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, musel byste si nechat vyhotovit vlastní posudek.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudim zaplatí skoro 40 milionů korun za novou školku. Rekonstrukce heliportu omezuje parkování v Královéhradecké fakultní nemocnici. Ministerstvo zahraničí chce před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce do systému Drost. A zítřek bude zatažený s deštěm. Teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Chrudimská radnice vybrala firmu na stavbu nové mateřské školy. Bude stát v parku u Medlešického zámku. Budova má mít kapacitu skoro 60 míst. Město za stavbu zaplatí 36 milionů korun. Podle radního Chrudimi za Piráty Aleše Nunváře bude školka dokončená příští rok.
2: To máme zasmluvněno, že stavba by měla být postavena do konce července příštího roku, pak je srpen na nastěhování školky a tedy od září roku 2027 by měla školka fungovat zcela nově.
0: Slatiněny připravují podjezd pod mostem knížete Auersperga. Radnice plánuje rozšíření stezky na Chrudim a součástí úprav má být i prodloužení cyklistické trasy podél řeky. Podklady ke stavbě chce mít město hotové příští rok a zaplatí za ně přes milion korun. Fakultní nemocnice v Hradci Králové zahájila rekonstrukci heliportu na střeše budovy Emergency. Modernizace technologií vyjde na 25 milionů a potrvá do 24. října. Nemocnice tak chce získat evropskou certifikaci pro nepřetržitý noční a zimní provoz. Záchranářské vrtulníky proto budou dočasně přistávat na sousedním stanovišti krajské záchranné služby.
3: Rekonstrukce si v areálu nemocnice vyžádá některá omezení týkající se hlavně parkování před budovou Emergency. Střešní heliport slouží nemocnici od roku 2008. Před dvěma lety sice prošel kvůli změnám v leteckých předpisech úpravami za 3,5 milionu. Šlo ale pouze o instalaci protipádového systému. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému Drost, řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Resort začal na úpravách podle Macinky pracovat po nedávné repatriační krizi. Jev El Niño letos v létě vznikne na 80%, předpovídá to Světová meteorologická služba. Většina modelů podle ní predikuje, že El Niño může mít letos mírný, ale i silný dopad. Jev je způsobený periodickým oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolá vysoké teploty vzduchu, velká sucha nebo silné přívalové deště.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně zataženo a na většině území s deštěm nebo přehánkami ojediněle se může objevit i bouřka. Později odpoledne budou srážky slábnout a ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 15 až 18 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou u Moravské Třebové, u Horního Boršovského rybníka nehoda dvou osobních aut a s další nehodou počítejte na silnici 333 u Živanic.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj, dobře vyladěný tež.
4: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
1: Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka. Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: To mělo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a Aha. Já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí, a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano?
3: Fotografii.
2: Ano.
3: No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Že? To nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně, proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiál. Jaký ukrýváte vy, madam?
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
2: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
2: ano, že
3: se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: A jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem totiž...
0: Cenzurovat potom, já že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaš.
1: No to nemůžu přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: že
1: mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic, ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád, takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo, ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a v tom je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování. Na telefonu v tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Standa Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Uhum, a tak je to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, nashledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou noc, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko,
3: no,
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další, prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka. Přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera. A byla bych pro pokračování.
2: Dobře, děkujeme. Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
10: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?

0: No na ženicha. Bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
1: Tak vy s tím nepřestanete.
0: No.
1: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
0: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
1: Jo. Řízla. Podřízla jsem.
0: Prosím?
1: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, a? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
0: Na hřbitově? To vy, madam?
1: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
0: Na hřbitově leží.
1: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
0: Paní, já mám slabé nervy.
1: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
0: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
1: A těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
0: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejch je jako hub po dešti.
1: Nebo ten... Hele...
0: Ano?
1: Vy ale máte pěkný krče.
0: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
1: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
0: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom, paní, já mám žaludeční vředy.
1: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
0: Mějte smilování, paní.
1: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
0: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
1: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
0: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
1: Jo, a hezky mě obejmout.
0: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
1: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
0: Ne, já to nechci vědět.
1: No,
0: já to
1: kde?
0: Nechci vědět.
1: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
0: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
1: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
0: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
1: Jo.
0: Já vás radši obejmu.
1: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
0: Ano.
1: Je to naše svatební fotografie.
0: Ano.
1: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
0: Ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
1: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
0: Ano?
1: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola, jestli
0: pana Krampola byste chtěl, když to vidíte. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Já bych si byl ten
0: Zlín. Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky. Naschledanou.
0: Anebo ve sportce, nebo v jiné hře.
2: No,
0: kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20
2: tak.
0: Let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé
2: já
0: generace.
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha leté.
2: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním
2: ano.
0: Hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně. Dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Jsme se tomu všichni zasmáli, rozsáh mě poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek, kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane rozsáh. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď jsi na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policaj, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte, že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní videové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost restaurace. Je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopad nějak špatně, jak šel v pau, to utek
0: asi. Samozřejmě.
2: No, ne, dobrý, takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím. To mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolelo za krkem.
2: Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý no. Muž, však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano, určitě.
2: Porouchá,
0: tak opustíme třeba to.
2: Nebo
0: já, když
2: se vzal
0: moc vážně. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900. Co bude humor podle vašeho gusta? Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Halo, halo.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Halo.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový šokně a dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, no, divačata, divačačata.
4: Já teda panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžničky. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Melrose Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
5: Naschledanou. Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam? Takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel. Ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný okamžitě, jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjevený z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hra je dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo, opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení, a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Mě říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když chci. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na vomdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. To je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Když se nám tě tak podívali, ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečenej rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že kolem 30.
1: No, ale to bylo i v květnu, ale no, to neoficiálně, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale samozřejmě, teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přejí pěkný den.
2: Naschledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Krouna na Chrudimsku musí nechat opravit několik poškozených mostů. Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. Od ledna má stoupnout o 50 tisíc. Pardubičtí basketbalisté rozehrají finále playoff na palubovce Nymburka. A zítřek bude zatažený s deštěm, teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Krouně na Chrudimsku chystají opravu několika poškozených mostů. Obec vytipovala 8 staveb, které jsou v nejhorším stavu. Náklady na rekonstrukci odhaduje na 20 milionů korun. Podle nezávislého starosty Leoše Chlupáče je ale problém v tom, že na podobné stavby se obtížně hledají dotace.
3: Se nám nepodařilo objevit žádný dotační program, který by vyhovoval této potřebě. Asi nám nezbyde než to financovat z vlastních zdrojů, takže pokud budeme schopni udělat dva mosty v jednom roce, tak to bude úspěch. Spíš si myslím, že to bude v rychlosti jeden most ročně.
2: Pardubický kraj koupí další exponáty pro nové železniční muzeum v Dolní Lipce. Informuje o tom hejtmanství. Radní schválili smlouvu na pořízení železniční točny, výtahu na uhlí a taky vodního jeřábu. Zaplatí za to necelé 2 miliony.
4: Stavba železničního muzea začala v dubnu a hotové by mělo být do konce příštího roku. Pardubický kraj nakupuje exponáty postupně. V minulosti už pořídil parní lokomotivu Štokr a elektrickou lokomotivu přezdívanou Bardotka. Nové exponáty, včetně točny s průměrem 22 metrů, jsou teď v Kněževsi u Rakovníka a kraj plánuje jejich přesun. Z Dolní Lipky Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout. Počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% víc než loni a zároveň víc než dvojnásobek oproti roku 2024. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a taky sociálních služeb. Zaměstnavatelé si totiž dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků a žádají je z ciziny. Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic nastoupí k prvnímu finálovému zápasu play-off. Od 18 hodin se bude hrát na palubovce Středočechů. Hlavní trenér pardubického týmu Jan Šotnar vnímá první zápas série jako hodně důležitý.
5: Já bych chtěl toho prvního utkání vstoupit s tím, že jdeme vyhrát. Děláme pro to všechno. Myslím si, že prostě v tom jednom zápase se může stát cokoliv. Samozřejmě série může být dlouhá, ale náš teď krátkodobý cíl je co nejvíce připravit na ten zápas číslo 1 a ten zvládnout a vyhrát. Ne to zkusit vyhrát, ale prostě jít do vyhrát. Počasí.
2: Zítra bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, ojediněle se objeví i bouřky. Později odpoledne začnou srážky slábnout. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu teď aktuálně máme hlášenou z Lančkrouna v Nádražní ulici, nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Přejeme vám krásné úterní odpoledne, je 2. červnový den a co přinesl dnešní den v kraji. Zjišťovali jsme, jak funguje monitorovací vůz, který kontroluje parkování v Pardubicích. Podrobnosti přidáme už za chvíli. Živě se podíváme do sportovní haly v Nymburku, kde bude domácí basketbalový tým obhajovat titul proti Pardubicím, které se do finále dostaly po dlouhých 42 letech. Do Svitav nás zavede regionální stopař a po cestě zpět do Pardubic zastavíme na zámku v Litomyšli a prohlédneme si nový okruh, který se tu dnes otevřel. Začíná úterní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji. S Petrem Seidlem.

0: Je přesně 9 minut po 17. hodině, posloucháte úterní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. A co dnešní den přinesl, co se událostí a zpráv týče, to ví Otaku Tvirt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Po 5 měsících ostrého provozu monitorovací vůz městské policie v Pardubicích stále nedokáže kontrolovat některé přestupky při parkování. Týká se to hlavně stání v zákazu nebo mimo vyznačená místa. Auto kontroluje hlavně nezaplacené parkování, přesto podle náměstka pro vnitřní záležitosti městské policie a zastupitele z ODS Petra Kvaše strážníci měsíčně rozdají několikanásobně víc pokut. Víc v našem vysílání už za chvíli. Řidiče čekají na silnicích v Pardubickém kraji letní uzavírky. S kyvadlovým provozem musí od června počítat na silnici číslo 17 v Hrochově Týnci kvůli opravám přemostění. Dále pak v úseku mezi Chrudimí a Heřmanovým městem, tam to bude kvůli obnově asfaltu. Kyvadlově řízená doprava omezí o prázdninách provoz i na dalších hlavních tazích, třeba v Březové nad Svitavou, Litomyšli Nedošíně nebo na silnici z Rybitví do Pardubic.
3: Uzavírky a omezení dopravy potrápí v létě řidiče i na vedlejších silnicích. Kvůli stavebním pracem budou v létě zavřené úseky u Bohumilče, Klášterce nad Orlicí, Zámrsku a Dobříkova, Jiříkova a Skuhrova. Neprůjezdné budou kvůli opravám i mosty v Moravské Třebové a v Nasavrkách. Doprava povede po náhradních trasách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Slatiňany připravují podjezd pod mostem knížete Auersperga. Radnice plánuje rozšíření stezky na Chrudim a součástí úprav má být i prodloužení cyklistické trasy podél řeky. Podklady ke stavbě chce mít město hotové příští rok a zaplatí za ně přes 1 000 000 korun. Chrudimská radnice vybrala firmu na stavbu nové mateřské školy. Bude stát v parku u Medlešického zámku. Budova má mít kapacitu skoro 60 míst. Město za stavbu zaplatí 36 milionů korun. Podle radního Chrudimi za Piráty Aleše Nunváře bude školka dokončená příští rok.
4: To máme zasmluvněno, že stavba by měla být postavena do konce července příštího roku, pak je srpen na nastěhování školky a tedy od září roku 2027 by měla školka fungovat zcela nově.
2: Zámek v Litomyšli dnes otevřel nový prohlídkový okruh věnovaný historii tamního zámeckého divadla. To vzniklo v roce 1797 a patří k nejstarším dochovaným divadlům v Česku. Návštěvníci uvidí historické kostýmy i repliky zařízení, která kdysi vytvářela jevištní efekty, například vítr, déšť nebo hrom. V mužské nejvyšší basketbalové soutěži začíná finálová série. O titul se utkají Nymburk a Pardubice. První dva duely se budou hrát na palubovce Středočechů. A i o tom v našem vysílání k této hodině.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Zatímco strážníci městské policie v Pardubicích rozdají za špatné parkování zhruba 2000 pokut měsíčně, monitorovací vůz jich zvládne jenom zlomek. Speciální auto, které má město v pronájmu, je přitom v ostrém provozu od ledna a stálo už téměř 1 000 000 korun. Systém navíc nezvládá všechny plánované funkce. Reportérka Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: Za mě určitě v tuhletu chvilku to funkční není.
2: Monitorovací auto sice kontroluje zaplacené parkování, některé další přestupky, ale podle náměstka pro vnitřní záležitosti městské policie a zastupitele Petra Kvaše z ODS stále odhalovat neumí. Jde třeba o stání v zákazu nebo mimo vyznačená parkovací místa.
1: Tam třeba musíme posílat strážníky pořád na fyzickou kontrolu, což je samozřejmě neefektivní.
2: Vozidlo kritizuje i zastupitel Petr Klimpl z ODS. Říká, že v dubnu auto zaznamenalo zhruba 800 přestupků. Ne všechny navíc skončí pokutou.
3: Proti tomu strážníci městské policie měli zhruba 5x zjištěných přestupků, které ale už se dotáhnou potom do správního řízení.
2: Provoz auta město vyjde zhruba na 160 000 korun měsíčně.
3: Když si dám tato čísla dohromady, tak si myslím, že to v tuto chvíli, tak jak je to nastaveno, toto vozidlo s těmi možnými funkcemi, tak je neekonomické. Vozidlo by tady mělo jezdit, ale za jiných podmínek.
2: Podle vedení města ale monitorovací vůz neslouží jen k odhalování přestupků, říká mluvčí Matyáš Strnad.
4: Ale také ke sběru dat o využití parkovacích míst a dopravním chování, která město využívá při plánování a rozvoji parkovacího systému. Jeho přínos proto hodnotíme komplexně, nejen podle počtu zaznamenaných přestupků.
2: Kvaš ale upozorňuje, že město stále nedokáže nasbíraná data plně využít. Dodavatel mu totiž ještě neposlal potřebné podklady.
5: Tak vlastně neznáme průběžně informace o obsazenosti těch parkovacích ploch a nemůžeme ani přesně říct, jaká je platební morálka. Od počátku nebylo úplně zřejmé, kdo jaká data bude zpracovávat. To je velké ponaučení pro příště.
2: Pronájem vozidla skončí letos na podzim, doplňuje mluvčí Matyáš Strnad.
4: Na základě zkušeností z prvního roku provozu nyní vyhodnocujeme další směřování projektu. O konkrétním postupu bude rozhodnuto po dokončení vyhodnocení a v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek.
2: Monitorovací auto městské policie jezdí po celých Pardubicích. Pokuta lidem chodí dodatečně, a to do datové schránky nebo poštou. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Tento týden je podle předpovědi tak trochu aprílový. Dnes bylo celkem hezky. A jak bude zítra? To nám řekne pan Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: No, zítra už se to proti dnešku pokazí. Víceméně v noci ještě začneme nějakým polárním oblačným, ale v druhé polovině už bude zataženo. A jak to vypadá, někdy kolem čtvrté hodiny ráno už by se na západě kraje objevily první kapky a do těch šesté, sedmé hodiny už by pršelo na většině území. Teplotu vydám po ránu, kresně na 14 až 11, no a přes den bude převážně zataženo a na větším území ještě

0: s deštěm nebo přeháňkami a může se objevit i ojedinělá bouřka. Později odpoledne začnou srážky slábnout, k večeru ustávat a až večer by se zase oblačnost začala protrhávat. Teploty zítra budou oproti dnešku nižší, 15 až 18 stupňů. No a vítr bude foukat od západu, odpoledne severozápadu do 7 metrů, večer potom zeslábne.
1: No a co další dny tohoto týdne?
0: Čtvrtek bude podobný dnešku, pátek opět zase zisku. Takže ve čtvrtek víceméně nad ránem se budou místy tvořit mlhy, kdy se bude se rychle rozpouštět a přes den bude jako hezko jasno, polejasno. Odpoledne zase začne oblačnost přibývat až na zataženo a později večer někdy před půlnocí by se zase objevil první déšť. Teploty by ve čtvrtek spadly na 12 až 8 stupňů, odpoledne zase by se pohybovaly odpoledne kolem 25. Na pátek zase už bude zataženo zase na většině území deštného přehánky, ale už oproti zítřku by srážky ustávaly už odpoledne a někdy později odpoledne a večer už by v podstatě už bylo zase oblačno polejasno. Teploty by se pohybovaly v pátek ráno 14-10, odpoledne z 15 až 19 a v sobotu zase prakticky tedy srážky počasí, jako je to jasno až polejasno, odpoledne spíš takové oblačné počasí, teploty ráno 11 až 7 a odpoledne kolem 23 stupňů.

0: Pardubičtí basketbalisté prožívají velmi úspěšnou sezónu. Po více než 4 desetiletích si zahrají finále nejvyšší soutěže. To začíná už za necelou půl hodinu a na palubovce obhájce titulu z Nymburka přímo v hale je reportér Jiří Hofmann. Jirko, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne ze sportovní haly v Nymburku. Já stojím kousek za jedním z košů, kde se budou za chvilku rozklíčovat hostující hráči. To znamená, že v první polovině na něj budou útočit. Hala se pomalinku zaplňuje, u vstupu se tvoří fronty, ale jestli bude vyprodaná, to se ještě uvidí, protože před malou chvílí bylo více než stovka míst ještě k mání. Domácí hostující příznivci dorazili v červené před malou chvíli, jich asi 50 prošla a ti domácí přišli v černém. Důvod je jednoduchý, protože Nymburk nepřihlásil na příští sezónu Národní basketbalovou ligu a přišli se s ní takto rozloučit.
0: Kdo pak je favoritem té finálové série?
1: Papírovým favoritem je jednoznačně domácí Nymburk. Tým plný českých reprezentantů v čele s Vojtěchem Hrubanem, Ondřejem Sehnalem, Martinem Křížem nebo Jaromírem Blahem.
0: Tak a teď nám zdá se spojení selho. Nicméně já se zkusím ještě s naším reportérem Jiřím Hofmannem za malou chvíli spojit a vrátíme se k dnešnímu finálovému utkání.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: spojení s reportérem Jiřím Hofmanem, který je na palubovce Nymburka, nám před malou chvílí vypadlo, ale už se znovu slyšíme. Začíná tu finálová série mezi obhájci titulu a Pardubicemi. Kdo je favoritem finálové série?
1: Tak papírovým favoritem je jednoznačně domácí Nymburk, tým plný českých reprezentantů, čele s Vojtěchem Hrubanem, Ondřejem Sehnalem, Martinem Křížem, Radomírem Bohačkem, jako zvězdy prohráli nějaké zápasy. Zajímavé ale je, že první porážku sezóny mu předvěli právě Pardubice. Oba týmy se letos utkali pětkrát a čtyřikrát vyhrál Nymburk výsledky, ale byly mimořádně vyrovnané. Ve většině případů, nebo ve všech případech rozhodoval rozdíl jediného koše. Výjimkou bylo finále českého poháru, ve kterém Nymburk vítězil o 6 bodů. Proto se očekává velmi atraktivní a vyrovnaná série.
0: Připomínám ještě, jak staré je poslední pardubické finále a co to pro klub znamená.
1: Pardubice se finále zahrají poprvé o sezóny 83-84. Tehdejší rudá hvězda Pardubice stejně jako letos semifinále vyřadila Brno. Následně do finále porazila ostravskou Novou Huť. Získala tak dosud jediný mistrovský titul v historii klubu. Současný tým se na tento úspěch musí navázat. Opírá se o letošního nejúžitečnějšího hráče celé soutěže Joea Bryanta a do nejlepší pětky sezóny byl vybrán také jeho krajem Zetký. Výraznou posilou je i Jacob Evans, který se před 7 lety zahrál v finále NBA v dresu Golden State Warriors. Nechybí ale ani zkušené české opory Jakubková spatří do 4. kádru. Reprezentace Daniel Štrbýval potvrzuje ve svých 39 letech, že věk je jen číslo. České lize nejc odhrál před 500 zápasů řadě s přemším a i letos ukazuje, že playoff umí svůj výkon ještě posunout o úroveň výš. A když k tomu přidáme trenéra Jana Šotnara, který byl vyhlášen koučem sezóny, je jasné, že finálová série má všechny předpoklady nabídnout mimořádně napínavou podívanou.
0: Tak tolik náš reportér Jiří Hofman přímo z Nymburka. Děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký den.
1: Hezký den i vám.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: den v kraji Českého rozhlasu Pardubice pokračuje. Za 5 minut bude 6:45 a teď už vyrážíme do Svitav a s tipem na rodinný výlet.
1: Regionální stopař.
0: Kolem rybníku Rosnička je vyznačená Sváťova zážitková cesta, která děti i rodiče provede pohádkovým příběhem o záchraně zaklaté labutí princezny. Na zhruba 2-kilometrovém okruhu čeká návštěvníky celkem 8 herních stanovišť, úkoly s dřevěnou kuličkou i sbírání obrázků do hrací karty. Stezku dneska prošel i náš regionální stopař Milena Potůčková a moderátor Jan Vamberský se ptal, jak to tam funguje.
2: Celá trasa, jak už si říkal, měří přibližně 2 kilometry a je přizpůsobena především rodinám s dětmi. Podél cesty je rozmístěno 8 herních stanovišť a mají názvy jako Rybkolov, Hopsemínko, Rovnovážka nebo třeba Žabí cirkus jsem našla. No a děti zde plní různé úkoly za pomocí dřevěné kuličky, která slouží jako hrací, že to naprovází je celou trasou. Důležitá je opravdu jediná příprava, a to mít právě tu kuličku. Neházet do těch stanovišť ani šišky, ani kamínky, to je všude napsáno, aby se to nepoškodilo, a tudíž velmi zásadní informace, kde tu kuličku zakoupit, jsou 4 možnosti. Buď to v informačním centru ve Svitavách na náměstí Míru, nebo v tamním městském muzeu a galerii, anebo přímo u rybníku Rosnička. Buď to v občerstvení Plechárna na jedné straně, anebo v občerstvení Chata Rosnička na druhém břehu toho rybníku. Ovšem pozor, protože v těchto stáncích a občerstveních jsou až odpoledne, takže pokud se tam třeba někdo chystá s dětmi dopoledne, tak je opravdu dobré být připraven.
3: No, celé to zní celkem jednoduše a zajímavě. Můžeš, prosím tě, některý z těch úkolů popsat konkrétně?
2: Určitě u rybkolovu například, tam se hodí kulička do takového svislého hracího pole, kudy přes různé překážky propadává, a úkolem hráče je chytit jí dole do takového připraveného žlábku. Nebo mě potom třeba zaujala hadidráha, tam se kulička má přemístit po takovém zakrouceném a nestabilním prknu, které znázorňuje hada, co nejdál to, kdo dokáže. Jinak součástí výbavy je také mapa a hrací karta, do které si malí návštěvníci zaznamenávají splněné úkoly pomocí takových reliéfních otisků z jednotlivých stanovišť. No a pokud se jim podaří získat všechny, tak si můžou v informačním centru ve Svitavách vyzvednout malou odměnu, a to Sváťův magnet. A výhodou téhle stezky je, že nemá pevně určený začátek ani konec, takže každý si tak může zvolit jednak vlastní směr i tempo procházky kolem rybníka, začne tam, kde se mu to zrovna hodí a líbí.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Historické kulisy, dobové divadelní kostýmy a třeba i stroje, které umí napodobit bouřku nebo vichr. Tak to všechno můžete vidět v novém prohlídkovém okruhu státního zámku v Litomyšli, který se věnuje historii tamního divadla, které vzniklo v roce 1797 a je druhé nejstarší v Čechách. Reportérka Barbora Soukupová byla jedna z prvních, kdo novou expozici viděl.
1: Vážení návštěvníci, nacházíme se na prohlídce našeho zbrusu nového okruhu za příběhem zámeckého divadla.
2: Po úvodní znělce návštěvníky vítá průvodce David Forsam. Co je na téhle výstavě takové asi nejvýraznější, jsou soubory historických kulis uspořádané do zmenšenin divadelních scén. Jak jsou ty kulisy významné, nám poví kastelán Petr Weiss.
3: Jsou to kulisy od významného malíře Josefa Placera, který tvořil jak pro Vídeňské divadlo, tak pro Stavovské divadlo v Praze. Tam se ty kulisy nezachovaly. To, jak ty kulisy byly pojednány, mohou návštěvníci vidět pouze na Litomyšelském zámku.
2: Každá ta scéna má sestavené kulisy, uprostřed jsou figuríny, je k tomu taky zvukový doprovod, ukázky té hry. A ke scéně patří i zvukové efekty, o nich je samostatná část výstavy. Jsou tady čtyři stroje, které simulují různé zvuky. Vichr, déšť, hromobití.
3: Tak nejenom rozeznívání plechu, ale k tomu jsou to válce naplněné sypkým materiálem a otáčením kliky, dochází k přesýpání a je z toho déšť.
2: A nejsou to jenom kulisy nebo stroje na zvukové efekty, ale i spousta doplňkových předmětů na výstavě.
3: Ukazujeme tady třeba zachované dobové vstupenky, těch se zachovalo obrovské množství. Máme tady dobové lampičky, kterými se osvětlovala ta přední rampa před scénou. A jsou tady také repliky dobových divadelních kostýmů.
2: Nový okruh můžou lidé navštívit denně mimo pondělí, a to ve dvou prohlídkových časech. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Takový byl dnešní den v kraji a zítra vás pozveme na 34. ročník folklorního festivalu Pardubice Hradec Králové, který tradičně začne páteční perčtínskou nocí. V radioporadně s komíníkem Lubošem Petříčkem vysvětlíme, proč je lepší provést kontrolu spalinových cest už teď a ne až na podzim. Budeme u pietního aktu k připomenutí 84. výročí Heidrichiády na Pardubickém zámečku v jednu odpoledne a řekneme vám, kdy a kde bude mít Chrudim další skatepark, tentokrát určený hlavně pro menší děti. Společně si pak celý středeční den v kraji projdeme po 17. hodině. Naslyšenou se těší Petr Sajlo a za chvíli folková pohlazení s Vítem Troníčkem.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice zvažují možnosti využití břehu Chrudimky a Labe. Kraj vyčlení několik milionů korun na kurzy bezpečné jízdy pro předškoláky. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsušší od roku 1961. A zítřek bude zatažený s deštěm teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice připravují koncepci rozvoje břehů Chrudimky a Labe. Strategický dokument má ukázat, jak využít dosud převážně opomíjená území kolem řek a město ho chce veřejnosti představit letos v září. Jaké proměny by mohly pardubická nábřeží v budoucnu čekat, přibližuje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
4: Všichni dlouhodobě víme, že nemáme moc využitý ty břehy ve městě, takže určitě nějaká alternativa, kdy vlastně bude využití pro volný čas, ale mohli bychom do toho dát i nějaký business plán, co se týká, dejme tomu třeba hotelu nad řekou, že může být spoustu nápadů.
2: Pardubické hejtmanství plánuje dát autoklubu Karosa ve Vysokém Mýtě 3 miliony korun na kurzy bezpečné jízdy pro studenty a učitele středních a vyšších odborných škol. Dotaci na svém posledním jednání schválili krajští radní. Konečné slovo ale budou mít zastupitelé v červnu. Dotace má pokrýt náklady na projekt v délce 3 let.
5: Za poslední 3 měsíce se do projektu přihlásilo celkem 150 studentů ze 7 škol v Pardubickém kraji. Dalších 13 škol si vyžádalo podklady. Účastníci si pod vedením zkušených instruktorů zkouší krizové brzdění, zvládání smyku, vyhýbací manévry nebo jízdu na kluzkých plochách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvíc za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů míň než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po 2 týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste na 39 korun a 44 haléřů. Regulace cen paliv bude pokračovat minimálně do konce června. U pražského letiště Točná spadlo soukromé ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Na místě kromě ní zasahují i záchranáři a hasiči. Okolnostmi pádu letadla teď budou vyšetřovat kriminalisti společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek, to je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh.
3: Počasí.
2: Zítra bude převážně zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Varování máme ze silnice, respektive z dálnice D35, 141 a půl kilometr ve směru na Hradec Králové, stojí tam porouchaná dodávka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Folková pohlazení.
6: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají naše pravidelná folková pohlazení. Ta naše folková sezóna se s Černem rozjíždí naplno. Takřka o každém víkendu se někde konají nějaké venkovní festivaly, potlachy či akce, kde můžete tuhle naši muziku slyšet a nutno říci, kolikrát to zní lépe než v nějakém Nobel koncertním sále, co si budeme povídat. Pozveme se dnes třeba na Modřanský festák, na Orlické ozvěny, na Muzafest, na Broumovsko, na Folkaliště u Humpolce, na Isaru třeba v Pardubicích a tak dále a tak dále. Uvidíme, co se nám všechno vejde. Na úvod však vybírám písničku od pana doktora Ivo Jahelky. Jeho vystoupení ve středu 3. června v Crosscafé Pražská v Liberci uzavře 3letý seriál koncertu na tomto místě v rámci písničkářů v kavárně. Další akce se totiž budou konat v experimentálním studiu, tedy v libereckých Lidových sadech.

tahle slovíčka nejsou planá. Chtěl bych, abys byla krásně nespoutaná. A když pustíš

stálo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no

jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slov. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí.

A s dovolením, alespoň maličký pohled do kalendária folkových osobností v tomto týdnu. To musíme, protože 7. června 1953 se narodil a tedy narozeniny slaví démon české folkové scény Jaromír Nohavica. Milovaný i zatracovaný. I když ne každému je srozumitelné jeho lidské počínání, jeho písním, troufnu si říci, v určitém věku či době může podlehnout každý dodnes. A bezesporu jde o nejnavštěvovanějšího, tedy z určitého úhlu pohledu nejúspěšnějšího písničkáře a zpívajícího básníka naší historie. Svědčí o tom i vyprodanost jeho koncertu, a to hodně, hodně dopředu. Ostatně pokud posloucháte náš pořad v premiéře na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý večer, patrně nejste fyzicky na jeho koncertě ve Skutči. Taková perlička, tamní kultura, kdo znáte, krásný a na velikost města dost velký sál. Zhruba 420 míst k sezení. Málo který interpret dokáže tamní hlediště zcela zaplnit, protože to je Skuteč, tvrdohlavá žula, co se kultury týče. Místní si nic nezadají s pověstí obyvatelů Bruntálu. Díval jsem se, jestli se nedají sehnat lístky na Nohavicu, a bylo jich včera volných 6, což je úžasné číslo, kterého v dohledné době v tamním programu dosahuje jen talk show Miroslava Donutila a samozřejmě travesty show. A pozor, rok dopředu. Ale to je jev, který potvrzují pracovníci mnoha kulturních domů. Často říkají, že u nás lidi chodí jen na travesty show. My jsme divnej národ. No aspoň, že veselej. Díky bohu pak za Nohavicu, který to bezesporu umí krásou slova trumfnout, nebo alespoň dorovnat. Tak všechno nejlepší k narozeninám, mistře.

Velká noc do Pardubic. Bývá tam báječná atmosféra, paří se na ulicích v duchu folkloru a přidružený žánru, tedy world ethno, do kterých samozřejmě i Sara se svými famózně přeloženými keltskými baladami báječně zapadá. Od 22 hodin vystoupí na krásném příhrádku před zámkem. Samozřejmě slyšet budou třeba i v sobotu na Folkališti. Na ten festival si ještě pozveme v samostatné pozvánce za chvilku. Ale dovolím si teď přiložit ještě osobní radost z toho, že spolu s Marien a i Sarou budeme v září gratulanti na velkém narozeninovém koncertě keltské legendy, tedy skupiny Azonance, která slaví 50 let existence. Bude to 12. září v amfiteátru u zámku Konopiště u Benešova. Byl už spuštěn předprodej, tak vás srdečně zveme. Tady ještě jednou Isara a pro úplnost za chvilku i jubilující Azonance.

hejstín. To denně se mi stává, když se domů navracím. Všich tak dole gelovej, bejvá jak zlej jsem, a za tu svinskou dřinu

Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi dají, 4 pence jen a já jim nesu domů ty 4 pence jen. Náš novej pán Lord Williams nám

Kolbužovi a jejich devítka. Už jsem v souvislosti s Isarou zmínil, že tento víkend, tedy 5. a 6. června, to je termín konání už tradičního festivalu Folk Kaliště v krásném prostředí kolem chalupy na Bělici u obce Kaliště nedaleko Humpolce. Pokud jste festival v minulosti navštívili, pak mi jistě dáte za pravdu, že je to moc povedená a skvěle organizačně zajištěná akce, vstřícná nejen milovníkům muziky, ale nabízí fajn zázemí pro celé rodiny a naopak možnost útěku do nádherných okolních divokých lesů pro drsnější trampíky. Ten festival vznikl původně jako akce fanklubu Žalmanova spolu, ale myslím, že už bezmála 15 ročníků, a teď nevím přesně, covid ty počty trošku zašmodrchal, vytvořilo se za tu dobu dostatečně početné publikum pro fajnovou atmosféru a noční sejšny. Když se podíváme na letošní program, věřím, že to bude letos opět super. Na hlavní scéně v pátek vystoupí třeba Strandě Band, Hluboké nedorozumění, Žamboši, Spirituál Kvartet, Fopa, Fonet, Malina Brothers, sobotu pak Jen tak tak, Pavlína Jišová s Bohadlem, Isara, Pasáž, Devítka, Nezmař, Jirka Vondráčku se svým spolem, Míša Leicht a Forehand, a k tomu je dopoledne připravena ještě druhá scéna Totem, tam zahrají Taky tak, Martin Čepelík, Andrea Mineva, Hřích, Mňau Mňau Band, Pražec, Meziměsto. Od nich bychom si teď mohli pustit písničku, ale předtím ještě řeknu, že je připraven i program pro děti, divadlo, free zone, hřiště a tak dál. Tedy Folk Kaliště tento víkend 5. a 6. června v Kališti u Humpolce. A teď to Meziměsto.

Pokud vám vrtá hlavou, co bylo tohle za písničku a zpěvačku, pak vězte, že jde o východočeskou písničkářku, která si říká Klára Sára. Píseň se jmenovala Touha. Minulý týden mi volala, jestli bych nedostal do pořadu ještě pozvánku na festival Muza Fest, který spolu pořádá. No jasně, s radostí. Muza Fest se koná 5. a 6. června v malebném areálu kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku a profiluje se jako originální multižánrový festival autorské tvorby, stojící mimo hlavní komerční proud. Ono to celé vlastně funguje jako jedinečná komunitní platforma v České republice, kde se cíleně propojují samotní muzikanti mezi sebou a zároveň se zde setkávají umělci s organizátory kulturních akcí a eventuálně manažery. Místo masové honby za ekonomickou úspěšností akce nabízí komorní a přátelskou atmosféru, kde návštěvníci s interprety mohou společně jamovat do brzkých ranních hodin nebo si jen tak popovídat u táborového ohně. Celý uvolněný koncept podtrhuje romantické prostředí zámeckého parku s rybníkem, které je součástí kempu, ve kterém je možné se na festival ubytovat a užít si taky celý a v neděli si třeba dopřát výlet po malebném okolí Adršpašských skal a Broumovska. Moc sympatická myšlenka, ostatně dost souznící s naším žánrem, tedy není překvapením, že v programu najdeme mnoho vyloženě folkových osobností. V pátek 5. června zahrají třeba písničkářka Blondýna, Michal Vilí Sedláček nebo Saša Niklíčková, Mirit, Ježíšek a Apoštolové, Jožo a Sirka. V sobotu v programu vidím třeba své milované a vzácné přátelé Duoťuk ze Žamberka, Hinek Kočí z Plzně, Jirka Škrdla, Milan a Bosorky, Vlasta Procházka, Letíto, Flinking Duo Jasa, Michal Krásný Kvartet, Chráněná dílna. Já teda nevím, jestli ty interprety znáte, ale o to vlastně jde, poznat něco nového. Tedy Muza Fest v kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku tento víkend 5. a 6. června. Srdečně zve písničkářka Klára Sára a dlouho jsme si nepouštěli Duoťuka Michala Sedláčka. Tak i písničky od nich prosím berte jako pozvánku.

mluvili jsme o folkališti a Muzafestu. Rád by se těch fajn akcí účastnil osobně, ale jsme letos Mariany objednání na jinou akci. O tomto víkendu se totiž konají také tradiční orlické ozvěny na koupališti v Bystrém v Orlických horách v sobotu 6. června. Hrají tam třeba i Malina Brothers, Jdou na boso, Živelná mandala, o kterých jsme teď slyšeli písničku Kolik týdnů sčítám. Dále hrají třeba Martin and Gibson, Dobrý struny, N.O.T. Avízo. Festival Orlické ozvěny startuje tuto sobotu 6. června ve 14 hodin na koupališti v Bystrém. Ještě předtím ale s Mariany jedeme do Prahy. V Modřanech se koná už třetí ročník festivalu Modřanský festák v areálu u Viničního domku. V programu vidím také hodně blízkých kamarádů, třeba jeho českou epidemii, Žambochy, Roberta Křesťana s druhou trávou, Jimmy Bosmana a Lazy Pigs, Zavěšený kafe. Festival startuje ve 12 hodin Vojta Nedvěd, tedy Modřanský festák 6. června v Praze u Viničního domku v Modřanech. Neseďte doma, doražte téhle muzice, prostě open air, motivace.

0: Na závěr snad jen upozornění, že zbývá opravdu posledních pár lístků na letošní ročník našeho festivalu Folkové chvojení, který se uskuteční 19. a 20. června ve Vysokém chvojeně u Holic. Program je tradičně nabitý, koukněte na webovky chvojení.cz, ale zároveň musím s lítostí oznámit smutnou zprávu, že náčelník kultovní kapely Kamelot Roman Horký je bohužel ze zdravotních důvodů mimo provoz. Moc mu držíme palce, ať se co nejdříve uzdraví. Kamelot vyhlásil nocenou pauzu na celý červen s hlubokou omluvou svým fanouškům na sociálních sítích. Mrzí nás to, samozřejmě to chápeme, posíláme srdečné pozdravy a věříme, že se nám podaří díru v programu důstojně doplnit ke spokojenosti posluchačů. Dáme si dnes alespoň historickou nahrávku Kamelotu na rozloučenou a myslíme na Romana z největšího z hitmakerů, kterého na poli současné novodobé trémské písně máme. Pro dnešek z folkových pohlazení tedy vše. Loučí se a naslyšenou se za týden bude těšit váš průvodce folkovým světem Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Monitorovací auto městské policie v Pardubicích nedokáže kontrolovat přestupky řidičů, kteří parkují v zákazu nebo mimo vyznačená místa. Chrudim zaplatí skoro 40 milionů za novou školku. Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku, od ledna má stoupnout o 50 tisíc korun a zítřek bude zatažený s deštěm, teploty do 18 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje od Gutwirt. Po 5 měsících ostrého provozu monitorovací vůz městské policie v Pardubicích stále nedokáže kontrolovat některé přestupky při parkování. Týká se to hlavně stání v zákazu nebo mimo vyznačená místa. Auto kontroluje hlavně nezaplacené parkování. Přesto podle náměstka pro vnitřní záležitosti městské policie a zastupitele z ODS Petra Kvaše strážníci měsíčně rozdají několikanásobně víc pokut. Třeba v březnu auto zaznamenalo přes 500 přestupků.
2: Zatímco strážníci při své běžné pochůzkové činnosti zjistili dalších 3000 provinění, to vozidlo nám mělo výrazně ulehčit tu práci, ale zatím je to tady takový malý přídavek k tomu, co městská policie naplní při kontrole nad dohledem nad pravidly silničního provozu.
1: Polička promění část bývalého zemědělského areálu v Dolním předměstí na výrobnu palivového dřeva a kompostárnu. Do úprav zchátralého areálu investuje zhruba 4 miliony korun. Další část areálu převzala soukromá firma, která na místě bývalých kravínů staví novou stavební halu. Kompostárna bude zpracovávat zahradní odpad a městskou zeleň. Chrudimská radnice vybrala firmu na stavbu nové mateřské školy. Bude stát v parku u Medlešického zámku. Budova má mít kapacitu skoro 60 míst. Město za stavbu zaplatí 36 milionů. Podle radního Chrudimy za Piráty Aleše Nunváře bude školka dokončená příští rok.
3: To máme zasmluvněno, že stavba by měla být postavena do konce července příštího roku, pak je srpen na nastěhování školky a tedy od září roku 27 by měla školka fungovat zcela nově.
1: Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout. Počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc, u dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc korun. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. České ministerstvo zahraničních věcí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát Los Angeles. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Resort na svém webu zveřejnil základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. Česká diplomacie radí například registraci do systému DROS nebo kontrolu platnosti cestovních dokladů.
0: Počasí.
1: Zítra bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra 15 až 18 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty čekáme dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na některých vedlejších silnicích nedaleko Sezemic.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: S pozdravem Jiří Borovička. Končí dotaz, který k nám přišel do Hezky česky a na co se pan Borovička ptá. Vážení v Českém rozhlase, chtěl bych poprosit o radu, proč se nad písmenem U na začátku slova píše čárka, třeba úl, a uprostřed slova kroužek. Moc by ho to zajímalo, asi se ptá na to, jak to vůbec vzniklo a proč existuje v češtině čárka i kroužek.
2: Je to fakt, je to opravdu dáno historickým vývojem. Proč ten vývoj probíhal tak, jak probíhal, to teda nevím, ale vím, jak to bylo. Tak se to pokusím vysvětlit. Ono je to hrozně jednoduché, ale já se při tom vysvětlení jsem se dříve vždycky zamotávala, tak to zkusím
1: trochu. Zkuste se nezamotat a říct to v pár větách.
2: Přehledně, tak. Totiž úplně na začátku měla čeština dlouhé U, to máme pořád. A pak ještě měla dlouhé O. A to dlouhé O zaniklo. Nemělo by nás mást, že nám zůstalo, nebo máme ho v cizích slovech. Tak. Tam jsme to převzali a to se vlastně toho vývoje netýká. No, ale to dlouhé O, s tím se na konci 14. století stalo to, čemu se říká diftongizace, neboli stala se z něj dvojhláska. Stalo se z něj UO. Z nějakého důvodu to nevydrželo. A už zase v 16. století se z něj stalo U.
1: Máme příklad nějakého slova, kterého by se to týkalo. Mně napadá úterý, úterý.
2: Tohle není ono. Ne? To není ono ještě. Tohle je ten případ třeba dom, dům, dům.
1: Takže uprostřed to U.
2: Taky, ale jde tam o to UO. No a ve chvíli, kdy se tedy z toho UO stalo U, tak písaři byli, tak jako jsme i dneska, něco se naučíme a pořád to píšeme stejně, tak oni byli trošku pozadu a pořád psali UO. Ale protože už se vyslovovalo U dlouhé, no tak to vyřešili jednoduše a z toho O udělali kroužek nad U.
1: Jo, že to Očko dali jako kroužek, takže kroužek nad U je vlastně O trošku tak z minulosti.
2: Původní O, ano.
1: A na začátku nebyl proto důvod, tak tam zůstala ta čárka?
2: Na začátku zůstalo to U dlouhé, ale zhruba ve stejnou dobu, jako se nám vyvíjelo to dlouhé O, tak se z toho U stalo OU. Teď jsme u toho vašeho příkladu.
1: Outerek.
2: Outerek nebo ouřad. A pak do toho vstoupila spisovnost. A mohlo tam zůstat ouřad a měli jsme to vyřešené a U s kroužkem by bylo dlouhé a jiné žádné. No ale tvůrci spisovné češtiny řekli, že na začátku se jim to nezdá dost spisovné a vrátili se k tomu dlouhému U. Takže z ouřadu se zase zpátky stal úřad.
1: A dali jako tam byl tu čárku.
2: Ona tam vždycky byla. Tam nebyl důvod dávat to O, ten kroužek, protože tam nikdy nebyl. No ale uprostřed slov a na konci slov to v té spisovnosti prý nevadilo. Takže dneska nemáme soud, ale máme soud, no ale máme úřad a nemáme ouřad.
1: Ani jste se moc nezamotala nějak, tak jsme to asi pochopili.
2: Děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer. Manga vlačera te šukar šuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchar.

0: Posloucháte Oromava Keren a poslech nám zpříjemnila Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupilo do jejich života. I když si myslím, že dneska ta romská komunita, identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velký rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavý pocity, že jsou odmítáni a že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i s možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidace těch jiných světů.
2: Vy se setkáváte právě i s Romy.
1: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. A třeba jinak, ale abychom to nevzdali.
2: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Co je důležité v tom přístupu k ním?
1: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
2: A daří se to?
1: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: Tak to byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durduňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto a z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně. Ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já se jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý. Jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi Kudrnatý. Já už tak Kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem Kudrnatý, když jsem byl malinký a mně se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikání, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to. Ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou to miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygienického nejde. Ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek, Viktorko, je šéf kuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: Uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku, si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý v takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru ulízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, dám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyni Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let. Když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první stroje, když se rozhodoval, že bude stříhat. A to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, teď už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let a je mi 25. Začínal jsem v 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, měl nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začal mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální. a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získala pomocí internetu a člověk musí s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. Což znamená, musíte furt dávat nějaký fotky a být aktuální na internetu.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Wakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
9: Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice. Informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím vždy uhynuly desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vídávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
15: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak, ale
1: ano.
0: Tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak si tě každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka, no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementýnku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. Mm-hmm. No, ještě si něco přeskočila, ještě jsi pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou a jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo té Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu,
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko.
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Tak jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večery a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je
1: ne,
0: prostě
1: ne, ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou a na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce.

0: A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. A na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden, takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
1: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní,
0: řekněme. Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
1: A je to ta stejná snídaně snovu, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku. Ano. Ty jsi potom po ano. mnoha a mnoha letech začala moderovat.
0: Přesně tak, přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad, takhle o celebritách. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla, až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně snovu a tam jsem pak byla 7 let.
1: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít znovu, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak jsi k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo, o tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: da.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: Oknem, jo,
0: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda, já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouchla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco
0: jo,
1: takového.
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší, třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde, málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí a... Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad, skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát, takže vlastně když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba typ na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě
0: na
1: roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš a takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Hmm. Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, a dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo. A musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký. A ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku, a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže bych chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo mých partnerů, a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože mám samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Takhle to je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Já budu léto trávit. Ano. My chceme se cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, já že moc jsi přišla. Užij si léto a ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud jde i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravě radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic. Počasí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček 37-letý John Pardy. Je jako pán sobotní noci Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

Vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda, Skajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářka, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupl z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

Zakladatel a kormidelník Pacifiku Tony Linhart s Helenou Maršálkovou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků v nahrávce staré rovných 40 let. Stejně jako další pacifický evergreen a jedna z prvních úspěšných písniček Tony Linharta Orinoco.

Václav Mašálek, původně člen Folkových drnkačů, a další ze stálic dílny Tony Linharta, Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 1945 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejhranějších countryovek. Odehrává se v baru, podobně jako tu, a najít nové místo, kde se napít. New place to drink.

Václav Maršálek a další evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linhart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenu, kytarista Pepa Blažejovský, společně s Helenou Maršálkovou, Jeanovou lásku.

Jarmolenka Sýkorová se silně šansonovým jarem nad Bretaní. Jedna ze 14 nahrávek prvního solového alba pražského Pacifiku Tony Linharta, které vyšlo před rovnými 40 lety. A ještě jednou se vypravíme mezi čerstvé novinky rodáka z kalifornského Dixonu, Joe Pardio, majitele jednoho platinového alba a 7 stejně hodnocených singlů. Tentokrát za ryze honky-tonkovou výzvou Vrchovatě dolej, Fill It Up. Fill it up.

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: Za tuchlém domě sedí u klavíru.

zatuchlém domě otevřete okna a vpustíte klidně dovnitř ptačí zpěv. Přivítá ráno i zaprášená loutna, věnce a okřídlený let.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zunou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci, navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zuna to řekl ve 20 minutách Radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abych ji mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskoldované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní, já myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě jakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padlí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova leděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebortův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles!
8: Že by snad přece!
7: Fricku, co to děláš? Tady buď!
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Frýcek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem, kolejí a gymnáziem. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do nedošínského háje, jako jindy býval.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores. Tak. To je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit. Mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju. To musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domine rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentů. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hrmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, je filozofií.
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knížce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z černě mohl černí zvát a aby pravda zvítězila jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží. Mně vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec k šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půva přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejichž základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winkler v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Preiss, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si jej zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci pro vědu, jak se

0: ženem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to svět.

jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto. Vyznám se na trati, držím se popratí, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a shlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
2: Drožku, tady vašnosti.
3: Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně pod pinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí zapat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
4: Blázníte, člověče?
5: Nebo jste opilí?
6: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
6: Tak poté, šetří 4.
0: Kolem se shromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
7: O co jde? Samé.
6: O co jde? Nač chce mít číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
6: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: He? Nezapisoval jsem si je.
6: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
8: Opravdu to dělal?
6: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté.
0: To mrštil drožkář se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
4: Kde je strážník?
5: Od pumpu s nima!
7: Pitrové!
9: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
10: Co ten poprask?
11: Jsou to špiclové.
1: Není pravda.
10: Tedy nejste, opravdu ne.
1: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
10: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se ustávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat. Měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačeli v zápěti.
10: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na 3 facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
10: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
12: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
10: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit 5. To nejde, nedá se nic dělat.
1: Promiňte, pane, já a moji 3 společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
10: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
1: Nějaká zavazadla, pane?
10: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
10: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. 5 dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova. Okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
1: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
10: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
1: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
10: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
10: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
4: Byl jste svědkem té slavné události, pane?
10: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
5: Winkle, Nathaniel Winkle.
10: Sportovec, pane?
5: Tak trochu, pane.
10: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
5: Teď právě ne.
10: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
1: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
10: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historik o tom samém psu. A vy, pane?
7: Tapman, Tracy Tapman.
10: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
10: Prima děvče, pane.
7: Velice.
10: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
7: Byl jste ve Španělsku, pane?
10: Žil tam věčnost.
7: Mnoho úspěchů, pane?
10: Úspěchů? Tisíce. Don Bolaro Fičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešný Angličan, Dona Kristýna zoufalá, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa, operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná, žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem, romantický příběh, strašně.
7: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
10: Mrtva, pane, mrtva.
7: Oh.
10: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
7: A její otec?
10: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam, celé město plno řečí, hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhne ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost, jako předtím.
4: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
10: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
5: Zůstanete tady, pane.
10: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
10: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v 5, ano?
0: načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
4: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
5: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
13: Na světě je odjakživa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žárlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu. Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prilíčil na trilobita. Eva na to řekla, že mu nevěří.

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jen se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat. O splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. Linka zavináč rozhlas.cz, to je e-mail, a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste si přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho půjčit, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, byť to nemůže být nic tak těžké, proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích. Naše maminka půjde dělat řidičák. No tak jsem se říkala, no jen se smějte, manžel i děti. Jo, měli z toho opravdu jundu. No já jsem ten řidičák udělala, sice ne na poprvé, ale na podruhé, poněvadž prý na poprvé to udělá každý cvok až intelektuál prý až na podruhé. Já jsem udělala testy za plný počet bodů, no ale přede mnou stálo auto na křižovatce, odjelo. No a já jsem viděla křižovatku prázdnou, tak jsem měla taky místo, abych zůstala na té stopce stádio, na té křižovatce. No tak samozřejmě za křižovatkou hned mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bártové šéfce i autoškoly a říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá a já říkám, ale lepší prý je rozbit auto, autoškoly než vlastní. Jo. No a no za týden
0: je to
1: jsem
0: pravda,
1: šla.
0: Staňko.
1: Ano. Za týden jsem šla dělat opravku. Jo. To jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo, no a ta paní Jiřinka tedy neudělala ani jízdy a ani testy. Já jsem se říkám, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic si z toho nedělej. To uděláš. Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. Mm-hmm. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
0: Ano.
1: No a já když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak strapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy.
0: To je povedené.
1: No, tak, jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tady ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila. A teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
0: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný ano. Příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
1: Jezdila, dokonce i taxikářku dělala.
0: Cože?
1: Ano, dělala taxikářku. Jo, takže opravdu jezdila, no a taky ale mladá odešla poměrně z tohoto světa. Jo, takže už Jiřinka není mezi náma. No a říkám, moje první autíčko byl Fiat Tempra a druhý Kroma. Takže...
0: Staňko, milé, tak já vám přeji, ať vám řízení stále přináší radost, svobodu a spoustu hezkých zážitků.
1: Už nejezdím, já jsem loni prodala autičko. Z velkých aut jsem pak jezdila, 3 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Jo, a už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám a nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu
0: riskovat,
1: vyvést. Jo, zatím nebyla jsem si jistá už.
0: Paní Staňko, mějte se hezky, pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35, proto to trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný. A vydělával jsem na to, jako dřel jsem, hodně jsem dřel, aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku, rád bych strávil třeba měsíc na majáku.
0: Tak Milene, pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
1: Finančně. Prostě moře, to má každýho skoro.
0: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
1: Protože my jsme měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
0: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
1: To je ten druhý sen, práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši hlídce taky. Mě tam pustili.
0: Milane, já nevím, co to je Žraločí hlídka. Tak odpusťte mi tu neznalost, můžete nám to popsat?
1: No to je, že jste na pláži, vylezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
0: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, nebo ano, jak to myslíte?
1: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
0: No a to se vám tak zalíbilo?
1: Ano, zalíbilo.
0: Že byste to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
1: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána, to je taky zajímavá práce, ta historie.
0: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil. My jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
1: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
0: Průpravu máte dobrou, Milane, respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
1: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takové už. Na vojně jsem to udělal jednou a bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesměl skutečný.
0: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný...
1: Ten maják a ten hrad, ten by byl nejlepší. No.
0: Ten krásný sen s tím mořem se splnil.
1: A když by byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat. No.
0: Přesně tak. Taký rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy.

0: Třebinoc, tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš u Hlízkých Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkal. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení. Tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala a povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott? Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem dostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, dítě, já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák. Povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutej, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem ostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
0: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
1: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj je svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikdo už nepřečí. Všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl, o tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celý planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako elegán.
0: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
1: Určitě, já bych byl strašně rád.
0: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
1: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Maria z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk se mi obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost v sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podle volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouce, chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, tím začnu. No a teď s těma snama, tak dva se mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnil, chtěl jsem se projet na těžké motorce a to bylo u obi, už je to hodně let zpátky a měli tam motorkáři sraz. A když se člověk s někým domluvil, tak ho vzal jako spolujezdce, takže to bylo perfektní, protože Borec mě vzal a jezdili jsme spolu po parkovišti a to teda byla pecko. Takže to byl první sen, který se mě splnil. No a pak jsem měl druhý sen a ten se taky splnil. Chtěl jsem mít prima holku a měl jsem pár náhodných známostí, to nebylo ono. Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22, ale dva roky jsme spolu chodili, 20 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážný stav nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý sen se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima.
0: Dobře.
1: Takže to byly dva, co se splnili.
0: A ten nesplněný?
1: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. Aha. Ona mě řekla, ochu, abych tě nepustila za řiditka, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufal řídit. Musel by se mnou někdo, kdo by řídil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím, za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já se vždycky za všechno modlím. No. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli v Olomouci nějaká je, nevím.
0: Neznám, ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
1: No možná s někým, kdo mě to naučí. No, možná, jo, to, jestli to bude na dopravním hřišti, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka, ale chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
0: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava
1: Špirky. Na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, tak se dovolám do písniček na přání. A taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To se tkasi upočívat, čteju. To je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
0: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Roberte, děkujeme a loučíme se.
1: Jo, nashledanou, děkujem.
0: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píši poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme vybíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli. Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak Vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žbírka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct v jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem to spletla, tak já myslím, že ve nesplněných.
0: Vlastičku, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku v Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle. Všichni ho chválí, je to docela vážený lékař, tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme, asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako v chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.
1: No tak to jo, to by mohl být.
0: Nebo abyste třeba po dlouhé době potkala někoho, koho jste dlouho neviděla.
1: No.
0: No možná, kdybyste měla chvilku na přemýšlení, tak byste na někoho přišla, vidíte.
1: Já tady v domově potkala svoji spolužačku z 8. třídy, jo. Ale jako, jak bych to řekla, nemám moc zájem se mnou kamarádit.
0: Aha, no tak možná, že k sobě postupně cestu najdete a třeba společně zavzpomínáte. No a jinak věnujte svoji pozornost těm, které máte blízko a kteří jsou za to rádi.
1: No,
0: já jsem ráda, že jste teď s náma vysílala, Vlastičko, bylo to milé.
1: No ještě vám řeknu, že ten syn má jako dojčata, jo, těm bude 21 a ty oba studují Praze na vysoké škole.
0: Tak to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
1: Ano, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v jehu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už no a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to by bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali 5x týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce jsem potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigrinová, to byla krásná paní a takže vlastně oni se potom vzali, takže no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. Mm-hmm. A to se mi tedy podařilo. Já měla a celého naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulice asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů a teda 501 cm a měla jsem hroznou radost, no a jako, a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila, prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev. A bylo to v Jablonci. A protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostal oštěp do ruky. To jsem už možná říkala, ale to nevadí. Neruším, nebo můžu...
0: Mm-hmm. Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěv a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo přesně potom. Ale já jsem teda dostala ten oštěv a protože jsem už pak předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. No skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 cm a skoro celý závod jsem vedla a pak mě teda ještě šestým, třetím, pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí a prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo to hrozně, bylo nás hrozně, nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofous, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho chtěli jsme ho, chtěla jsem mít plánované rodičovství a prostě můj muž prostě byl tak, no. Se to nepovedlo, takže to byl takový můj, ale mám děti hrozně ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla možná, mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no. To je určitě osobně a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byl taky splněný sny, když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct, maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takových pět šupinek a ta uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila, ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný a mě to trápilo, že toho raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Druhé jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená.
0: Veronika, to já si taky pamatuju. Dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám plnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano. S tou se přesuneme do druhé části dnešní noční linky. Už

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malanovic u Zlína. Prosím, představte se, dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef a jste z Malanovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní téma jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které si splnili. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: Ano, tomu jsme mluvili dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen nebo přání nebýt dneska večer sám. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti před 14 dny být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyjutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina a vystupovali ve Vizovicích, až je Leoše Mareše jsem tam zastihl. Takže toto by bylo. To ještě od dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narození 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo sem a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen. A dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji, přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Niekedy aj za týždeň sem tam išla.
1: To zní velmi dobře. To si teda neumím představit, že bych kdykoliv takto se zajela do Itálie. To jste měla krásné zážitky. Tak to byly ty splněné sny, podívat se do Itálie, čekat na to otevření hranic, to muselo být neuvěřitelné.
0: Já jsem ani nejde tak jako se do Itálie, ale já jsem jako za tím strýckem toužila jít.
1: Rozumíme. A dál, Mário, najdeme ještě nějaký sen? Který byl splněn.
0: No, víte, co sa tých snú bolo všelijakých takých dosť, ale niekedy sa splnili, niekedy sa nesplnili. Víte, odešiel ode mňa muž, strašne sem túžil, aby sa vrátil naspátky, a to sa mi nepodarilo.
1: Mm-hmm. Mário, tak i to sú ty ťažké životní zkoušky.
0: No, tak musíte to brať tak, jak to je. Teda, ale toto bol taký najväčší, lebo on odšel, keď mal 3 roky, keď som mala ja 3 roky, ten strýko.
1: Ten strýc.
0: A ja som ho tak strašne chcela vidieť ešte.
1: A po kolika letech ste ho tedy potkala? Dokážete to v rýchlosti spočítať?
0: To bolo, on odešel v 50. roku, myslím. A ja som sa narodil v 47, tak som mala 3 roky, keď odešel. A on došel k nám, keď išiel ako prec. A on ale nezradil nám, že odchádza. No a zabúchal na okno, ja som sa zobudila, som bola malá, tedy trojročná. No a tata vyšli ven a oni sa vyprávali, ale ten tata nám nikdy nezradili, že ten strýček ako desú. Že utekli. Mm-hmm. Jemu jedinému, tému mojemu tatovi, to jedinému jemu povedali, že neodchádzajú.
1: Ano,
0: no a ten tata ich aj odvádzali, ale oni nechceli, lebo oni boli v tej vojne a tam oni boli strašné, ako v tej bitke veľké, aj konia im tam zabili. A oni povedali, že keď to prežijú, tú vojnu, takže pôjdu študovať za toho kniaza. No ale tuto to nebolo možné vtedy. Tu boli ako tí komunisti a to tedy ničili tých sestričky a tých kňazov a tak. Takže oni odesli tej starinke, dali duchnu, ako duchny bola kedy, jak boli na postele a dali tú duchnu a donesli taký igelit a tá starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu.
1: Mm-hmm.
0: No a išli do Rakúska, tam mali sesternicu a tak u tej sesternici boli, lež zas mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, co tam by ich boli ako zadržali. Tak nemohli nejako, potom sa im to podarilo.
1: Mário, to by bylo už k inému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel, tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
0: No, dobré, dobrou noc teda.
1: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Halo, halo. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem Kopřivnice, jsem vlázní Karlova Studánka.
1: Aha.
2: Tak na okraj.
1: Toho se
2: máte. Ale končí pomaličku. No tak vlázní se vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotní, a to je jedno. V mým snu od malička to ve snu. V době, když byl jako mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, Olže Trendovi a Poklad na Stříbrném jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl jsem splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, na městečku, že Žeravice, musím jako, nechci to zazovat, chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo rod Petřevaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov, ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na tom, na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník, krásný, a pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Myslím, že se potkal s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samara. No Samaria, tak správně. Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama a navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka, ona je nejdelší údajně v Evropě, má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, před bránu, kde té soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jaká byla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstaly vlastně jenom ty olivovníky, kterých jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té soutěžce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je to jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos. To je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, a já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek. U nás uvidíte motýla na pasece nebo na louce a myslíte si, co jste viděli, ale tam opravdu, kdo pojedete na ten Rodos, nezapomeňte se dostat do toho údolí motýlů. Na tom Rodosu ještě potom je klášter v oblacích, se tomu říká. Je to, jmenuje se to Campica. Tam ten klášter je vlastně klášterem splněných přání, protože tam jezdí lidé, kteří mají nějaké přání, ať už zdravotní, spousta maminek tam jezdí, protože nemůžou otěhotnět a tak dále. Ale podmínkou je, že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude na 150 schodů. A oni musí po kolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady toto oběť pro to svoje přání musí donést přímo až nahoru, do toho kláštera. Tam je taková, bych se řekl, modlitba, nebo jak bych to, no je to klášter. Tak tam nosí potom, a ve moc případech se vlastně jim to podařilo, že se jim narodili děti. Oni tam potom přinášejí.
1: Já vám chci říct, že se to perfektně poslouchá, vy jste dobrý vypravěč, ale ten čas trošku pokročil, tak kde bychom, prosím, mohli přejít k pointě.
2: No tak mé přání, které mám, se snažím vždycky nějakým způsobem splnit co nejrychleji, protože vím, že za chvilku bude další přání. Takže já jsem takovej čekatel na přání nebo na to splnění těch mých přání. No, velkým koníčkem samozřejmě ještě hraní. Tam pán říkal, že se učí hrát na harmoniku, já taky zkouším haligonku. No a jinak máme partiu krásnou muzikantů s kytarama, s benžama, s harmonikama, kde se scházíme pravidelně. Skoro každý týden, pátek a sobotu hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem těch lázník, ještě maličkost. Byl jsem na Potlachu v sobotu. Potlach to je setkání Trampský osad a kamarádů Trampu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné. Trampská osada zlomená Podkova, tam měli slavnostní výroční oheň. U příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schází. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterým právě někdy hráváme na Kletné. A ti tady byli překvapeni, co tam dělám. Jsem jim řekl, že jsem tady kousek vlázník, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: Aline, my děkujeme za návštěvu. Užívejte si toho klidu v lázních, té nádherné přírody kolem Karlovy studánky. Jste tam proto, abyste se teď nechal opečovávat, tak vám přeju, aby vám to přispělo k lepšímu zdraví. Mějte se dobře a loučíme se.
2: Moc krát vám děkuji za prostor, mějte se krásně.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, Láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Ruško, všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loni, loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, krásnou moravskou hudbou i tancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky Duční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což
1: ano.
0: Znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Sice teda bráno hodně okliko.
1: Ano, určitě,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte co, to je moc hezký sen.
1: Že?
0: To se mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme tady přátelům z noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hody, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli o dost dražší tu cestu. Takže tady tím mu děkuju, no a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici, no, to je taky hodně velká paráda folklorní.
0: A to se taky splnilo?
1: Ne, to ještě ne, to právě je mým budoucím snem, to bych ráda, aby se splnilo, no.
0: Mhm. No, tak někdo sní o dalekých cestách, někde o kroji nebo návštěvě festivalu folklorního. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že každý má tu svoji vlastní cestu. A ještě mi řekněte, pořád přemýšlím nad tím, proč ten kroj? Byla to nějaká rodinná tradice? Chtěla jste si zavzpomínat? Obdivovala jste ho od dětství? Nebo co to pro vás znamenalo?
1: No.
0: A co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže ta na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a všem jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je... Jak ne, no. Vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice, vzpomínek. Tak já vám děkuju i za tuto připomínku. Mějte se
1: já
0: hezky,
1: taky.
0: Janí, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšeno zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát, pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvilečku bude jedna hodina, budeme přepojovat zlínské vysílání do Prahy, ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno, dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam, co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá. Ano, on pracuje ve dvoře Králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano, ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: On šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva nimrodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je nádhera, krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože jsem měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuji, já taky děkuji a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk touží. Loučím se a těším na příště. Jarka Barbořík. Děkuji.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a maminčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkali mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakas, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží. Čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil i jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, vidíte? Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati. Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
3: Máme, pane Spejble.
4: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
4: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
4: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
3: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
4: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk! To bude petarda až
2: ti poskočí hlava. Zamknu si pořádně?
4: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
4: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
4: Nemám, tati.
2: Ernajs, aspoň si do té kapsy sáhni.
4: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
4: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
4: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
3: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně. Ale, divenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
4: Kotrmelec.
2: Krmelec.
4: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
4: Proč by myslivci krmili ptáky, když

0: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní. Proto je to zásyp.
1: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
0: Nikam se nechodějí pudrovat, jsem říkal.
2: Jenom málo kdy, viď?
0: Hrnej vůbec nikdy.
2: Nikdy?
0: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
1: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
0: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
2: A bažan by ho klofnul, viď?
0: A nikoho by neklof.
2: Kdyby myslel, že je to šťovka.
0: Ale on by nic nemyslel.
1: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
0: Ale on by se neplazil.
2: No a co kdyby se přeci jen plazil, tati?
0: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec, že ano? A v krmelci seno.
1: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
0: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
2: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
0: Cože?
2: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
0: Jak to?
2: Tak to, čtyřnohý bažant.
1: Bažantové přece mají jenom dvě nohy, hurvínku.
0: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom dvě nohy.
2: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
0: No tak tvoje starosti bych chtěl mít, máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
2: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
0: Kleště kde jsou?
1: Ty nesu já.
0: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
1: Já dám kleště také na pařic, pane Spejble.
0: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
1: A co budu dělat já, pane Spejble?
0: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
2: Hrnajste, ten je těžký.
0: Jakej pak těžkej? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžkej. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžkej.
1: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
0: Hernajs...
2: Kde je pila?
0: No jo.
2: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
0: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
2: Se nechala, ty jsi zapomněl.
0: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
1: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
0: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
2: Tak pro ní skáknu já, tati.
0: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby se zase toulal. Já si přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si přinesu sám.
2: A přines taky pušku, tati.
0: Jo, pušku, rákosku.
1: Nashledanou, pane Spejble.
2: Ahoj, tati.
0: Nashledanou a nedělejte tu žádný brikule.
1: To má pan Spejble smůlu.
2: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
1: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale vlašťovka. Tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
2: Jenomže kdyby byl vlaštovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
1: Jak to?
2: Ty nevíš, že vlaštovky odlétají do teplých krajin?
1: Nevím.
2: A špačci, a čápy, a kukačky.
1: A jeleni?
2: Jeleni neletěj nikam, copak jeleni lítaj?
1: Ale to já vím, že chodí.
2: No tak, kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
1: A neodejdou do teplých krajin?
2: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
1: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
2: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano,

0: když zažloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
1: Nevím.
0: Tak si to pamatuj.
1: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
0: Šmanko, to ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
1: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejbl bude přikrmovat senem, viď?
0: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
1: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, Horvínku?
0: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
1: A proč?
0: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
1: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
0: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbát, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. Je, to by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
1: Místo lavic byste měli postýlky, víš?
0: No, místo tabule pařez.
1: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
0: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
1: Podívej se, pan Spejbl už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
0: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
1: Jak to?
0: Ten je našňupnutej. To já na něm poznám na dálku.
1: A proč by se šňupal, Hurvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
0: Je. Šlobrdo. Ten kroutí ošklivý oči má, ten má špatnou náladu.
1: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
1: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
0: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
2: Bojeď bych nebyl s tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
0: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
0: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
0: Nemáš, proč si nepřines, tati?
1: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
0: Ne.
2: Tak hádej.
0: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
1: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
0: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tatí.
2: To si musím o všechno říkat?
0: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
0: Řekni, tatí, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
1: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
1: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
0: Kam sem?
2: No sem.
0: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
1: Však to zítra uděláme, pane Spejble. Já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
0: To neva, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pet!

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy a těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypu je popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenom že nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic. To jsem dopad, jak hoplovic kotě, litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkala si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.